Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad pětkrát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl, protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z Aha, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor Aha a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď,
a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9:00 nebo odpoledne po 4:00. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 tisíc. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli. Znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit. Prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení. Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi 2x, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Pane prezidente, jako vždycky si musíme i dnes v tom našem povídání udělat inflační okénko. Protože inflaci tady řešíme často a navíc mám pocit, že to je jeden z vašich oborů. Ta nová čísla říkají, že v naší zemi něco kolem 17%, zatímco meziroční inflace ve Spojených státech je například 8,6 za květen. Jo. V květnu byla to hodnota. Všude je to míň, pobaltské republiky mají některé zase víc. Dělá se u nás dostatek opatření? Nebo děje se něco? Bojuje se s inflací vůbec nějak?
2: Tak zaprvé inflace 17,2 je opravdu nejvyšší za vůbec, co si můžeme pamatovat. Inflace roste všude na světě a ty Ameriky, ale zrovna tak západní Evropy, to postupně dohánějí. Takže já bych závěrečný soud o tom, jak je to v Německu, Francii a Americe, ještě nedělal. Mimochodem teda, Německo je přeci přecitlivělé na inflaci, možná ještě více než my. U nás zničující inflace, typu inflace německé po první světové válce, prostě nikdy nebyla. My jsme měli Rašína, oni žádného Rašína neměli a proto tam spadli do té hyperinflace, která dosahovala tisícovky, deseti, statisícovky procent. Tak Německo přecitlivěle, tak ono sice nemá 17,2, ale má nějakých 9,3, nebo jestli se nemýlím poslední číslo.
1: Něco pod 10.
2: A je to, a teď pozor, je to nejvyšší číslo v Německu od roku 1973. Čili od té první ropné krize, kdy Saudsko-Arabové vyhnali cenu ropy nahoru. Takže to, že Německo nemá 17, ale má 9, ono má za půl století největší inflaci. Takže je to zásadní téma a zásadní problém i tam. U nás větší. U nás ta vláda nebojuje, i když musím oprávněně říct, že na tu inflaci se dlouho zadělávalo a míchalo těsta i tou naší rozpočtovou politikou, i tou teda vlády, i tou měnovou politikou té centrální banky, obě dvě tyhle ty ruku v ruce. Já teď píšu takový rozsáhlejší text o inflaci, X-tej už, ale tohle je rozsáhlejší. A tam používám příměr, ke kterému mě inspiroval jeden americký velmi špičkový ekonom John Cochrane a ze Stanfordské univerzity. A on tam přirovnával to pro lajky, přirovnával, jak spolu hrají ta rozpočtová a měnová politika, neboli vláda a ta centrální banka, jak spolu hrají souhru, nebo někdy nesouhru. A on říkal, můžu to představit s automobilem. Rozpočtová politika vlády je jako pedál plynu a měnová politika banky je doplňování na palivové nádrže. Takže jasný, když nebude v nádrži nic, tak se může dupat na ten plyn v jakémkoliv zoufalství a to auto nepojede. Neboli ta souhra těchto dvou politik platí v té Americe a mně se moc líbil tenhle příměr, takový myslím, že docela lidem srovnávající, který teda mimo jiné říká, že v anglické terminologii kvalita toho motoru a kolik vyžaduje paliva a kolik a tak dále, is given, je prostě dána. Ta s tím vůbec nesouvisí, s tím, jestli se dolívá ten benzín a jestli se tam šlape na ten plyn. Vůbec tam není diskuze o tom, jaké jsou nákladové faktory. To je debata o tom, jak je kvalitní silnice. Ale prostě úvaha o rychlosti toho auta je taková. Takže my žijeme v situaci, kdy tyhle ty dvě politiky se u nás spojily. Spojily dohromady dlouhodobě už a ve světě, v západním světě, dlouhodobě minimálně o té krize roku 2008-2009, no a vytvářejí situaci, že v té nádrži ten benzín pořád je, no a ten řidič je dostatečně zuřivým řidičem a pořád na ten plyn dupe. Takže to je situace dnešního západního světa a my jsme jeho součástí. Tak to je částečná odpověď na tuto věc. Prostě my se snažíme vymlouvat na takzvané nákladové faktory nebo na vnější inflační impulzy. Ty říká jenom o tom, kde ty ceny rostou víc a kde míň. Ale o tom, že my jsme ty mluví o jednotlivých vlnách na jezeře, ale nemluví o tom, jestli v té hladině toho jezera přibývá vody nebo nepřibývá.
1: Jenom velmi krátce, těch 17% je to kulminační bod?
2: Já myslím, že jestli čtete každý den o tom, dneska jsem, jestli se nemýlím, si přečetl o pražské plynárenské zvýšení cen plynu o 29,6 nebo něco takového, no tak prostě to v té inflaci není, že? Takže jestli se ten plyn zvýší vám téměř 30%, no tak to znamená, že ta inflace dále postupuje, nezastavuje se na těch 17%. Vždycky předzvěstí inflace je to pohyb takzvaných výrobních cen, neboli cen, které neplatí spotřebitelé, ale za které se obchoduje mezi firmami. No a ty jsou přeci u nás tak na úrovni 30%. No. A ta normální spotřebitelská inflace klopítá za těmi výrobními cenami. No. Tak to jako až ty výrobní ceny budou klesat nebo se jejich rychlost vzrůstu sníží, no tak můžeme doufat v kulminaci inflace. Teď ještě to nekulminuje. Bohužel ne.
1: Na závěr mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, pane prezidente.
2: Špatnou.
1: Já vám prvně řeknu tu dobrou. Ono to navazuje. Knížka, pane prezidente, která vyšla před pár týdny, je o ní velký zájem na e-shopu XTV a už se připravuje do tisk. Takže ani jsme nečekali, že tolik lidí si objedná. Mám z toho velkou radost. E-shop XTV, tam jí přátelé najdete. A teď ta špatná zpráva je ta, že tady ve vedlejší místnosti jsou takové komíny těch knížek a naši diváci a vaši fanoušci prosí o podpis do té knihy. Takže
2: tady vás podrazím. Já prozradím, že už jsem přišel, ještě než byste se napudroval, tak já jsem chvíli využíval času k tomu,
1: no to
2: abych jich pár podepsal a ještě pár jich dopodepíšu teď, až tady skončíme.
1: Mám z toho radost, že o tu knihu zájem, pane prezidente.
2: Já mám z toho radost.
1: A těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Hraje vám Radio Xaver.

V roce 1991 nás čekal další umělecký tříměsíční zájezd do dánského Elborku. A začali jsme řešit, kterýže technik s námi pojede. Ten výběr byl vždy hodně důležitý, protože žít s někým 24 hodin denně 3 měsíce, to musí být už dobře prověřený a skvělý člověk. A pak se nám nabídl kamarád Michal Pešek, znáte ho, malý pitaval, že by rád jel s námi. A že mu nebude vadit, že bude dělat technika. Nikdy v zahraničí tak dlouho nebyl a že chce být s nejlepším kamarádem. Michal Nesvadba souhlasil a Pešek byl rád, ale tak narychlo si musel vše zařídit. Upíre, já za vámi přijedu, ještě něco mám a přivezu nějaké dobré pití. A tak jsme vyjeli. Takhle jsme vyjížděli pravidelně do Dánska na pomoc jednomu z nejslavnějších dánských komiků Flemingu Jensenovi. Skvělej komik. Něco ve stylu Luďka Soboty. Zajímavé bylo, že on si nás našel. Jednou byl na Černém divadle Františka Kratochvíla, kde jsme s Michalem hráli. A když nás viděl, od té chvíle nás chtěl. Byl skvělej a spolu nám to šlo. Společně jsme udělali několik show. Tu vždy nějaký čas zkoušeli a pak hráli někdy dva, jindy 3 měsíce. V tom Elborku skoro každý večer jsme hráli. Navíc nás to bavilo. A proč Dánsko? Protože zem dánská je v zimních měsících tmavá, ponurá, sichravá, takzvaná dlouhá noc, anglicky white night. A lidi tam mají z toho deprese a páchají sebevraždy. A aby tomu tak nebylo, hospody jsou otevřené non-stop, kina hrají nepřetržitě a každý den je nějaký zajímavý kulturní program. A my jim byli taky na pomoc. Krásný pocit, že já tolik lidí odradil od sebevraždy. Když jsme přijeli, zas tradičně uvítací ceremoniál. Dechovka, pivo, transparenty, projevy. A pak se nás zeptali. Nabízíme vám dvě možnosti. Tak si musíte vybrat. K vašim honorářům nabízíme. Buď vám budeme platit luxusní hotel pouze se snídaní a zbytek si budete hradit sami, nebo vám budeme platit v luxusní restauraci jídlo, snídaní, oběd, večeři a pití. A kde budeme bydlet? Mě zajímalo. I když nabídka restaurace mě lákala nejvíce. V divadle. Každý jeden z vás bude mít svoji šatnu a tam postel. Jediný problém, že záchod a sprcha jsou na chodbě. A tak jsme jednohlasně zvolili luxusní restauraci. A dorazil za námi Michal Pešek a vyprávěl o své cestě. Včera jsem nastoupil v Praze na Florenci do autobusu. A byl jsem tam sám. A ještě 3 černošky. No kdo by ve středu jel do Elborku, do Dánska, že? A já si k ním přisedl, prokecal celou cestu a taky vypil to dobré pití. A někde u Hamburku se mi chtělo na záchod. Tak jsem šel za řidičem, poprosil ho, aby rychle zastavil. Tak on zastavil. Nevěděl proč, dveře otevřel a já vyšel a plížil se podél autobusu dozadu, aby mě holky neviděly. Ale oni mě stejně viděli, se dívali přes ty okýnka. A u zadního

0: 23, s malými přestávkami na cígo, čůr a kofí. Jedinou úlevou bylo, že Fleming najal Angeliku, ta nám překládala. Vždycky říkala, jsem emancipovaná řecko-česká migrantka, utekla jsem těsně před revolucí 89, neuměla jsem ani žbleptnout a už za 2 roky poté jsem udělala státnice. Bez ní bychom to nedali. A pak byla premiéra, ta byla dle všech i novinářů, i kritiků bombastická. Na ní byli i ministři, ze kterých jsme si dělali srandu v podobě obrovských skarikovaných loutek, které jsme vodili. Po premiéře jsme byli středem pozornosti, fotili si nás, obskakovali, dělali interview, ministři se ptali a zvali nás na další párty. A druhý den na titulních stranách vyšlo Výbuch v mé hlavě a naše velké ksichty. Výbuch v mé hlavě byl název toho pořadu. A pak už jsme chodili do restaurace, kde švédské stoly se prohýbaly neuvěřitelnýma mňamkama. Neuvěřitelný byl i velký výběr mořských plodů. Navíc nabízeli taková jídla, o kterých jsem neměl doposud ani chuťové zdání. Překvapil mě kaviár dovážený z celého světa. A kromě klasického černého, ještě zlatý, bílý, modrý, zelený i červený. Vůbec jsem netušil, že tolik druhů existuje. A my si dávali všechno a přidávali si a kombinovali to. A pak už jsme byli tak rozežraní, že jsme si dělali tatarák ze žabích stehýnek a jedli kaviár z hlubokého talíře polévkovou žíci. A jako moučníček jsem si tláskal brambory se zmrzlinou a ryby se šlehačkou. Když jsem si to dal na talíř, kolegové se nad tím nevím proč pohoršovali. A já ještě slovně provokoval. Dobrou chuť, chcete-li? Namíchám vám to samé. Jsem váš kuchtík humoru. Jako specialista vám uvařím i vtipnou kaši. A oni nechtěli. Byli asi přežraní. A na premiéru za námi přijela Světlana s Pepinou. A tak jsme je pozvali zadarmo na oběd. A přišla i kamarádka Světlany, která se provdala do Dánska za bohatého podnikatele a ještě, že v té restauraci byla. Pepina seděla Světlaně na klíně. A Světlana ji učila jíst příborem. Ale Pepině se to nelíbilo a mrzutě se vrtila a vidličkou píchla za sebe a Světlaně přímo pod oko. Světlaně tekla krev. Světlana vylítla, zařvala na Pepinu. Ty jsi mi mohla vypíchnout oko! A přitom Pepinu řezal. To proto, aby jsi si pamatovala, že už to víckrát neuděláš. Ale myslím, že Světlana už to víckrát taky neudělá. Celá ta restaurace skoprněla. Ten čas se v ní zastavil. Všichni koukali k našemu stolu a začali se pohoršovat. Majitel volal policii. To se Světlano nemělo stát. Proceděla kamarádka mezi zuby. A děsila se, co bude následovat. Proč?
1: A pokračovala dál v afektu. Čemuž jsem rozuměl. Jednal bych stejně. Jenže kamarádka varovala.
0: Tady se Světlano děti nebijou. Tady jsou za to tresty i vězení. To nevím, jak to vysvětlím policii, až přijde. Policie přijela a vše se vysvětlovalo. Že to je cizinka, že mamince ujeli nervy, že oni jsou slavní umělci, kteří zachraňují Dánsko a že vystupují ještě se slavnějším komikem Flemingem Jensenem. A pak, když to dobře dopadlo, dala kamarádka k dobru. I já jsem vyrůstala s tím, že táta říkal, ještě jednou, tak támhle visí rákoska, nebo sundám řemen z kalhot, nebo v šuplíku je měchačka. A Michal se zeptal, jak se to tady řeší, jak ty děti vychovávají. Tady se říká, jestli budeš zlobit, já tě vezmu do Německa a tam tě seřežu. Tak to je dobrý, ale trochu daleko. A pak nám vyprávěla, Dánsko je zajímavá země. Například, každý pátek přijíždí velká spousta trajektů ze Švédska, Norska a přivážejí lidi, protože tam je taková nepsaná prohibice. Tak svážejí nadšené svatby, narozeninové oslavy. Prostě opilce, dá se to tak říct, upíre. No a potom v celém Dánsku jsou vždy na víkend hotely plné. Všichni se ožerou, všechno poblijou a jedou domů. Ano, upír, jsem ráda, že si to řekl za mě. A pak se

0: Celý týden personál pucuje lodě, hotely, aby vše bylo připravené zase na další víkend. No jo, říká se, chlastá jako Dán. No to ne, pozor, tohle před Dánem nesmíte říci. Protože ten zas tvrdí, že oni ne, že se říká chlastá jako Švéd. A Švédové zas říkají chlastá jako Nor. A já povídám, důležité, že víme, že chlastají všichni, akorát se to nesmí říkat. A Michale, ptal jsi se, proč na tebe koukají v divadle přes prsty? Je to jednoduché, podívej se na vozový park dánských rodin. Jezdí ojetýma autama, Trabant, Warburg i Škodovky. I ta ojetá auta se tu prodávají dost draho. Normální Dán si auto pořídit nemůže. I cestování autobusem je drahé. Dánsko je vůbec drahá země. A ty přijedeš jeepem Cherokee. To je pro ně šok. Tak se nediv. Aha, tak proto Dánové jezdí na kole. A média u nás tvrdí, že žijí zdravě. Že jezdí za každého počasí na kole. Aha, tak to není pro zdraví. A dali jsme si dalších pár chodů a pití. A hrál tam robot na klavír. Klavír, který neměl pianistu. A ty klapky se mačkaly sami, jako by tam seděl neviditelný klavírista. I Pepinu to dost zajímalo. A já povídám, ještě k těm kolistům, jo. Zaznamenal jsem zajímavý úkaz. Ten kilometr silnice do centra od divadla, aby někdo nesjel do bouřlivého moře, tak je tam zábradlí a na něm velký rampouchy, minimálně 70 cm dlouhý. A ty rampouchy nejsou svislé, ale jak fouká vítr, jsou vodorovně. A ty, co jezdí na kolech, tak mají rampouchy u nosu a ty jsou taky vodorovný. Když kolista s rampouchem jede od divadla do centra, tak ho má vpravo. A když z centra do divadla, tak vlevo. Je mi jich líto, jsou to chudí chudáci. Dánsko je drahé, protože u moci byli dlouho socani a ty, jak je známo, se rozdají. Tedy spíš tu státní pokladnu. A tak teď musela přijít k moci pravice a ty utáhly opasky tak, že daně jsou tu nejvyšší, co jde, a tak i váš Fleming nebydlí v Dánsku, ale koupil si někde za Londýnem kotič a tam i odevzdává daně. Tady pouze ty peníze vydělává a to nevím, jak dopadne. Dánsko chudne. A po premiéře nás primátor města pozval na oficiální přivítání. Byli tam i novináři a on mluvil krásně a také o svých bezdomovcích. Já mu skočil do řeči a Pešek mu to překládal. My už jsme ty bezdomovce viděli, to jsou ti, jak vodí ovci a tlačí vozíky z obchodního centra a chodí po ulicích, jako by nakupovali z regálu. Jsou to postavičky, jak z pohádky. Jsou krásně barevně přeplácaní. Na sobě vojenské mundury, přes ty filcové zelené kabáty, mají dámské červené spodní prádlo. Jeden tlačí dětský kočárek plný hraček a psů a flašek. A tu ovci mají také oblečenou. Žluté sako, zelená kravata, červené kalhoty a brýle proti slunci. Nádhera. Tak krásně o nich mluvíte, děkuji. A já vás chtěl poprosit, abyste se k ním chovali co nejlépe. My si je tu hýčkáme. Oni nám za to dotvářejí prýmovou atmosféru města. Bez nich by nebyl Elborg Elborgem. A pak správní rada Elborku nás pasovala do šlechtického, šlechetného stavu. Prošli jsme zkouškou tvrdou, zajímavou i vtipnou. Nejdřív tvrdá rána holí přezadek, pak zpívání a recitování v řeči dánské, sportovní běhání volné, rychlé jedení a na závěr vypití pořádného žejlíku kořálky. V tom jsem byl nejlepší. A na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. To všechno nás pasovalo do horních uznávání.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
3: Bitcoinová kauza?
2: Nebo ne, co ne, vám není jasné a chcete znát odpověď?
3: Není to, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
2: Já to pan jasné minister, je a stát
3: pan minister, hledá. Pan minister Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
2: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
3: Jako, já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
2: ale
3: vědět.
2: Ale i právníci na to upozorňovali, no. Že je to špatně, že nebrat jo. A nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
3: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
2: No, počkejte, paní Dekrova chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
3: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece policie České republiky, ne, tam má policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

Ježeli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Pozdě, ale přece, říkám si občas. Tu a tam mám potřebu se pro něco nadchnout, začít žít něčím novým. To se stalo také v době, kdy jsem oslavil 15 let na frekvenci 1 a začal přemýšlet, co bude dál. Občas jsem sice dostal nabídku z nějakého jiného rádia, ale nikdy jsem o tom ani vážně neuvažoval. Nedovedl jsem si představit, že bych tuto značku opustil. Přemýšlel jsem o tom, proč ke mně spousta věcí přichází se zpožděním. Na stará kolena jsem objevil Ameriku a teprve ve 40 maturoval. V jisté chvíli jsem pochopil, že je dobré maturitu mít, i když už je mi tolik. Často jsem se setkával s lidmi, kteří měli vysokou školu, ale když jsem viděl, jakou práci odevzdávají, tak jsem žasnul. Dostal jsem do ruky novinový článek vysokoškolsky vzdělané novinářky, která napsala ve slově vidím tvrdé i. Stavba článku byla stejná jako slohová práce ve třetí třídě. Říkal jsem jí, paní magistro, jestli tohle dáte z ruky, tak se vám všichni vysmějí. Jenomže ona na rozdíl ode mne měla nejen maturitu, ale i vysokou školu a titul. Tak jsem nastoupil na obchodní akademii, kde se studovalo o víkendech a bylo to těžké. Musel jsem začít od začátku, protože moje předchozí vzdělání už bylo promlčené. Byl jsem tam nejstarší, šlo o klasickou střední školu bez jakýchkoliv úlev. Některé předměty, jako třeba společenskou výchovu, jsem se učit nemusel. Odpověď na otázku, kdo je prezident naší země, jsem už znal. Jednoho dne došlo na maturitu a já neudělal písemnou zkoušku z ruštiny, kterou jsem měl jako volitelný předmět. Anglicky se sice téměř domluvím, všechno si vyřídím, ale písemnou práci bych v ní nenapsal. Tak jsem si to zopakoval na podzim. Školu jsem opravdu oddřel. Naopak rád vzpomínám na maturitu z češtiny. Vytáhl jsem si o tu Pavla. Maturitní komisi předsedal profesor z jiné školy, jehož jméno si nepamatuji. Dívku přede mnou vyhodili, pak jsem nastoupil já a onen cizí profesor mě vlídně vyzval, abych spustil. V místnosti bylo hrobové ticho a já začal. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Komise byla tak paralyzovaná, že si povídku, která se jmenuje Epilog, nechala převyprávět celou. Umím jich od Oty Pavla několik, zrovna tak znám básničky Václava Hraběte. Když u mě byl na návštěvě Ludvík Hess, vydavatel poetického časopisu Divoké víno, tak jsem mu to taky celé přerecitoval. Tuhle povídku jsem ale znal v interpretaci Petra Haničince, takže jsem měl v hlavě jeho pauzy, jeho intonaci, měl jsem to odposlouchané od něho a držel se toho. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nejvíc jsem myslel na Křivoklácko, na Rozvědčík, Nezabudice, Branov. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neměl odvahu do toho zasáhnout. Prostě se to nikdy trefí. Podobné situace už jsem zažil. Například jednou jsem v divadle v Plzni přednesl Hodinu duchů od Jana Buriana a reakce byly podobné. Skončil jsem a hlediště na chvíli onemělo, protože ode mne zřejmě nic takového nečekalo. Probudil jsem se náhle v prostřed noci v domnění, že jsem v domě sám. Duchové mě však měli zcela v moci. Měli tu mejdan přesně o půlnoci. No hrůza! A to říkám vám, na duchu hned tak neklesám. Nebyla to však vůbec žádná ucha. Každý duch vlastnil notnou dávku ducha. Tak jsem se skrčil v koutku na pohovku a myslel na to, kdo má Nobelovku a kdo z těch duchů, co sem takhle vlezli, co složil, napsal a co vynalezli. V rohu sám Nobel se svým dynamitem, vedle něj Einstein, relativně s citem, vykládal o svým novým referátu. Edison tahal z kapes kousky drátu, Amundsen mával dlouhou bílou šálou a Freud se tázal, co pak se vám zdálo. Byla tu zkrátka spousta zvláštních hostů. Marie Curie tloukla pěstí o stůl, Picasso zkoušel cigaretou fresky a Albert Schweitzer pouštěl starý desky. I Armstrong Lewis a Armstrong Neil se smáli a Kainar psal svý Dobrý večer, králi. Hodina duchů. Dřepím na posteli 33 roků. A co dál? Duchové šílí, vzdělaní a skvělí, ptají se, kdo jsem, že mě neviděli. Kdo jsem a co jsem vykonal? Stejně jako tenkrát v Plzni, i tehdy před maturitní komisí zavládlo ticho a zkoušející asi přemýšleli, na co by se mě měli zeptat. Tak jsem jim řekl, že můj kamarád Honza Dobijáš s Otou Pavlem seděli v redakci Československého sportu, takže o něm vím od něho všechno možné, asi i to, co neví nikdo jiný. Věděl jsem, jak vznikala Dukla mezi mrakodrapy, kterou nechtěl vydat, ale ostatní o to naopak velmi stáli, protože to byl první dokument o Americe. Dostal jsem jedničku, nakonec jsem si dodělal na podzim i ruštinu, kdy jsem si najal na prázdniny učitele. Naučil mě napsat dopis tak, abych ho dokázal přetavit na různá témata. Nakonec jsem to dohromady dal, ústní maturitu už jsem zvládl, dokonce jsem zkoušející dal ruskou hádanku. Maturitu jsem, světe div se, ve 40 získal a rovnou se přihlásil na obor mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byť jsem někde četl, že je to škola pro modelky. Ale mně to bylo jedno, chtěl jsem být bakalář. Ovšem samotného mě překvapilo, jak je ta škola náročná. Byla to dřina, odbil jsem si tam všechno, co k vysokoškolskému studiu patří, včetně několika vyhození od zkoušek. Zabrat mi ku podivu dala i psychologie, o kterou se dost zajímám, a myslel jsem si, že o ní lecos vím. Šel jsem na státnice, všechno jsem zvládl, jen jsem vynechal v přípravě předmět mediální komunikace v domnění, že tuto problematiku znám dokonale. Jenomže jsem zapomněl na lví srdce bušící v hrudích lidí, kteří tam učili poté, kdy v médiích neuspěli. To jsem podcenil a byl u státnic z tohoto předmětu vyhozen. Pochopil jsem, že bylo velmi netaktické psát bakalářskou práci o svých vlastních knížkách, protože ti lidé v komisi nikdy nic nenapsali. Mojí vedoucí práce byla Soňa Štroblová, která naopak píše, kromě toho je spravedlivá a s tou jsem si rozuměl. Takže jsem vypadl, i když tento předmět opravdu není žádná věda. Učí se tam například o různých druzích mikrofonů, nebo co se může stát, když dáma na večírku dostane bezdrátový mikrofon a ona s ním začne šroubovat v domnění, že je to mlýnek na pepř. Takže jsem tuto zkoušku opakoval, naštěstí úspěšně, takže jsem školu dodělal a titul bakaláře získal. Přihlásil jsem se i na magisterské studium, ale posléze jsem ho vzdal, když jsem zjistil, kdo by mě tam měl učit. Vždycky, když jsem šel ze zkoušky, volal jsem mamince, i když mě vyhodili. Můj diplom rodičům určitě udělal radost, i když to pro ně vzhledem ke studijním úspěchům mé sestry nebyla žádná novinka. Studiem skončila jedna životní etapa a já si říkal, že bych měl dělat něco dalšího, abych se měl čím živit a bavit, až mě z frekvence jedna vyhodí. Jednou se to přece musí stát. Do toho přišly nějaké pracovní nabídky. Já si ale říkal, že by bylo fajn, kdyby mi někdo bohatý koupil rádio, samozřejmě celoplošné a s velkým výkonem. Troufl bych si ho programovat, asi by mě to hodilo.

pokaždý, když se jdu opít, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastný ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

a ta je napsaná na dně čbánku je. A pak, když se, pane bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok, tak se mi svět v pořádku bejt zdá. Když se pak ráno vracím domů,

A lidi si mají rádi. Jdou domů spát, spolu, dobrou noc. A zima není vůbec, ale vůbec, ale vůbec.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: S obrovskou ctí, já jsem slyšel, že dneska se budou rozdávat funkce v radách vlády a já jsem Petrovi před časem prorokoval, že dávám tomu půl roku a v nějaké radě taky skončíme, jakých je nepřehršle a přece jen prostě lidi nejsou, takže i na férovku dojde. Takže jsem tady, abych dal o sobě vědět. Pane premiére, doufám, že posloucháte a dneska se tomu trošku pověnujeme, jestli a proč a komu to slouží?
1: No, radši dávej si pozor na jazyk, protože se začínají přepisovat národní dějiny a to je vždycky nebezpečný okamžik. Každopádně.
2: Já všude, Petře, chodím se slovníkem. Zásadně už se slovníkem, protože víš, jak je to s fakty.
1: No jasně, vidím, že jsi poučený Švejkem, dobře, a Jaroslavem Haškem.
2: No a nedávno jsem byl s Otakarem Foltýnem v metru a to vám budu vyprávět, byl to zážitek.
1: No prosím tě, lidem sděl, to je skvělá zkušenost. Každopádně, my jak tady teď sedíme, tak vláda tlačí sněmovnou takzvanou mediální novelu, v níž je nejen teda zvýšení televizní a rozhlasové daně, co já tomu tak říkám poplatky, je to prostě daň, a je to proto, že nic není zadarmo, ani práce pro vládu Petra Fialy a samozřejmě vidíme, jak stále víc obě média pro tu vládu dělají. Takže tohle je jedna věc, ale v té...
2: Já si myslel, že nezjištně. A teď začínáme pocit, že tam je trošku zjištnosti.
1: Za chvíli zjistí, že to, jak říká Petr Fiala, korunka ke korunce, takže budeme platit oba víc za to. Pokud teda si neudělal čestný prohlášení, že nevlastníš notebook, mobil, laptop, televizi a vlastně žádný elektronický zařízení.
2: Ne, já to mám jako luxusní těžítka. Já jsem tak daleko, že jsem si tohle všechno pořídil a mám to jako luxusní těžítka, která v podstatě čas od času musím voluxovat, oprášit a to je tak všechno, na co to mám.
1: No, ale aby toho nebylo málo, tak nejenže nám teda Fialova vláda zvyšuje mediální daně, neboli poplatky za veřejnoprávní média, ale v té mediální novele je ještě jedna hrůzostrašnost a sice nové zadání pro obě veřejnoprávní média a sice, že na zadání vlády budou odhalovat dezinformace. A to už je něco, co z těch veřejnoprávních médií skutečně dělá obyčejný vládní nástroj, protože za prvý my nemáme de jure definici dezinformace. A obě veřejnoprávní média jsou dost těsně spjatá s vlastní legislativou a musí se pohybovat v mezích vlastních zákonů. A tady v podstatě se dostáváme, pokud to projde, do roviny mimo zákonnosti, protože nikdo nebude vědět, vlastně vláda si definuje vlastní dezinformaci a na její zadání to budou obě veřejnoprávní média odhalovat, což je opravdu jak z Orwella. Ale ono, aby toho nebylo málo, tak vlastně vlastní legislativní rada vlády konstatovala tenhle ten fakt, že nám prostě chybí právní definice dezinformace a že tohle to je nebezpečná nová realita případně, protože skutečně se vláda i obě média případně dostávají nejen do potíží, ale do zákonné tísně. A obě média vlastně bojují i o důvěryhodnost veřejnosti, která samozřejmě propadá nebo upadá. A teď přijdou s tímhletím a ještě ona ten návrh přišel z pera Pirátů a vicepremiér vlády a ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš, nevím, jestli mu to ujelo mezi rty nechtěně, nebo jestli opravdu už jsou takhle otrlí, tak skutečně řekl, že to bude na zadání a objednávku vlády, to odhalování dezinformací.
2: Víš, co nejhorší je, že mu to v podstatě, jeho to nestraší. Je vidět, že on v tom nevidí rozpor. Myslím si, že se mu v podstatě líbí, protože to si dobře nastínil, že obě dvě veřejnoprávní média nebo média veřejné služby se dostanou do vazalství, protože v momentě, když nevíš, co máš dělat, jak to máš dělat, ale chce se to po tobě, že to dělat máš. A řekněme si na rovinu, že bohužel tam funguje tak trošku zákon policie České republiky. My to známe milovníci westernů, že to jsou ty čárky na pažbě, neboli čárkový systém a kvantita rozhodně neznamená kvalitu, ale kvantita je požadována. Tak to bude tak trošku, jak ze starého dobrýho Švejka, ty prostě něco hledáš, najít to musíš, splnit to musíš, jinak ty frčky nebudou a rozhoduje o tom instituce zvenku, která je samozřejmě principiálně spolitizovaná a prostátní a to jsou prostě ministerstva. Takže pokud to nešlo po pohodovém, dobrém a se zvýšenými poplatky, tak teď to půjde pěkně byrokraticky, po zlém a čárkově.
1: No ale to ještě není konec výčtu hrůzostrašností. touto strašností vlády Petra Fialy, protože já si myslím, že úplně to nejhorší, co ze všeho toho je z té série, tak je to, co jsme si tady oba museli napsat před sebe na papír, aby jsme to správně ocitovali, protože ten název toho nového vládního orgánu je tak strašný a orwellovský. Já ho přečtu Rada pro paměťovou agendu. A já, když jsem si ten název přečet, tak okamžitě jsem opravdu viděl toho Orwella a ten jeho slavný citát, kdo kontroluje minulost, kontroluje... Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost, je to tak?
2: A kdo kontroluje... Aha, kdo drží přítomnost...
1: A kdo ovládá podstatě... přítomnost, ovládá
2: přesně
1: budoucnost. A...
2: No, totiž ty jsi mě dobře nahrál. Já jsem si totiž naivně, jak já jsem takový optimista věčný, tak jsem si nejdřív myslel, že to bude pro nás, co nám nepomáhá Gingo Biloba, čili co zapomínáme a co chodíme světem, sám vidíš, tady ten papírek mám, já tomu vždycky říkám DC a soupis dne, co mám udělat, na co nemám zapomenout, tak jsem si říkal, paráda, už na nás někdo pamatuje, konečně bude nějaký speciální vysílání, speciální zprávy, speciální tablety Vlastimila Válka pro nás zapomnětlivé. A ono je to horší.
1: No mě to totiž, ono to do sebe perfektně zapadá. Prostě vláda Petra Fialy má, jak tomu říká, svůj narativ, hlavně západní, prozápadní.
2: Teď jsem se zase oklepal.
1: A no, to se oklepeš ještě asi několikrát dneska. A samozřejmě, že teď ovládají současnost, potřebují ovládnout teda tu minulost, a protože se blíží sněmovní volby, což je ta budoucnost, tak aby to ovládli dokonale. A já se
2: protože
1: říkám,
2: statistiku už mají na své
1: statistiky
2: straně.
1: Už mají, tak teď ještě ty dějiny, tak já jsem si vzpomněl na Roberta Zárubu, přepište dějiny, tak teď se přepisujou ne hokejový, ale možná politický. Ona toho vysvětlila šéfka úřadu vlády Jana Havelková, vlastně, že to bude tenhle ten už 21. orgán, mimochodem
2: přesně,
1: poradní vládní, že to bude... Že bude propojovat vlastně určité instituce. A já úplně vidím ten řetězec, ten konglomerát, který už funguje, a sice vláda, ta to posílá, teď si teda kupuje veřejnoprávní média obě, tam zasednou vybraní experti, kteří za sebou často mají neziskovky nebo instituce navázané na stát a na vládu, a do toho budou ještě už ty zmíněné neziskovky, které když si taky rozklikneš a podíváš se na jejich financování, tak prostě vládu žádají nebo jednotlivá ministerstva o dotace. Tak tohle to bude to propojení institucí.
2: A ne kluci a holky, co spolu mluví.
1: A já jsem si jenom vzpomněl na dvě takové příšerné zkušenosti, který vlastně mi nastínili, jak to může vypadat. Za prvý, když byly květnový dny, kdy slavíme teda vítězství a konec druhé světové války, tak já jsem v Českém rozhlasu, jel jsem v autě a náhodou jsem prostě naladil, tam byla, no já nevím, jestli tomu říká debata, každopádně byl tam jistý starší historik z Akademie věd, který se zabývá našimi moderními dějinami a vlastně jeho odbor píše i osnovy dějepisné pro školy. A proti němu tam byl Tomáš Kvalňa, což není historik, ale to dneska vůbec nevadí, když jsi držitelem a šiřitelem správného vládního narrativu.
2: Tak to byl pan Radar, ne? Jestli dobře pamatuju, teďka na polobotkách, lakírkách, jak probíhal Brdama a hledal to vůbec místo.
1: No a v podstatě jako se to celé točilo kolem toho, kdo nás osvobodil víc, jestli Američani nebo Sověti nebo Rudá armáda. A ten historik samozřejmě říkal, prostě nemůžeme přepisovat dějiny, neblázněte. To neznamená, že kdo konstatuje to, že nejvíce na osvobození Československa podílela Rudá armáda, že musí být nějak obdivovatel Putina nebo něco prostě. Nechte toho šílenství. No a Tomáš Kvalňa mluvil tak hezky, že on navíc samozřejmě byl vzhledem ke svému věku a mediální ostřílenosti mnohem zdatnější než ten starší pán, takže co bylo nejhorší pro mě, asi nad ním mediálně vítězil. Ale já jsem jenom čekal vlastně, že to skončí tak, že Tomáš Kvalňa řekne, 45. nás osvobodili naši západní přátelé z Německa. To byla jedna dost tristní zkušenost toho, jak může vypadat přepisování dějin a že já si ho pamatuju z doby totality, ale tehdy ve prospěch Sovětského svazu, potažmo Ruska. Dneska se to obrací jenom ve prospěch hlavně Ameriky. A druhá zkušenost je z České televize. Vidíš obě veřejnoprávní média, o které se dneska hraje, tak tam byla Historie CS, pořad, na který se občas podívám, a oni tam pozvali historika, docenta z Pardubické univerzity Michala Téru, který se zabývá i ruskými dějinami, a on napsal knihu Zapomenutý ostrov, která se vlastně popisuje tu pozici Česka a i střední Evropy, která se nachází mezi tím tradičním Západem a Ruskem a jak se to, jak ty dějiny vlastně, jak západní, tak ty ruský, nebo západní a východní přes tu střední Evropu různě šly a ovlivňovaly jí. No ale on měl ohromnou smůlu v tom, že se to vydání té jeho knihy trefilo zhruba do ruské invaze na Ukrajinu, kdy najednou tady vznikla potřeba správného vládního narrativu a on v podstatě, oni ho pozvali do toho pořadu, aby ho denunciovali. Mm-hmm. A já jsem si říkal, to bylo něco tak hnusného, mě to připomnělo okamžitě totalitní československou televizi. Tak když jsem si teď ve spojitosti s Radou pro paměťovou agendu vybavil tyhle ty dvě zkušenosti, tak mě... No, kdyby to byl Švejk, tak bychom se smáli, ale já myslím, že je to spíš ten Orwell a ten moc k smíchu není, protože v jeho románu 1984 je i to slavné ministerstvo pravdy. A já mám pocit, že tady už opravdu ho máme, akorát se tak ještě nemenuje.
2: A stahuje se to neskutečně cíleně. Vidíš, že to je ještě za pomocí toho, že se klasicky vytváří ty byrokratické svazy, se přibudou placení úředníci, to se ostatně už vlastně s tím spojuje. Nikdo není schopen ti vlastně popsat, k čemu by to mělo jako vést, čemu by to mělo pomoct. Mě totiž fascinuje jedna věc, jo, že já když od toho odhlídnu, vem si, my nemáme neustále peníze na školství. A já si vždycky nejvíce myslel a byl jsem k tomu jako vedený a dokonce mám pocit, že naše dějiny to neustále potvrzujou, že jestli někdy se tomuhle státu dařilo a ta společnost byla odolná, tak jenom v momentě, když investovala do vzdělání a fakt se vzdělávala. Jo, že se prostě ukázalo, že ty lidi se nenechali tak úplně jako lacině manipulovat, nenechali se tak úplně lacině zastrašit, byli schopni nějak sebezáchovně fungovat, měli nějaký morální kredit v sobě. To, že samozřejmě těm režimu se to nelíbilo a tyhle lidi cíleně likvidovali, počínaje Hitlerem, konče až opravdu několika fázemi komunistického režimu, tak to se bohužel mám pocit teďka zatlačováním některých zase jako má tendenci opakovat, ale přinejmenším to začíná v tom jemným, jak zase nejsou peníze na vzdělání. A místo toho vymrskáme do všech možných pseudorád, pseudoinstitucí, poradců pro něco, národních ambasadorů pro mého oblíbeného ministerstva pro vědu a výzkum. Mimochodem, já se musím Heleny Langšádlové zastat, je viditelnější než ten nový
1: já ministr Ženíšek. Já vím, že ti chybí, já to vidím.
2: Je to tak. Prostě musím říct, kolega politolog a opravdu se tam nechal rozředit, jak cukr na pětiminutově vyhřátý dlažbě dnešního dne.
1: Takže ani on nemá lajkýsky, chci říct.
2: Asi on ani nemá lajkýsky, ale mám pocit, že má lajkýsky u paní předsedkyně, čímž to ustojí. Ale vidíš, že vlastně jak bývalo, a my jsme já si pamatuju do dneška takový pravítko z dětství, že jo, halíře dělají talíře s odůvodněním, tak tohle je podobný, jo, že tyhle ty všechny instituce vlastně rozmělňujou realitu, rozmělňujou, co je pravda, co je lež, rozmělňujou hlavně veřejný tok peněz, vytvářej ty bratrstva těch lidí, co spolu mluví a co mají jakoby patent na to rozhodnutí. A vytvářej přesně, jak ty říkáš, takovou tu kulturní ideofrontu, která prostě nevpustí nic jiného, co zavání jako nepěknými otázkami, promýšlením faktů, dovoláváním se nějakých historických reálí. Je to zkrátka šílený, protože jako to 89. není tak daleko, aby jsme se už jako chovali a uvažovali takto a zase jako vytlačovali nepohodlné. Plus nejhorší je, že jako to rozmělňuje i to nehezké slovo na N, které já nedokážu říct a opravdu se zní úplně...
1: Mělo by být trestný, já to říkám.
2: Já od vejšky jsem se oklepával, netušil jsem, že mě ta doba doběhne, že dneska každý bude narativec, ale v podstatě rozmělňuje to, co je pravda a co je lež. Jasně, hele, politika je vždycky ohýbání a hledání v lepším případě kompromisů, ale na druhou stranu akademici jsou od toho, aby jako, jak se říkalo, nastavovali zrcadlo době, jak se ve své době říkalo, a možná už je to zase charakteristický, a ne vytvářeli tyhle ty pseudo-byrokratický orgány, které fakticky budou znamenat, že se prostě zaplatí ti loajální, kteří dlouhodobě šlapou ve prospěch určitých lidí, určitých stranických značek, protože řekněme si na rovinu, že za rok stejně nic nezmůžou a nepohnou a jenom dál zvýšejí nedůvěru lidí ve stát, ve státní instituce a hlavně v realitu, pravdu, vymahatelnost pravdy.
1: Ty jsi zmínil novýho, já mu říkám, prostě vládní cenzor Otakar Foltýnt, vy jste se potkali v metru, máš skvělou zkušenost,
2: ale ještě, v metru.
1: To je skvělý, jenom ještě k tomu se dostaneme, ale on byl šéfem vojenské policie a já jsem si v té souvislosti vybavil výroční zprávu pro změnu vojenského zpravodajství.
2: Mimochodem dobré čtení.
1: Dobré čtení, které, já bych řekl, asi s ohromnou odvahou dneska konstatovalo, že samozřejmě, že tady jsou cílení klidně dezinformace z Ruska, jsou tady dezinformace i z Ukrajiny, z Ameriky a tak dál, ale že se dneska z boje proti dezinformacím bohužel stává boj proti nepohodlným a nevládním názorům. A mně to konstatování přišlo, opravdu říkám, v dnešní době, zvlášť na čtyřeknu státní instituci, velmi odvážné a díky za to, ale je to tak a já jsem si teď Já jsem, myslím, včera...
2: Takže jsem dlouho mimochodem o vojenské rozvědce dlouho
1: neslyšel. Neslyšel, jestli nebyla zrušená, nebo odhalená byla nejspíš a teď těžko říct, v jakým je stádiu.
2: Aby z nich neudělali vládní.
1: Ale já jsem si teď vzpomněl to, co teď jako razí to heslo, to krédo svoje Otakar Foltín, že každý má právo na svůj názor, nikoliv ale na svá vlastní fakta. No a já jsem poslouchal, myslím, že to bylo v české televize, my dneska od ČT ani od ČRO neutečeme prostě. A tam mluvil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který se prsil tím, jak kolik už bude teď starobní důchod, protože to zvýšilo nějaké 300 a řekl a chlubil se tím, jak důchodcům výrazně stoupla kupní síla, protože v poměru k průměrné mzdě důchod průměrný stoupl. Ale už, a vidíš, jsme u těch faktů, ale Marian Jurečka zapomněl na to, že naše reálná mzda velmi výrazně poklesla za poslední 2 roky, nejvíc vlastně v celý OECD, což je talent, ale je to tak, Petr Fiala říká, děláme, co je třeba. A tohle to už k tomu nedoplní jako fakt. A z toho pak, když to tam k tomu připojíš, tak zjistíš, no ona kupní síla důchodu průměrného reálného mohla klidně poklesnout, i když se jeho poměr k průměrné mzdě zvýšil. A tohle to je přesně to, jak se dělá politika a vzáš média, za prvý, to říkám já jako člověk, který dělá médií přes 30 let, vždycky platí pravidlo a logika, že média se víc věnují vládě protože, a tudíž moci, protože samozřejmě moc má zodpovědnost, moc taky bývá korumpovaná ráda a než opozici. U nás je to naopak, většina médií se pořád víc zabývá opozicí a vlastně většina nepohodlných zpráv bývá vytěsňována. Buď se nedostane do těch hlavních médií téměř vůbec, nebo tam projdou jako formou titulku v podstatě a pak to nikdo neanalyzuje, proč se to děje a tak dál. A už se dostáváme k tomu, no jo, a co jsou vlastně fakta? My jsme, všichni máme teď dost poslední a já bych řekl velmi varnou zkušenost s covidem, kdy nám i od příslušných, jak se říká dneska, expertů, vakcinologů, virologů, epidemiologů, byly jako fakta předkládány jejich vlastní tvrzení a tak se ukázalo, že to úplně fakta nebyla. A proto já říkám...
2: Plus za mě nikdo neříkal, že to je prostě průběžný výzkum, jo? Protože samozřejmě. Já zase jako před odborníky smekám, prožili si svý, zvlášť takový, kteří opravdu na koleně vymýšlejí takový ty zlepšováky, jak těm virům předcházet, ale ti byli féroví v tom, že říkali, podívejte, řeknu blbě, dělám to v garáži, na koleně, je to nějaký patent aktuálná, bude se vyvíjet a to podobné fungovalo i v těch lécích a viroticích. Ale oni to přesně vydávali často za absolutní pravdu. Kdo nesouhlasil, už byl okamžitě nepřítel společnosti jako celku. Ale mimochodem, já to zažívám i dneska. Já jsem se přiznám, je to strašný, někde se stala chyba. Potřebu vyhlížím metru zase mého oblíbeného ekonoma Křečka, abych to s ním probral.
1: Ty to děláš metru.
2: Já mám tyhle rozhovory metru.
1: Ty tak se dostáváš k pravdě v metru. Ty číháš metru na pravdu.
2: Já se projíždím tak přesně. Ano, přesně. Někdo té pravdě stříc, já teda číhám podzemí v metru. Vybírám si cíleně určitý zastávky, já jsem zjistil, že většinou
1: tyhle ty underground, víš to, jsi dizident.
2: Hele, já to dělám programově, jo, protože jo. Víš co, potřebuješ na to mít, já si ty jízdenky sbírám, až bude potom 23. odboj, jako když to najdu, hele.
1: No a do životopisu dneska, hele, dizidentství se hodí. Spojím se na Sašu.
2: Ano, odbojová skupina Lítačka, tomu říkám pracovně. A já se přiznám, že třeba na mě taky dopadá úplně jako velmi alternativní pocit, a to je ti člověče inflace. To je ti furt zdražování. Já furt tak sleduju a zjišťuju,
1: no,
2: že se tak zlevňuje.
1: Nesprávnému narrativu.
2: Že já už začínám, přestávám na to mít prachy, jak se zlevňuje.
1: Říkám, propadáš nesprávnému narrativu.
2: A je to tady zas?
1: Je to tady. No,
2: Kačku ti za tohle slovo, hele, a odjíždíš se po zlaceným Rolls-Roycem.
1: No, víš co, já vlastně bych řekl, co je nejdůležitější asi pro demokracii, nebo mnohem důležitější než nějaký boj proti dezinfo, ať už je to cokoliv. Všichni víme, že je to lež, je pořád lež, stejně tak jako pololež. A tak je důležitý kritický myšlení. A já mám pocit, že vlastně dneska Fialova vláda je pro mě první vládou od roku 89, která se snaží potřít kritický myšlení. Každý, kdo vlastně se jako nenechá vymít tou propagandou, tak je nepřítel státu.
2: Ne, hele, řekněme si na rovinu, že a nemusel by to dělat automatický Jiří Paroubek, kde taky všichni viděli Rudě, když už řekl ráno, že vychází slunce a dobrý den. Jo. A už jiní říkali, to je podezřelý, ten něco zase plánuje. Ale hele, otoč si to a představ si v podstatě od 89. ty premiéry. A představ si, že by někdo s tímhle přišel. Je vypískaný, buď se mu jenom v lepším případě vysmějou, nebo končí u těch lidí, že prostě už mu nikdo prostor nedá, a nebo opravdu ho začnou vnímat fakt jako novodobýho lamače a vyhledače čarodejnic a pověstný nosič kladiva.
1: No, vidíš, a proto se Petr teďka, Fiala samozřejmě jmenoval jiným správným demokratem.
2: No, můžu ti říct, že mě začíná děsit, netušil jsem, tenkrát to řekl jeden můj kamarád, učitel, praktik a moudrý to muž u piva. Hele, nejhorší je, když se ve vládě sejde příliš učitelů, to většinou jako vzdělání od kašle, abych to řekl kultivovaně. Jo, bylo to dobrý aha, pivo, dobře jo, hořký jo, a to víš, jo. A my tam nad tím slovníkem Otakara Foltýna jako mluvíme kultivovaně. Tak. Každý si nosí svá fakta, aspoň kilo a půl, aby to prostě mělo nějaký efekt. A tak jsme si tak mezi dobrým Godhajem o tomhle povídali. Hele, a měl absolutní pravdu. Vem si, kolik je učitelů ve vládě, vem si, kolik je tam akademiků ve vládě. Musím rovnou říct i kolik sebekriticky, kolik politologů a fakt se Svoboda zatím tak neutahovala a nesvírala, jak se utahuje teď. Děje se přesně to, o čem jsme se tady bavili na přelomu roku, když jsem říkal, hele, začíná nám mekartismus, je to tady. Je to strašný, mě to i mrzí a já tady teda s dovolením vytáhnu svou undergroundovou metrózní zkušenost, protože potkal jsem Otakara, plukovníka Otakara Foltýna, to víš, že

0: i složky.
1: Jen to furt ztrácím, proto doufám, že mě ta rada pro paměťovou agendu trošku poradí a pomůže a udělá systém, to je základ. A tak to víš, že jsem neodolal, říkám pane plukovníku, já vás zdravím, tak jen si chci ještě tady, jako když jsme vedli tu debatu teda skrze 360 na dálku, tak se jenom chci doptat a to víš, že mě to nedalo, říkám si, dobře, rozumím, strategická komunikace zní to vznosně, někoho teda na půl roku, už to mně přijde, že je takový, jako když někomu něco dáš a zároveň to slíbíš a nemáš a nevrátíš, jo. Takže takovým tím slibem nezarmoutíš. Ale říkám, fajn, tak třeba je hyperaktivní a mají jako nakročeno, vědí, co chtějí dělat. A já jsem říkal, víte, mě to nedá, furt ostatně o tom volám ve veřejném prostoru. Vy jste z bezpečnostní komunity. Jste člověk, který je jednak vojákem, ale měl i blízko vlastně k policii, že byl i vyšetřovatelem, sám na to ostatně jako nepěkně doplatil, když chtěl prošetřovat zbrojní zakázky. Hned na kluka sedli, vytvořili pseudokauzu, vytlačili ho. Tak jsem si myslel, že o to bude pokornější a říkal jsem si, víte, ono by se třeba nabízelo se teďka zaměřit, když jsme si prožili tu šílenou tragédii se střelbou na filozofické fakultě, ale už jsme si prožili těchto tragédií několik a nikdo se tomu nikdy systematicky nevěnoval, typu jak jakoby posílit tu soudržnost, odolnost, citlivosti společnosti, ale i schopnost prostě vědět, co takovýhle krizový chvíli dělat, kde zjistit informace, jak postupovat. A on ti úplně jakoby vypruzeně typu, že takovouhle věc, proč by? A já říkám, no možná třeba z toho titulu, že to za prvé nikdo nedělá. Za druhý jako je potom lačná celá společnost. Za třetí, zaplať pánu, ještě to stále nemá znamínko opozice nebo vláda, já nevím, pravice nebo levice, konzerva nebo komunisti, čili z mýho pohledu jako obrovský potenciál. A za třetí říkám, protože to extrémně potřebujeme, protože fakt to nás, prožívali jsme sluný okamžiky a víš sám, že my jsme anomální ještě generace, protože my jsme ještě zažili branou výchovu, která znamenala, že nám dali plynové masky, které nefungovaly a my v anonymitě plynových masek jsme se samozřejmě stloukli, hlávali se, já nevím na co vy, my na korejskou válku.
0: Ale fungovali v tom, že ono se jich nedalo dechat. Já si pamatuju, jak se vždycky zapařili takový tak ty pravda, plexisklový nebo skleněný oči.
1: To my samozřejmě to? Ještě ty choboty jako různě točili, no. Stahovali.
0: A to jsme si ty choboty ještě utěsňovali navzájem, no, víte, jako v rámci.
1: No tak vidím, že to bylo všude stejný. Samozřejmě soudružka učitelka zůstala někde na kraji lesa a my prostě okamžitě s odůvodnění, že se hrajeme na korejskou válku, někteří na Vietnam, tak jsme to tak jako pojali. Jo? Vrátili jsme něco zmasakrovaného a proto ten socialismus taky padl, protože měl nedostatek kvalitních plynových masek. A to byla moje poslední braná bezpečnostní zkušenost. Jo? A teď máš spoustu generací, které mají v podstatě akorát takový ty, čím více občanky a čím více výchov gramotnosti, tak tím mám pocit, že tím je to horší, co teda slýchám. A jsme de facto nepopsaný listy. Říkal jsem si, teď by to bylo krásný, proto ta Foltýna, ten vypadá každou chvíli vždycky jak výsadkář, který chce vyskočit, ale on úplně jako opravdu na to reagoval opovržením, že prostě na něm vidíš, že teďka vede svatou válku, která se jmenuje jenom bavme se o Putinovi, nebo bavme se o, já nevím, pátých kolonách, kdy já jsem mu ale rovnou říkal, víte, mně přijde třeba nešťastný, když teda beru, že jste něco jako lékař přes strategickou komunikaci, tak jsem zatím ještě nezažil lékaře, který přijde a řekne, tahle ta nemoc, proti které bojuju, je blbec a teďka diagnózy další a všichni si řeknou perfektní, tak to teda ty rakovině nandál, vyhrál. Jo a řekněme si, Otakar Foltýn takhle začal, že jo, nejdřív pourážel lidi, kdy já se spoustou těch manipulantů naprosto nesouhlasím a řekněme si, že jsou na všech úrovních a na všech frontách. A to byl jeho zatím příspěvek ke strategické komunikaci. Tak mě tímhle hodně překvapilo, pochopil jsem, že fakt to je nastavený, že opravdu ta vláda a ty orgány jí blízké jsou fakt mentálně v krytu, bunkru, bojujou svého druhu válku a vůbec neuvažují nad tím, že jako ta společnost furt čeká, kdy někdo dá konečně slovy Petra Fialy signál a začne tu jako realitu nějakým způsobem pročišťovat v tom, co je smysluplný, co je blbost, co ti dává nějakou odolnost, schopnost se orientovat v bezpečnostně složitým prostředí, mít nějak něco, co by se dalo nazvat sebedůvěru, schopnost prostě v riziku se rychle rozhodovat. Oni tím opovrhujou. No, takže fakt jako my jsme se pak rozešli přátelsky s tím, že zase
0: nebyl jsi
1: se
0: zadržen.
1: Ne, zase se metru někde potkáme.
0: Byl jsi
1: nevím, jestli nepřijde
0: vypuštěn
1: třeba
0: do undergroundu znovu.
1: Už třeba s nějakým strategickým konceptem kolegů, kteří si mě vemou stranou a řeknou příteli, pojďme si promluvit o strategické komunikaci. Ale musím říct, že mě to zamrzelo, protože znám jeho texty a přišlo mně, že tam vždycky byl jako člověk velmi pragmatický, zkušený, reálí znalej a reál života.

0: fakt jsem si myslel, pro Bůh, když to vidí v zahraničí, hele, příklad Finsko, Estonsko, Nizozemí, Německo, Itálie, Francie, mohl bych pokračovat. Prostě státy, které si prožili nějaký velký neklid, anebo v případě třeba Estonska, že jo, kyber otřesy, v případě Finska do dneška s tím pracují svou občanskou válku, kdy fakt bojovali přes ženu jenom s běžkama v ruce a kulovnicí na jeleny a statečně se bránili. Ale pochopili, že fakt je důležitý, pokud chceš prostě mít houžev na tou odolnou společnost, která drží pospolu, tak prostě musí být každý ten jednotlivec, musí mít férový informace, ideálně rychlé, pravdivý, použitelný a musí měm být pěstována ta odolnost. No, tady je naopak vidí, že z nás chtějí udělat ovce.
1: Ty, co jsi popsal teď vlastně, jak on s tebou mluvil a to, že vede svatou válku, to je vlastně strašidelné zjištění, protože to je přesně případ i zmíněného McCarthyismu, kdy se lidi na základě atmosféry, ani ne na změně nějaký legislativy, to přesně. Se obejdeš bez změny jediného zákona, ale na základě společensko-politické atmosféry se říká radikalizujou a přesvědčí se o nějakým vlastní misi a vyšším poslání a vlastně ta zapálenost trumfuje jakoukoliv racionalitu a rozum a zodpovědnost i k těm ostatním lidem, kterým to mnohdy může zničit životy, což byl případ McCarthyismu mnoha lidí.
0: Přesně.
1: Ale mám pro tebe dobrou zprávu, jinak. Ty jsi zmínil, že jsi měl poslední zkušenost s branou výchovou.
0: Já myslím, že mi chceš doporučit, ať jezdím tramvají. To dělám teda taky, ale tam čeho moc nenastupuju.
1: To hele, nevystupuji z undergroundu, ale underground je dobrý, ale chci ti říct, to možná byla poslední zkušenost tvoje s branou výchovou, ale teď se to vrátí a budeme všichni mít možná novou, další, asi se už teda demokratickou neboli hodnotovou, protože Petr Pavel, který ho taky zachvátilo dezinfo, prostě mu posedlo hlavu, tak řekl, a teď opravdu si nevymýšlím, protože zrovna v jeho případě s jeho minulostí, když řekne prezident, že je potřeba zavést hodnotovou přípravu obyvatelstva, tak to já jsem, když jsem to čet poprvé, tak jsem si myslel tomu postrčil Putin. To je putinovský dezinfo, to je klasický, tohle nemohl říct Petr Pavel.
0: Že by měl nabrat další tiskový mluvčí,
1: že to nestačí. Viděl jsem tam Andreje Babiše, říkal jsem si, tohle mu postrčil Andrej Babiš, to není možný. Četl jsem to po třetí a už jsem pak viděl, že to je pravda, že i on tohle myslí vážně, že Petr Pavel, bývalý aktivní svědomitý komunista a prostě rozvědčík totalitní armády, bude chtít zavádět znovu v demokracii hodnotovou přípravu obyvatelstva.
0: Hele, voják. Voják a prostě starý osnovy nevytlučeš, co se mládí naučíš, jako když ve zralém věku, protože to není stáří a navíc pod důchodovou reformou pana Jurečky, to je v podstatě postarší juvenil, náš pan prezident, tak v postarší juvenily, jako když najdeš. On vytáhne v podstatě jenom starý osnovy, vyškrtá se slovo soudruh a jinak se pojede dál.
1: No to určitě, protože on navštěvoval leninský kroužky a já si myslím, že na Pražském hradě by mohl obnovit leninský kroužky, kterýma by
0: že tam je
1: by procházel celý národ postupně, třeba podle příjmení abecedně. A mohl by, to mě napadlo, tak má manželku, což bývala politručka v totalitní armádě. No a politruci ti dohlíželi a bděli nad, tehdy se tomu říkala ideová připravenost mužstva, tak dneska by to mohla být hodnotová připravenost obyvatelstva. Takže by to mohli dát dohromady.
0: My jsme vlastně taková jedna velká napsanej. Bojová rota, mám pocit, ten náš národ. Ne, jak zjišťu, ne, hele, je to fakt, že mám pocit, že někdy ten Hašek, jak se kolikrát říká, že Kennedy nezemřel a všechno je jinak, tak já říkám, Jaroslav Hašek nezemřel a furt to někde píše a snad píše k tomu i dramaturgy no. A řeší to, protože ti řeknu, tohle už, jako si myslím, že i tohle už by se ani Václav Havel nesmál a neříkal by, že teda toto už jako to už je dada příliš, no. Tohle už je hodno Jaroslava Haška, myslím, že i na Kafku už by to bylo moc. A jako nepochopíš to, je to hlavně je to hloupý blbý, jo, fakt, že vidíš, že zatím jsou furt jenom slogany a není zatím ani jako žádný reálný zlepšení, že by si prostě řekli, tak pro Bůh, tak možná bychom se poprvé měli třeba věnovat k tomu, aby lidi měli lepší šanci prosadit se, uspět v kariéře, v životě, domáhat se svých práv, že by je to možná stabilizovalo a tu společnost sklidnilo. Nebo jenom, kdyby se prostě řeklo, přátelé, konec vášní a pojďme jako si ty věci posuzovat v čase a v reálu. Protože, hele, jako blbne se všude. Ale krutá pravda je, že snad vyjma amerických voleb, které teď jsme nuceni sledovat, se nikde neblbne tak, jak mám pocit, že se začíná blbnout u nás. Že všude vidí, že ty státy začínají tak trošku jako zase ustupovat z těch ideologických pozic a zjišťovat, že ten svět je všednější, šedější, že jsou tam hlavně materiálně ekonomický zájmy. No jenže problém je prostě, když máš vyžranou státní kasu, vyžraný rozpočty domácností.
1: Počkej, třeba i nemáme vyžranou, než je dezinfo, protože minister financí Stanjura tají státní rozpočet.
0: Myslíš, že se máme tak krásně, tam, že on to tají? A
1: počkej, se tam bude velký plus, proto to tají.
0: Ale pro koho? Tomu, že... Cynicky řečeno. Ne, jak já ti říkám, jako já na to, že tuhle tu zemi opustila inflace a daří se nám neskutečně takhle. Hele, máme se proti velké části světa se máme krásně.
1: Proti Zimbabwe se máme dobře.
0: Jo, je to pravda, že přesně musíme si taky vytahovat, jako by moje oblíbené království Lesoto by taky mohlo do toho promluvit. Ale hele, na to, že ekonomika v podstatě se drží zuby nechty, lidi svým způsobem stát neotravujou a doufají jenom, že stát nebude otravovat je. Na to, že máme vládu, která říkala, každý druhý úředník nechce klepe a čeká, kdy pro něj přijdeme a zrušíme. A mezi tím buduje nejen rady vlády, rady úřadu vlády a všechny možný další jako funkce podporující další funkce. Tak prostě mě fascinuje ta bezostyšnost mocných a států, že v situaci, kdy fakt těm lidem nedávají a spíš berou, že ještě do nich tím klacíkem dloubí. To mě, no, to pro mě je jako vlastně, úplně nejúdivodicější.
1: Jak jsi zmínil počínání vlády, vzpomněl na jednu věc, tak samozřejmě Fialova vláda je známá tím, že sotva se dostala k moci, tak přepsala většinu svých klíčových slibů, potom i vlastní programové prohlášení.
0: A nedrží mimochodem ani to druhý.
1: A nedrží ani to druhý, no ale teda vlastně musím říct, že Martin Baxa, ministr kultury, který je teda za ním jde, jak se říká, to prosazování mediální novely, tak i on v rámci fialismu, řekněme, slíbil, za funkčního období naší vlády se televizní a rozhlasové poplatky nezvýší. Tečka. No vidíš, dneska tady sedíme a sněmovna o tom právě jedná. A kdo je garantem toho? Martin Baxa.
0: Ale já jsem si jistý, že celkově ten náš daňový rozklad, základ, kosočtverec, obdelník, nebo jak to měl pan premiér tehdy pojmenovaný, prostě ta naše základna chudoby se vlastně příliš nezmění.
1: No možná máš pravdu, já jsem řekl, že se zvýšil, nebo že chtějí zvýšit televizní a rozhlasovou daň, ale vlastně newspeakem Petra Fialy řekněme, že se mění struktura televizní a rozhlasové daně. Nezvyšuje se určitě.
0: Bezesporu. Prostě hele, za těžítka doma se platí víc a určitě to dostaneme v kvalitnějším zpravodajství. Mně se hlavně líbí, že se hlavně úplně programově o tom nevede žádná debata. Musím říct, že mě trochu mrzí, že jsem říkal, to za to nemá Česká televize ani Český rozhlas zapotřebí, že ani vlastně nepřistoupili s ničím, kde by jakoby nějak tak jako obhajovali si, proč to potřebují, nebo k čemu to konkrétně povede, nebo do čeho se zainvestuje, co se zlepší, co se rozšíří. Štve mě to. Jo, fakt, že mě to štve, že to je zase prostě postavený typu, prostě tak to je, soudruhu jsme ve válce a prostě ve válce se nepolemizuje a nepřemýšlí.
1: No já si myslím, že...
0: Na to, aby se argumentoval.
1: Jako člověk z médií, já myslím, že třeba šéf České televize nebo i Českého rozhlasu Souček a Zavoral moc dobře vědí, jaký průser pro ně vláda chystá s tím novým zadáním,
0: víš,
1: že jim bude zadávat odhalování dezinformací, ale... Protože současně, jak se říká, impérium služeb a protislužeb, oni žádali a dlouho tlačili na vládu, ať zvýší ty poplatky a ona to teda provedla, tak vlastně radši jsou sticha a nechají si klidně tohleto příšerné zadání vnutit a pak nebudou vědět, co s tím. A vlastně ve výsledku to může uškodit jedině jim, protože veřejnost si moc dobře všimne, až tam skutečně začnou přicházet zadání z vlády, aby něco odhalovali.
0: To víš, jo? Plus druhá věc, jak tam pustíš čertovo kopítko, tak už ho nikdy nedostaneš zpátky. A tohle je institucionalizovaná vydíratelnost. A já jsem teda hodně překvapený, Petře, a to mě teda dost mrzí, že víš sám jako novinář, že tady je spousta novinářských stavovských organizací. Je tady spousta doajenů oboru, kteří už to fakt nemají zapotřebí a nikomu svým způsobem už nic nedluží. A do značné míry by to bylo pro ně věc prestiže a nějaké osobní cti. Je tady spousta doajenů žurnalistiky jako akademického oboru a je v podstatě ticho.
1: Jo, no možná nechtějí jako, vypouštět dezinfo.
0: No hele, jako musím ti říct, že v podstatě u mě nenápadný pirátský ministr, abych to řekl správně, Šalamoun. On není Šalamoun.
1: Je?
0: Ale Ne, já myslím, nebo že... Šol... Nebo ne, právě, no, právě, on strašně máte příjmením. No, takhle, každopádně...
1: Je to minister, ne minister.
0: Je to minister a předseda legislativní rady. Šalamounsky rozhodl, tak to elegantně opíšem, že on se pod to nepodepíše, že on se s tím nestotožní, ale to je v podstatě svého druhu jediný jako institucionalizovaný oponentský názor. A já jsem si říkal, kde je pen klub? Kde jsou různý syndikáty.
1: Počkej, ale teď jenom došel ten rozpor. On je pirát, on je za piráty.
0: On je a on pirát se a dokázal nepodepíše, se svému sekčnímu
1: ale
0: šéfovi
1: je to vzekřít. Zadání, které vzešlo z pirátského ministerstva.
0: Ano, ano.
1: Neuvěřitelný,
0: z ministerstva
1: ne?
0: pohřebnictví a stavební výzdoby, protože zatím to je jenom stavební výzdoba, zatím to není stavební výstavba. Takže já beru, že se dokázal vzepřít Ivanu Bartošovi a řekl, Ivane, jakou tohle svítit nebudu, je to šalamoun.
1: Tak to jo, v tomhle případě jo.
0: Duší a argumenty, ale že on je nějak šalamoun.
1: Já myslím, že šalamoun.
0: Šalamoun. No, prostě šalom, šalom. Ne, každopádně, jako ten jeho argumentář fakt byl jako velmi věcný a mimochodem, já jsem tak trošku čekal, co můj hrdina z metra udělá, plukovník Foltín, protože pokud je pro strategickou komunikaci a pokud si uvědomuje, že k něčemu nemáme odůvodnění, legislativa na to nepamatuje, nemáme ani zbla šanci to vymáhat, protože to prostě neexistuje. Takže se ozve a my si řekneme, je to hrdina, měří všem stejně, padni komu padni, je to výsadkář morálky. No, zatím jezdí metrem, no, nevystoupil. Jo, ale hele, je to prostě celkově blbě, protože samozřejmě ono to dopadne tak, že kdo kritizoval média veřejné služby, bude kritizovat dál a má oberanidlo navíc. Kdo je slepě hájil, nebo prostě optimisticky hájil, nebo prostě hájil, bude to dělat dál, ale fakticky ti lobbysté za těmi politiky, blízko těm sekretariátům, získali klíče ke dveřím, které se jmenují pojďte si tu nezávislost otevřít a pojďte si vzít, co chcete, protože co to je, že jo? To je v podstatě, to už tam můžeš házet informační kampaně v lepším případě. Pak se můžeš dostat do toho, že se v podstatě budeme bavit o tom, co je dobrý ekonomický růst, špatný ekonomický růst a najednou tam prolomíš takových témat, že si budeme říkat, hele, do roka,
1: na
0: do
1: druhou
0: dne,
1: stranu pojďme doufat,
0: o čem
1: já
0: si povídáme.
1: Že já jsem takový jako pesimistický optimista, tak si říkám, když to projde a bude tam tohleto zadání třeba pro Českou televizi, tak Petr Fiala přijde do České televize, řekne tam jednu z těch svých lží neboli dezinformací. Moje vláda zastropovala ceny energií jako jedna z prvních a velmi nízko, což je lež nebo dezinformace, jak se říká moderně, protože pravda je, že to bylo naopak. A z vlády okamžitě v tu chvíli přijde zadání do České televize. Prosím vás, odhalte dezinformaci a lež premiéra Fialy. Co myslíš?
0: No já si myslím, že přijde okamžitě vicepremiér, který to vysvětlí jinak. Načež bude následovat další vicepremiér, který to vysvětlí jinak a další ministři. A bude to připomínat to, co tady běžně zažíváme už 2 roky ohledně penzijní reformy, kdy si vím, že nám v podstatě nikdy nikdo zatím neřekl úplně popravdě, co tam bude a v kolika půjdeme.
1: To je asi největší jenom balík dezinfa.
0: No to je úplně ukázkový, jo. To je, a mimochodem to mě zase Otakar Foltín uklidnil, že tohle komunikovat tomu vůbec nebude.
1: Nebude,
0: tak,
1: nebude.
0: Tak zase pochopil, že tohle je nekomunikovatelný, že? Protože to naše, my dva demografičtí experti, kteří jsme řekli za méně a později, tak krutě na naše slova dochází. Ale to je mimochodem úplně ukázkový. Ale já mám taktiku a já podezřívám, že Petr Fiala to udělal celé z toho titulu, aby příští léto řekl, přátelé, já jsem tu slovní pyrotechniku tam pouštěl, jestli si Český rozhlas či Česká televize všimne, nevšimli a já na to upozorňuju a říkám vám jako Petr Fiala číslo 3, protože teď má druhé období, to premiérské, a všimni si, že Petr Fiala, v podstatě on je de facto teď už 3, protože byl Petr Fiala akademik, v disentu, nabírající zkušenosti, přesvědčený konzervativec. Pak byl Petr Fiala politik, ministr školství, opoziční předseda ODS. A teď je Petr Fiala premiér, který prochází úplně jinýma chodbama, zasedá úplně v jiných místnostech, listuje těma knížkama, říká, kdo tohle mohl napsat a že to mohlo vyjít a že to lidi četli, nechápu. No a mám tušení, že příští léto přijde na scénu Petr Fiala číslo 4 a optikou zkušenosti Karla IV. Řekne, vše bylo špatně, úplně jinak. chci vám tady, že tyhle a tyhle instituce selhaly a u nás ve spolu to budeme dělat takhle a dejte mi šanci.
1: No vidíš, teď jsi mi nahrál oslí mustek, když jsi zmínil Karla IV., tak když já jsem se vrátil tady k Radě pro paměťovou agendu, pořád mě ten název fascinuje. Hele, a pořád se ho nepamatuju, teda mimochodem, ale mám ho, držím tady ten list s tím názvem. Tak já nevím, co myslíš, dozvíme se třeba, že Husiti přišli z Washingtonu, Cyril s Metodiem z Kanady, nebo co nás čeká?
0: Já bych si hlavně proklep Jiřího z Poděbrad, protože on byl strašně nemoderní, protože jednak varoval před Turkem.
1: No ale Poděbrady obecně jsou východně od Prahy, víš to?
0: Taky.
1: Tady to smrdí trošku.
0: Při řece, takže to je hele, strategické místo, otrava pitné vody, demontáž důležité říční trati, plus do toho ber, že on byl v podstatě de facto by se dalo říct antibijec muslimů a antiislamista, což je taky dneska už krajně podezřelý, spanských poměrů, takže ani tak, ani onak další podezřelý. A nikdo se s ním moc nepaktoval, čili to je v podstatě Viktor Orbán 2.0. Hele, jen no, tak někdo neprojde, člověče.
1: No hele, musíme říct, protože ta rada má začít fungovat už v létě, tak já bych řekl, že aniž by muselo být nutně venku tropický počasí, že nás čeká pěkně horký léto a vlastně být vládou, tak jak ona se snaží teď jet dobrý PR a marketing, tak bych si prostě, abych angažoval Roberta Zárubu, ať ještě jednou namluví to Přepište dějiny, ať zakřičí. A tím bych to odstartoval.
0: No já bych hlavně chtěl všechny posluchače vyzvat, prosím vás, svévolně neutíkejte na zahrádku, ke grilovačce, k rybníku, natož k moři, protože hledá se 6 placených úředníků pro tuhle radu a zbytek teda bude neplacený, ale za to velmi prestižní. Takže přátelé, buďte na telefonu, my s Petrem uděláme to stejné, třeba si na nás vzpomenou.
1: Hele, úplně jak jste řekl těch, že se hledá 6 placených úředníků, úplně vidím, až se najdou, zaměstnají se a v tu chvíli Petr Fiala vydá na Twitteru, snižujeme počet státních úředníků.
0: A schválně, jak to Česká televize s Českým rozhlasem vyhodnotí?
1: Každopádně zdravím posluchače a nepadejte na mysli.
0: Držte se, vy s námi, my s vámi a slunce prý taky ještě chvilku vydrží, takže témata nám politici dělají a třeba vznikne rada i pro nás. Pro nás všechny.
1: Ježíš, jen to ne. To se trošku bojím už dopředu.
0: Hele, teď víš, že my ty manuály bychom dali dohromady velice rychle.
1: Manuál jo.
0: Já furt čekám, kdy mě zavolají, aby teda si nechali vysvětlit, co je to dezinformace. Já už mám takových hele, definic, že...
1: Ale já myslím, že takových, řekl bych tak, 35 definic je někde poschovávaných na ministerstvu vnitra Víta Rakušana.
0: Já myslel členové vlády, že mám vždycky definici dneska s ministrem průmyslu. Na téma energetika. Takže přátelé, držte se, topit zatím ještě nemusíme, je to dobrý.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Je to tak, Severe?
3: Je to tak.
1: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války? Nebo?
3: Já jsem, a ano.
1: Jo?
3: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
1: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
3: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
1: Jo?
3: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
1: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
3: Jaká ostuda?
1: Vy jste nikoho nezvolili.
3: Až jak kam spěcháte?
1: Co? Já už se těšil na novýho generálního ředitele.
3: Ale tak nechte se chvilku napínat.
1: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
3: No je to, pane holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
1: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
3: Kdo to?
1: Vaše oblíbenkyně.
3: Já už neznám.
1: Neřekněte mi, co se to tam děje?
3: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch 5 finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe 10, a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli z nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, no, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
1: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne, pro tu volbu?
3: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní nevím, jestli právem nebo neprávem, ale obávají nebo obávali revoluce.
4: Revoluce?
3: Revoluce.
4: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
3: S dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
4: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
3: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
4: Chlebičky.
3: Chlebičky včera je slabý. Jako. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou jak tu Bobošíkovou tam, jak budou tu, nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě. Mm-hmm.
4: Já vím, že přesto... Václava Moravce ve spacáku taky.
3: To to ne.
4: Myslíte, že ne? Tak to, ty myslíš přes postýlku, ne?
3: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako...

hledali mě v údolích. Za 1 200 000. Hledali mě na polích.

Xaver TV se narodila v Las Vegas. Když jsme tam tak jednou seděli v mém hotelovém apartmá s Jakubem Černým a Bohdanem Zajčenkem, bavili jsme se o dalším díle knížky o tomto místě a mě napadlo, že bychom mohli točit videa. Že bychom si prostě mohli udělat internetovou televizi. Původně jsme chtěli natáčet videa v Las Vegas, ale myšlenka začala žít vlastním životem. Po pár minutách debaty jsme došli až k tomu, že bychom museli zůstat ve Vegas. To není špatná myšlenka, ale zpátky na zem. XTV byla na světě. Trochu jsem se obával, že to nepůjde dohromady s mojí prací v rádiu a že bych tím mohl svoji pozici ve frekvenci 1 ohrozit. Ale šlo to, časově to vycházelo, nemusel jsem nic zanedbávat. Jen nikdo z nás nečekal, že budeme mít vlastní prostory, že se na televizi bude dívat spousta lidí. Začínali jsme u mě doma, mám poměrně velký byt, takže zde načas bylo i improvizované televizní studio. Neměli jsme na to, abychom si někde něco pronajímali a nechtěli jsme zvyšovat náklady. Jelikož jsem žil sám, tak mi to nevadilo, ale začalo být divné sousedům, když během jednoho dne potkali ve výtahu Andreje Babiše, Jiřího Paroubka a k tomu třeba Petra Jandu. Začal jsem jim být podezřelý, navíc jim začala vadit přítomnost ochranky při návštěvách politiků. Bydlím v obyčejném činžáku, v půdní ve stavbě, v klidném domě, kde jsou k sobě lidé ohleduplní a to jsem chtěl být také. Až po čase jsem zjistil, že jsme XTV vystěhovali do vlastních prostor na poslední chvíli, neb pravá česká závist je prostě všudy přítomná. Pochopil jsem, že pokud si chci zachovat dobré sousedské vztahy, musím se přestěhovat. Hledali jsme prostor a našli ho vedle hlavního nádraží ve Velznově ulici. Pomohli kamarádi a další lidé, kteří nám fandili. Stává se, že se ozve někdo neznámý a nabízí pomoc. Zatím to nepotřebujeme, jsme nízkorozpočtoví a dokážeme produkovat pořady za minimum nákladů. Dali jsme do toho svoje peníze, které se nám možná někdy vrátí, ale důležité pro nás je, že kolem sebe máme lidi, kteří s námi sympatizují nejen poplácáním po zádech, ale třeba i tím, že u nás inzerují. Za rok a půl fungování XTV jsem přesvědčen, že to byl dobrý nápad. Ostatně taky vznikl v Las Vegas. Nečekal jsem, že mě bude bavit provoz internetové televize i po technické stránce věci, i když jsem v tomto oboru mimořádně nenadaný. Všechno, co se objeví, chci mít. Sleduji novinky a troufám si tvrdit, že vlastním vše, co je v elektronice zrovna nové a aktuální. Stejně jako je někdo posedlý auty a chce mít ty nejposlednější modely, já jsem posedlý elektronikou. Tohle nás spojovalo s Petrem Novotným, ten mýval před svou chorobou podobnou úchylku. Pamatuji si, jak jsme spolu přiletěli kdysi do Ameriky v okamžiku, kdy šel do prodeje iPad. Hodně se o něm mluvilo a v Evropě zatím nebyl. Projeli jsme několik obchodů, ale ani v nich ho neměli. Nakonec jsme ho koupili v našem hotelu. V tomhle chci držet krok s vývojem, proto jsem si pořídil studio pro internetovou televizi a další věci. Večer si vlezu do vany, iPad mám na umyvadle a poslouchám, na co mám právě náladu a většinou takto kontroluji i to, co jsme přes den natočili v XTV. Totéž dělám v autě. Technika mě fascinuje, i když potřebuji někoho, kdo mě s ní naučí zacházet. Často myslím na rodiče. Vadí mi, že s nimi nejsem a nemám je pod kontrolou. Člověk se ve vztazích k rodičům mění, přijde chvíle, kdy lecos přehodnotí a začne se dívat jinak i na rodiče. V určitém období si myslíme, že všechno víme líp než oni, že mají hrozné názory, nerozumí muzice, filmům a životu jako takovému. Pak přijde období, kdy tohle řešit přestáváme, pro mne to byla léta, kdy jsem v Brně nastoupil do rádia. Všechno se točilo v rychlých obrátkách, stále mě něco překvapovalo, seznamoval jsem se se slavnými lidmi, tu a tam jsem se objevil v televizi, hrál jsem divadlo u Pavla Trávnička. Poté jsem se podíval do Ameriky, poznával jsem svět a mohl si skutečnost porovnat s tím, co jsem znal z filmů, knih a vyprávění jiných. Spirála mého života se roztáčela stále rychleji až do okamžiku,
kdy jsem si do sebe nechal namontovat zařízení na hubnutí. Jde o metodu zvanou endobariéra, která obnáší zavedení plastového rukávu do tenkého střeva. Tehdy jsem se po dlouhé době zastavil, hubnutí se mi dařilo a nevím, čím to bylo, ale začal jsem víc myslet na rodiče. Často volám mámě a v různých situacích si říkám, co by asi řekla, jak by se zachovala. Volám jí i z Ameriky, jakmile dosedne letadlo a zapnu mobil. Hned jí to oznámím, aby o mě neměla starost. Myslím také na babičku. Vzpomínám, jak jsem ji vozil po lékařích a cestou jsme si povídali. Nevzal jsem ji sice už k moři, i když jsem chtěl, za to tátu jsem do Las Vegas vzal už dvakrát a já jsem rád, že jsem to neodkládal. Rodiče při svých dětech stojí a když je máš, tak si můžeš být jistý, že ti někdo drží palce. Pro mě je důležité vědět, když sedím u mikrofonu nebo vylezu před kameru, že na mě někdo myslí a fandí mi. Moje maminka mě vždycky pochválí, nicméně na její reakci přesně poznám, jestli se jí opravdu pořad líbil. Když řekne, jo, bylo to pěkný, tak vím, že se jí to moc nelíbilo. Je ještě ze staré školy a vadí jí některá prohlášení, která je schopný do médií říct Jan Saudek a také má odstup od některých jeho obrazů a fotek. A že o ní mluvím často? Ať dělám cokoliv, myslím na to, aby se za mne nemusela stydět. Snad je to tak správné. Jednou mi Jan Saudek vyprávěl, že řadu věcí směrem k rodičům člověk pochopí až v okamžiku, kdy je odevzdává na věčnost. Já to chci všechno pochopit dřív. Vlastně si uvědomuji, že se s Janem dost často bavíme o stáří. Mistr mimo jiné tvrdí, že stáří je pouze pro velmi otrlé jedince. Nicméně jsem poslední dobou mluvil s několika lidmi, kterým je kus přes 90 a bylo to ve všech případech milé, pozitivní i poučné. A také jsem slyšel z úst Kamily Moučkové takzvanou modlitbu ve stáří a tu já podepisuji. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty, pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neschoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý Morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, pane, to říkám. Bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit. Nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že toho již nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, pane, říkáš,
Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoucky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Svatý František Saleský.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jdeme dál, je tady strašně moc dotazů, ať aspoň něco stihneme. Sledujete slovenské volby, co říkáte na kandidáty?
2: Já nechci fakt jako úplně pitomec, jo, ale moc si nesleduju. Teda ta paní mi přijde jako dost ukrutná, taková levicová aktivistka, ale zaprvé to nechci hodnotit, že je to cizí země, je to taky jako neslušný, já taky nesnáším, když nám radí někdo jako nějaký osvícená hlava, co by máme dělat v České republice. A za druhý, já to příliš nesleduju, já skutečně jsem Čech, mě zajímá tady ta republika a co se děje ve Venezuele, jako je zajímavý, ale...
1: Ok, tak se tím nezdržíme. Chci se zeptat, jak se dívá pan Klaus na navrhovanou úpravu ochrany autorských práv a filtrování obsahu. Pan Klaus jistě bude vědět, co EU chystá na Facebook, YouTube, Instagram a tak dále. Otázka jasná, Radio Siesta se ptá.
2: No já nevím přesně teda, co tím ten tazatel myslí, jestli jde o to, jako ta cenzura na Facebooku a na těch sociálních sítích, která už se rozvíhá, běží, tak to jsem v zásadní opozici, chystám, dokonce jsem předložil na to České republice zákon, aby to tady vůbec nebylo, a právě naopak. Co se týče změny ochrany autorských práv, tady si úplně nejsem přesně jistý, co ten tazatel myslí. A je to hodně filozofická otázka, jako ty autorský práva toho duševního obsahu, co byste tady mohli povídat celý večer, ale nevím, jestli by to jako normálního diváka bavilo.
1: Mimochodem, kolik tomu dáváte šanci, tomu prosazení té Facebook a těch...
2: Toho zákona? Mm-hmm.
1: Myslíte, že to má šanci projít?
2: Tak šanci to má určitě, ale jako ne velkou samozřejmě, protože takový ti všichni proevropští lídrové se jako vůči tomu budou vymezovat, co to půjde, a zastrašovat ty svoje řadové poslance. No, podepsalo to asi 34 poslanců, tuším. Podepsalo bych to určitě daleko víc, ale já už jsem jako to šel podat, no, takže uvidíme. No. Jako velkou šanci...
1: To se chodí podat, ten zákon?
2: No jasně, určitě.
1: To se píšete?
2: Ten zákon napíšete.
1: Fyzicky máte
2: normálně papír, jako kde se napíšete sám sebe. Jako
1: a jdete k okýnku někam?
2: No ne, jdete ještě, buď to nesete na vlastní partaj, že vám to podepíše, jako že to podává ta strana, anebo jdete, nebo to dáte sám, anebo to dá skupina poslanců. Mm-hmm. Já jsem to vlastně dal, jako aby tam byli zástupci všech parlamentních stran, jsem se snažil teda.
1: Na komu se to dá? Teď se ptám i na ten, pro zajímavost.
2: No fakt to jde na nějaký organizační výbor parlamentu, tam teda chodí můj asistent a někde ty dveře jsou a ten to tam jako podá normálně, když jdete podat daně přiznání.
1: Dobrý den, já nesu nový zákon, prosím, tady
2: ano, je. Návrh zákona, dostane to číslo a je to nahraný do systému, pak já nevím, je měsíc, než se k tomu vyjádří vláda, pak to jde jako do parlamentu, do takzvaného prvního čtení. A tam se to buď dostane, nebo ne, ono taky je spousta zákonů, které se nikdy nedostanou na pořad jednání, jo? Protože tam je strašně důležitý, který ty zákony jsou jako daný dopředu, že se na ně dostane. Takže když je třeba máte zákon, který je číslo 60, to je teďka zákon o homosexuálech, jo? Ano, už to nechce, takže je to odsunutý dozadu a už na to jako nedojde, čili on není zamítnutý, ale tak tam jako
1: hně vzadu. Zákon o manželství osob téhož pohlaví, jasně. No a to mi ještě řekněte, pane Klausi, jde to říct velmi krátce, řekněme jedním souvětím, jaký by byl ideální stav po tom přijetí teda vašeho zákona, dělo by se co? Jde to říct nějak jako velmi...
2: To je to říct krátce, no, já nechci, aby správci a provozovatelé těch obrovských veřejných sítí, které mají statisíce, miliony uživatelů, blokovali nebo zakazovali jako tam působit českým lidem, dá se to tak říct, jo, takže zkrátka fakt, že tam nedávají nic trestného nebo v rozporu, hrubém rozporu s dobrými mravy a tak dále, tak prostě nemůžou být zablokovány z důvodu toho, že se to tam prostě někomu nelíbí.
1: No. A teď si představte, že jsem já majitel toho a říkám si, tady mě poslanec České republiky, ještě bohu ví, kde to leží.
2: To chápu, ale Na druhou stranu my regulujeme tisíc jedna věcí. Jo? My máme radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která reguluje naprosto jako soukromý vztah mezi soukromou televizí a nějakou babičkou v Orlických horách, co se dívá na seriál. Jo? Kecají do toho. Máme tisíc jedna regulací na všechno. Nemůžete prodat firmu, když jste moc velký, nemůžete tohle, to, nemůžete tamhle to, nemůžete říct, že do vaší restaurace nesmějí děti, že tam chodí lidi na pracovní obědy, nemůžete říct tam, nemůžete kouřit, nemůžete. Jo? Čili ten svět je totálně regulovaný, čili zrovna...
1: Nesmím nakupovat o svátcích.
2: Taky. Jasně, jo. Čili zrovna regulovat to, kde chci hájit ústavní právo na svobodu slova a chci bojovat proti tomu, že skutečně čím dál víc lidí názorů, řekněme, konzervativních, nebo jak to říct, je z toho veřejného prostoru jako vytlačována a blokována, tak to je prostě vážná věc. Já si myslím, že lidi jako Trump a Brexit a tak dále vyhráli hodně díky sociálním sítím. Protože dokavať jako všechno řešili ty velký, zvlášť veřejnoprávní média, takže dřív to bylo určující, co odvysílala v 8 televize nebo v půl 8, to bylo tématem, když řekli, že jste zlí, tak jako lidi věřili, že jste zlí a tak dále. Těžko se proti tomu bránilo. Fakt to vlastně ten internet totálně rozbil, ty lidi vlastně si ty informace berou i tady z vaší televize, že jo, malý a tak dále, z 1001 různých kanálů. No a ti dobráci různí jako vládní si to všimli a teď je velká snaha v té Evropské unii v Americe dostat ten internet pod kontrolu. Takže oni už dělají dohody s těma Facebookama, s těma velkýma gigantama, jaký jako názory by se tam měli potlačovat, co by tam být nemělo. A teďka třeba Evropská unie celá bezostyšně s tím cílí k těm evropským volbám, jo? Který má velkou kampaň, má nový cenzory, který zkoumají, co je špatná informace, co je dobrá, co se má zastavovat. Ve Francii už Macronoví úředníci jsou přímo ve Facebooku, aby kontrolovali, že se jako maže pořádně, tam asi hlavně Le Penová a její sympatizanti. Jo? Neuvěřitelný.
1: No
2: a já jsem toho prostě zásadním odpůrcem a tak jsem, nebo právní kancelář mi vypracovala ten návrh zákona.
1: A ještě teda, pane Klausi, jak by se to vymáhalo, tady ta věc, kdyby to prošlo, ten zákon?
2: No tak je to přestupek, jo, když vás tam nějaký ten úřada, jak si, já nevím, tam něco dáte, něco třeba lehce kontroverzního, ale nikterak trestního nebo vybízejícího k nějakému násilí nebo genocídě a oni vás zablokujou, že to tam prostě dávat nebudete, takový ten názory, no tak byste normálně dal podnět a byl by to prostě přestupek, stejně jako když, já nevím, v ovci někdo, ten, kdo vás smazal, stejně jako když někdo rychle jede autem, no, tak taky třeba to auto je firemní, no, tak se dotážete, že jo, kdo to auto řídil, kdo to panu Veselýmu smazal tady tu jeho celou televizi, že jo, a proč.
1: Mě už nikdo nesmaže, ale na vlastní doméně. Ale
2: to si nemyslím.
1: Na můj doméně?
2: No jistě, že, no tak... Tak tam ten tlak různě, co jde tou Evropou, už jde samozřejmě na provozovatele těchto velkých, těch, kterých vám udělují domény.
1: Jo, tak to
2: oni taky můžou dojít k tomu, že se tady publikují nezdravý názory a že prostě radši vám to odeberou. Jo? To tam určitě taky máte v těch podrobných podmínkách, co jste s těma kapitalistama podepsal, než se tady rozděl. Jo?
1: No jo, ale ještě víte... Když to někdo bude dělat soustavně, tak je to pořád přestupek, nebo to může dojít do nějaké fáze, že to za to bude obří pokuta někoho, nebo
2: no tak tam je, vězení, tam zase ty pokuty jsou docela velký, jako pro toho jednotlivce, teďka není z hlavy přesně, co je tam napsaný, ale pro tu společnost je tam třeba 50 milionů až, jo, čili to zase už není tak málo. No. A kdyby to bylo jako, že to je schválně, jo, že to je nějaký závažný narušení a vědomí svobodný diskuze, jako typově, že by vypli celou politickou stranu před volbama, tak je to tam i jako trestný čin. Jo? Jako, že by se třeba domluvili ty provozovatelé, že vypnou, já nevím, Topku a Socany, protože nevím, jo, tak to už...
1: Tak, teď je tady paní Soňa Davidová, píše: pane Klausi, co říkáte na nápady oranžových žen, Valachové, Maláčové a tak dále, například dluhová amnestie, proč to dělají s otazníkem?
2: Já nejsem volič ČSSD a nikdy jsem nebyl, čili jako nechci na ty dámy nějak tady zbytečně v tuhle chvíli útočit. Já ten svět vidím jinak a hlasuji jinak a prosazuji jiné hodnoty.
1: Čili... Já vím, ale ta dluhová amnestie třeba, co tady uvádí paní Davidová, do 100 000 korun, to je přece úplně šílený.
2: No tak, že kdyby byl člověk chytrý, tak si jde rychle půjčit někam 100 000, ne jo?
1: No jo, ale ve finále to někdo zaplatí, nebo jak to bude? Kdyby toto prošlo, nedej bože.
2: tak to máme tu inkluzi šílenou, teď jsem vám hovořil tady o té reformě financování, máme tu invazi migrantů do Evropy, máme 1001 věcí, které, jako kdybyste se před 20 lety to někomu vyprávěl, tak si budete říkat, no teď je to šílený, no, tak tohle je jaký šílený, no, jako představa, že se nemají platit dluhy a že to jako někomu odpustí. Jiná diskuze je, že samozřejmě začátkem 90. let ty dluhy byly strašně špatně vymahatelné, bylo to naopak, jo, lidi schválně opravdu neplatili nebo pozdě hrozně a řada slušných podnikatelů s tím měla obrovský problémy, dostali se ty takzvané druhotné platební neschopnosti. Jo. Mm-hmm. Já znám několik mých kamarádů, mělo obrovský problémy, že jim prostě někdo nezaplatil a teďka udržet tu firmu při životě. No, ale teď se to otočilo, že a naopak ty věřitelé mají obrovský práva, že jo, ty exekutoři mají strašnou jakoby sílu, často si z toho dluhu naberou tak obrovskou část, čili tohle by se, řekněme zase, lehce na svátek srovnat mohlo, ale určitě není řešením, jako že lidi, kteří si naberou půjčky a nesplácejí, tak se jim to jako odpustí a jede se dál, to by hlava nebylo.
3: Píseň, jak pláč, uších vyzvíš.

0: chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Ruský politik, pane doktore Reichlo.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady 4.

0: čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
1: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovolen.
0: Už je to za dveřma, už to ťuká.
1: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
0: A představte si, že mě už se o tom zdá.
1: A ne.
0: Já jsem měl dneska se.
1: Ne.
0: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
1: To snad ne, to by si nedovolil.
0: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
1: To snad ne.
0: Já jsem byl podržtěžka.
1: A držel jste?
0: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
1: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
0: No,
1: pozor na jazyk, Ksavere.
0: Jak to?
1: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
0: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
1: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
0: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
1: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
0: Trojku,
1: no tak trojčičku.
0: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
1: Jo, dobrá, trojčička.
0: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
1: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
0: To je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
1: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
0: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
1: Corleone. Vidíte srdíčko na dlani?
0: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
1: To se může stát, ale založí Rakušané.
0: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
1: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
0: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
1: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
0: A to víme, že je blbost.

Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám.

K Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky Presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Doživotí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky. Oni privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Grotte, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden expolitik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Grotte se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace Severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu. Přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo, popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvíla a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly tak říkajíc v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby tento příběh měl.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš hodnotový premiér to tahne ne od 10 k 5, ale od 5 k 0. Pojďme se podívat. CVVM vydal další průzkum ohledně spokojenosti a důvěryhodnosti vlády Petra Fialy, jaký vnímají lidi. No a to vysvědčení dopadlo, jako když si přijdete do školy pro vysvědčení a tam jsou kule. Nebo čtyřky, řekněme, protože vidíte, Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé. To je skutečně pro Fialu paráda, protože nám sliboval, my to všechno dokážeme, teď nám to opakuje taky, všechno jsme zvládli, všechno jsme dokázali. S námi přichází změna, tak přišla změna, protože Petr Fiala a jeho vláda dokázali být vlastně ještě míň populární nebo důvěryhodní, než byla i ta předcházející vláda Andreje Babiše na vrcholu covidové krize. To už je co říct, protože my teď už nemáme žádnou krizi a la covid a s vládou Petra Fialy to jde od nuly dolů. Pojďme se podívat i na komentář Alexandra Tomského na Novinkách. Tato vláda nestojí za nic. Zkuste si to přečíst. Marně jsem doufal, že budeme mít méně státu a tak dál. Ono těch slibů pošlapaných Petrem Fialou je tolik, že už se to nedá spočítat, ale tohle to je přesně výpověď nebo zpověď, myslím, zklamaného, nejspíš řekl bych voliče Trojkoalice Spolu. A je to hodně smutný čtení. Ono podobně mluví o vládě Petra Fialy, nebo mluvil i politolog Lukáš Jelínek v pořadu K věci na CNN Prima News a i to je velmi výstižný, co je problém u Fialovců. Fiala není šéf jako Babiš, těžké úkoly nechává na ministrech a ti se v tom plácají. To řekl přesně, protože tuhle tu agónii sledujeme denně. To už je vlastně permanentní reality show, kdy ministři, já vám tady ukážu vlastně největšího borce. Zbyněk Stanjura, ministr financí, čili jasná dvojka v každý vládě. Člověk, který drží kasu, prostě diktuje. Kdo drží peníze a sedí na nich, tak víte, že bez peněz neuděláte nic. No a Zbyněk Stanjura, on je to samozřejmě už málo překvapivý, protože nikdo ho nepodezříval nikdy z toho, že rozumí státním financím. No ale v rozpočtu je chyba za 60 miliard, oznámeno ministerstvo financí. Prostě z té slavné, jak oni to nazvali, válečná daň, ale není to nic jiného než nová daň z nepřiměřených zisků, tak místo těch 100 miliard tam bude 40 zhruba. No, takže další 60 miliardová díra. To tak jako teď Stanjura oznámil. No, ale Stanjura bodoval velmi i předtím. Vzpomeňte si, když přišel s tím vlastním návrhem DPH nebo s tou analýzou vlastního ministerstva o tom, co udělá z DPH, kolik úrovní a v jaké výši a co kde by mělo být, tak to samozřejmě způsobilo ohromný poprask, jako snad už všechno, jakmile otevře nějaký minister pusu v médiích, tak máme poprask. Záhy se to začne dementovat a tak dál. Takže Zbyněk Stanjura je borec v tom, že on, jak se říká, sám unikl to DPHčko. Načež Petr Fiala přišel a řekl, došlo k úniku. No, když už je to takhle špatný a premiér a šéf ODS Fiala říká, došlo k úniku, který provedl první místopředseda ODS a jeho vlastní ministr financí, tak já tomu doříkám inkontinence a já si myslím, že jsou na to léky různý, že se to dá léčit, protože není to nic hezkýho, ale tohle to všechno jsou věci, které samozřejmě lidi vnímají a říkají si, co to pro boha je za vládu. Tohle jsme tady ještě neměli. No, pokud jde o Stanjuru, pro dokreslení toho, jak vnímají vládu a premiérskou stranu ODS, v ní nejen lidi, ale i bývalí členové ODS, včetně ministrů, tak se tady podívejme, ona Stanjurovi napsala, nebo vyzvala ho, bývalá populární starostka z Ostravy, Liana Janáčková, a napsala mu, Zbyňku, podej demisi, jestli seš chlap, ještě v tom bylo. A oni se k ní připojili i bývalá ministrině za ODS, Filipiová, a další lidi, protože už se na to sami nemůžou dívat, vlastně, co jejich bývalá strana, která vždycky byla stranou silného ekonomického programu, mohla mít někde ODS programový deficit, ale pokud šlo o ekonomický program, tak ODS byla vždycky stranou silného ekonomického programu. Teď vlastně žádný program nemáme. Teď ekonomickým programem ODS je permanentní chaos. Fiala tu vládu neřídí. Rozhodl se ODS vlastně rozpustit v trojkoalici Spolu, aby si zachoval funkci. O tom hlavně jde. To už není žádný vládnutí programový, natož hodnotový, jak on to pořád opakuje. Ale co je pro něj příznačný? Petr Fiala jede dál. Protože on na Twitteru napsal, vlastně to bylo před víkendem jenom, chtěl nás potěšit, inflace je nejnižší od loňského roku, ano, o 0,1% pokles, super, hned jsme najednou všichni zbohatli, no ale ten druhý odstavec je geniální. Je vidět, že náš přístup se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se to též postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí. Zvládneme to. Hlavně, prosím vás, trpělivost a nedělat neuvážený rozhodnutí. To si takhle republiku nesmíme nechat rozvracet. Dočkáme se. Dočkáme se možná třeba za jiný vlády, ale to už je skutečně zatvrzelost a zaslepenost. A Petr Fiala to zopakoval ještě v rozhovoru pro TNCZ, což jsou vlastně web zpravodajský televize Nova. Vše jsme zvládli, rodina problémy nemá, myslí i jeho. To je super, že s jeho platem nemá jeho rodina problémy. On se tam kasá nejen s tímhle, ale to je furt dokola. Tohle to už je normální žití ve virtuální a paralelní realitě. Tohle není přesně možný, aby... Řekněte mi, to už musí být duševní, to není normální, to není politický problém už, ale skutečně tady. Jestliže premiér vidí, jak se to všechno hroutí pod ním a on vlastně si takhle furt na Twitter nechává za sebe psát takovýhle prohlášení a tak dál. Ale já mu vlastně musím přiznat předvídavost. On by se mohl možná živit jako prognostik, spíš než premiér a politik, protože v roce 2018 vyšla jeho knížka, on tam geniálně a naprosto přesně předpověděl, jak dopadne jeho vláda, a sice jak uvařit demokracii. Jeho vláda uvařila demokracii nebo vaří demokracii velmi slušně. No a tam je podtitulek od agonie, od vládní agonie k polokomunistické vládě. Tak to, co vidíme teď, jeho vládu, tak agonie teda je to zatracená. No a polokomunistická vláda, tak ani ta skutečná vláda, kterou drželi v tom předchozím volebním období ze sněmovny komunisti a na kterou on naráží jako na polokomunistickou, nevracela do české společnosti a politiky totalitní maníry jako vláda jeho samozvaných demokratů. Takže já se Petrovi Fialovi vlastně svým způsobem omlouvám. On to v roce 2018 už předpověděl. Strašná škoda, že jeho knížky nikdo nečte, stejně jako ten časopis Kontexty, který jenom platíme, aby on ho mohl vydávat a jeho i rodina do něj přispívat. Ale předpověděl to perfektně, tak já před ním smekám. Jenom nám to vlastně mohl říct, když to vydával, tu knížku, tak říct, jestli se někdy stanu premiérem, tak takhle to dopadne velmi rychle, protože máme nějakých 17 měsíců, kdy je Fiala a jeho vláda ve funkci a viděli jsme vysvědčení od CVVM, nejhorší vláda od roku 2014. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to ještě horší vláda než Nečase. Ona samozřejmě měla změřenou tehdy ještě nižší popularitu a důvěryhodnost, pravda, ale takhle zoufalý to nebylo. Protože ten rozklad, který předvedli ve vládě Petra Nečase Věci veřejný, který se tam rozpadli na jednotlivý poslance a potom tu sranda partu lidem a tak dál, tomu jsme se aspoň mohli trošku smát, ale tomuhle se smát už nejde, co předvádí Petr Fiala. Takže vidíte, měli bychom číst knížky Petra Fialy, protože v nich je vlastně všechno moudro. Vykašlat se na Twitter a jeho rozhovory v televizi. Já si hned zítra se půjdu podívat, jakou má poslední knížku a hned jak tam uvidím titulek, tak budu vědět, že přesně to se stane.
2: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live a v Pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě je to momentální nálady voličů, není to...
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ano, zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Radio Xaver.
3: Dál, tři jezdci spěchají.

Společnost Seven Red uvádí Luboš Veselý, Marie Formáčková, Xaver na vlastní žádost opuštěný. Vypráví Robert Jaškov. Zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop, natočeno ve studiu Incendium 2019.

0: Před mnoha lety jsem často poslouchala v autě album country písniček, které jsem měla v oblibě. Zejména jednu. Zpíval ji Luboš Veselý, kterého jsem ještě neznala, ale jeho hlas se mi líbil. Písničku jsem si pouštěla pořád dokola a pak jsem jednou ten svůj oblíbený hlas slyšela v rádiu. Nespíval, ale koho si zpovídal. A zase se mi líbil. Tehdy jsem i pochopila proč. Jako kdysi věděl, o čem zpívá, tak teď zase věděl, o čem mluví a kam chce v rozhovoru doveslovat. A není mnoho moderátorů, kteří pobaví a zaujmou posluchače či diváky, zpovídané, ale také i sebe. A tak jsem si onu stanici naladila a hlas poslouchala pravidelně. Tehdy k hlasu přibylo i nové jméno Xaver a já si začala podle jeho vysílacích časů plánovat i své jízdy autem. Ani noční frekvence mě neodradila. A zřejmě za tu věrnost oné rádiové stanici a hlavně tomu nenapodobitelnému hlasu mě osud odměnil. A tou odměnou je právě tato knížka, díky které jsem si Xaverův hlas opravdu užila. Marie Formáčková.
1: Až jsem se lekl, když jsem zjistil, že mě vzpomínání na vlastní život začalo bavit. Buď jsem opravdu velký samožer, nebo jsem fakt žil a žiju zajímavý život. Xaver. Xaver se narodil někdy o letních prázdninách v roce 2002. Tehdy jsem večer odlétal na Krétu. V příletové hale na letišti v Heraklionu jsem nastartoval mobil a otevřel SMSku. Na F1 začínáte 2.9. v 10 hodin, smlouva je připravena u mě. BT. Myslím, že je dobrý začátek dovolené. Kdybych mohl, sedl bych na to samé letadlo a vrátil bych se do Prahy. Celou dobu na Krétě jsem vlastně přemýšlel, co a jak budu na frekvenci 1 vysílat. Taky jsem tam definitivně pochopil, jak to mají ty pověstné prvničky s nervozitou. Pořád dokola jsem si kladl otázku, zda mě zkušenosti z regionálního rádia budou stačit na celoplošce. Nestačily. Ale o tom až později. V Brně v rádiu jsem byl specialistou na rozhovory a tušil jsem, že úkol od frekvence 1 bude podobný. Byl a onoho 2. září 2002, kdy jsem nastoupil, jsme v 10 hodin spustili první křížový výslech. To bude malér, říkal jsem si ještě v autě po cestě do rádia. Do rána jsem nespal a navíc nějak do poslední chvíle nebylo jasné, jestli můj první host, Petra Busková, tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, vůbec dorazí. Etídu, která se posléze odehrála mezi 10. a 11. hodinou na frekvencích tenkrát, 2. nejposlouchanějšího rádia v zemi, později i 1., ponechám stranou. Jisté je, že jsem vylezl ze studia, šel se Báře Tachecí omluvit a rozmluvit jí moje angažmá na frekvenci 1. Dělala, že neslyší. Podívejte se, ode dneška v časopisech vycházejí celostránkové reklamy na váš pořad. Otevřela nějaký časopis, kde byla moje obrovská fotka a pod ní nápis Luboš Xaver Veselý a jeho křížový výslech. Zůstal jsem v němém úžasu.

netuším, co jsem jí na to říkal já. Tak já jsem Xaver. Říkal jsem si polohlasem a míchal benzínkové kafe. Ovšem do té samé benzínky právě vešel Petr Novotný, který v té době vysílal na frekvenci 1 svoji show Dobrý kafe. Můžu si dát s váma kafe, Xavere? Tak tady jsem poprvé vzal na vědomí, že jsem Xaver. Ta konkrétní čerpací stanice je od té doby s tímto jménem spojená, jako by tam visela pomyslná mramorová deska s nápisem Tady se Luboš stal Xaverem. Přemýšlím nad tím, kdyby se naši o Vánocích 1968 rozhodli, že dají zrovna narozenému synkovi jméno Xaver, jak by to asi dopadlo. Babička by plakala a možná by se od nás odstěhovala, naše drahé tety, které byly po čertech podobné těm z populárního filmu Drahé tety a já, by k tomu museli vymyslet tolik legend a jít to vyprávět tolika kamarádkám, že by si nohy ušoupali. Myslím, že jenom moje kmotřička Mařenka by pro mě měla pochopení. Ta totiž, na rozdíl od jiných, ví, že pro každého člověka je na světě místo a že apoštolů není nikdy víc než 12 a po kohoutím kokrhání přichází už jen ta hubená holka s kosou. Jak pravil kolega Hrabě. Seděl jsem tam tenkrát a sbíral odvahu, abych se několikanásobného baviče roku, až se vrátí k mému stolu s kávou v ruce, zeptal: Pane Novotný, slyšel jste to moje dnešní extempore s Buzkovou? Ale nezeptal jsem se, Novotný byl jako vždycky rychlejší. Hele, Xavere, výborný, překvapil jste mě, dobrý. Vezmu vás do mojí agentury a budeme vás zastupovat. Pak jsme rozebrali Xavera a Petr mi vysvětlil, že to Bára vymyslela dobře a ať jsem za to rád. A ještě u té samé benzínky jsme si plácli na spolupráci, která mě pak přivedla na novu do České televize a leckams jinam. Ale trvalo mi to ještě asi měsíc, než jsem začal mít Xavera rád. Ale došlo k tomu, protože nikdo se nad mým rozšířeným jménem nepozastavoval, nikomu to nepřipadalo divné. Jen tehdejší ministr kultury Pavel Dostál, se kterým jsme se znali celkem dobře, mi vyprávěl, že kdysi byl na státním rádiu na stanici Hvězda hlasatel, pokaždé řekl pozor, pozor, hlásí se Xaver, a pak pohovořil o nějakém lidském selhání. Vše uzavřel konstatováním, že toto by socialistický člověk nikdy neudělal. Nicméně Xaver byl na světě. Nevím, jestli se to dá nazvat obchodní značkou, ale každopádně jsem si zvykl. I na různé podoby toho jména. Byť možností, jak je ohýbat, moc není. Jedna kamarádka, když si dá griotku, mi říká Xaverku. Pan ředitel frekvence 1 mě vlídně oslovuje Xavírku. Když mi řekne Xavere, vím, že je průšvih. Jeden ze slavných soutěžících ze Superstar mi říká Xáve, kamarád jezdící s námi do Ameriky zase Xavi, a pro Jana Soutka jsem Xaverius. A víc podob se snad nenabízí. Nicméně maminka mi stále říká Lubo, paní Koudelková z Tišnova už od dětství Lubku, režisérka Milena a teta Jana Luby, paní manažerka hotelu Stratosféry v Las Vegas vždy hlásí wow, Xav is here. A jeden bývalý brněnský radní mi říká Lubine. Jinak si okolí už uvyklo na Xaver. Že se zpovídám, je zřejmě důsledkem mé 13. komnaty. V tomto dokumentárním cyklu České televize o osudových křižovatkách známých osobností jsem mluvil o svém celoživotním boji s nadváhou, v rámci kterého jsem podstoupil i operační zákroky. Česká televize mi účast v tomto pořadu nabídla už před lety. Já to tehdy odmítl, protože jsem si bláhově myslel, že žádnou 13. komnatu nemám. Že není nic, co bych v sobě měl uzavřené a trápilo by mě to. Často mi ale chodili dopisy a e-maily, v nichž lidé chtěli vědět něco víc právě o mně samotném. Sice jsem přesvědčený, že moderátor se má hlavně ptát a naslouchat, nikoliv vyprávět o sobě, ale i tak jsem na natočení 13. komnaty kývil. Dodnes přemýšlím, jestli to nebyla chyba. Navíc nejsem přesvědčený, že právě já patřím mezi osobnosti, o nichž by se měly točit dokumenty a psát knihy. Faktem ale je, že po odvysílání mé 13. komnaty v televizi mi za večer přišlo kolem 1000 zpráv. A tak jsem si řekl, že jsem asi udělal dobrý krok. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že je-li člověk tím, kdo zprostředkovává informace a snaží se z druhých něco dostat, musí také takzvaně platit daň.
V této roli jsem několik let a na několika židlích.

0: Chápu tedy, že ke zvýšení důvěryhodnosti takového člověka má divák nebo posluchač právo o něm něco vědět. Co je zač, jaký je, co ho zajímá. Je to potom rovná hra moderátora a jeho posluchače. Řekl jsem si, že přece když něco nechci prozradit, tak už vím, jak to udělat, abych se odpovědi nevyhnul, ale přitom si uchoval svou duši a její pomocný personál. Natáčení 13. komnaty mě donutilo udělat si jakousi osobní inventuru a říct si, kolik vlastně mám věcí, o nichž nechci mluvit. Není jich moc, ale některé jsou. Jak říká Václav Hrabě, ještě jednou to spočítám, aspoň jednou ještě, procenta ztrát, procenta smutků, procenta štěstí, to, co jsem dostal, to, co jsem vyhrál, to, co jsem ztratil po cestě, to,
1: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhnem do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu. Vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí. Jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci, a také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt 16. byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Omprádox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přinesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
2: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
3: Hraje vám Radio Xaver.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, povolení. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zopravdu je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co já s tím jako výrazně nesouhlasím.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si,
2: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano. No. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: já
1: věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátku.
1: Ještě ničemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá a říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Newrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A
2: tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
2: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý do čista.
1: No, úplně to udělal strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To nejinak není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
2: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, Tak co zbyde jiného, tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná
2: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Ježiši Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni se jo. jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
2: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
1: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam, budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
2: Well-beingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se říkal dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
2: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni, ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
2: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
1: velkorysí
2: není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu,
1: jak to mluvíte
2: ona se
1: o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama.
1: Ona se tak označuje sama
2: a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
2: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivej.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nemůžu vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím nás, toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: Jurečka.
2: S Jurečkou. To
1: pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to bude takový ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme, uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars.
2: Hmm.
1: Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Dostali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no.
2: Modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... že budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře.
1: Náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
2: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, no já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
2: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
2: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky.
2: Mm-hmm.
1: Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
2: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
2: zvolit.
1: Tlak.
2: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl
1: no,
2: úplně
1: bude
2: problém.
1: Mín, jako.
2: Tak nepřestávejte, dokud nebude
1: se,
2: konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady.
2: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
2: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Radio Xaver.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam komíník Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou s

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on a havran.

kresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk i mýval svého času.

Pak Nusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje. Nemusel si sedět bez příčiny v nejsmutnějším rohu náměstí. Ten pomník by ti postavili jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
3: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.
6: Středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si.

vodě. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici. Na DC na pláži vybalím kamion.

sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem jedno.
2: Oni tomu
1: říkají minerály dokonce,
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Dneska revolučně naložen, protože nabízí se to nejen počasí, ale ty události, a tak jsem při štípání dřeva přemýšlel, komu vlastně ten 17. listopad patří, tak si to jdu dneska vyřídit.
0: Štípání dřeva, no vidíte, to už je jako i fenomén, že vlastně člověk před 17. listopadem už radši utíká. Já jsem odjel do Jižního Tyrolska, já jsem to nechtěl vidět, jenom jsem si říkal, posrádám trošku, že byste přišel dneska v sametu.
1: No, ale jsem něžný. Jo. A mám pocit teda, že posluchači, pokud správně poslouchají mezi řádky, což je moderní dneska, nejen číst, ale poslouchat mezi řádky, tak si říkají, pánové už se připravují na vnitřní a vnější emigraci. Někdo má ty havlíčkovské maníry a očividně dobrou adresu, někde blízko Brixenu typuju. A já jsem zase šel do sebe do vnitřní emigrace, štípal jsem, rozlížel jsem se, slavil jsem s naší rozhlednou, která má výročí pravidelné už 14. na 17. listopad, a o to pečlivě a bedlivě sledoval nejen nálady mezi lidmi, ale zase to, kdo se nám v údolí hádá, komu ta národní vlastně patřila a jestli cinkal, necinkal a za co by dneska cinkal, protože snad poslední, co mě teda tak hnedka jakoby naplnilo silnými pocity, tak musel jsem se trošku usmívat, že někdy mám dojem, jak se říká, že kdyby nebylo 28. října, tak nejen, že není Československo, ale není pražské metro, neboli prostě jak všichni do toho promítají takový ty aktuální věci, tak teď jsem nabyl dojmu, že kdyby mnozí mohli, tak 17. listopadu 1989 tam cinkají za 96 pohlaví, za klimatickou alarmizační situaci, za aktuální privatizaci některých národních podniků, za obavy nebo nástup umělé inteligence. Čili vzhledem tomu, když jsem studoval moderní historii a vzpomněl jsem si i na svá raná léta, čeho se lidi báli, co je štvalo, a rozhodně neřešili něco jako privatizaci, neřešili otázku zahraniční politiky, že by si dovedli představit, že budeme někdy v Unii nebo v NATO, nebo budeme se bavit o nastupující Číně. Rozhodně neřešili spoustu výdobytků moderny. No ale přesto už máme odborníky, kteří říkají, že kdyby mohli, tak i těch 96 no, pohlaví.
0: Každopádně za sebou máme, já bych řekl, historický 17. listopad, protože tohle to je první 17. listopad, který jsme oslavili s komunistickým prezidentem na Pražském hradě, a já myslím minulost Petra Pavla a vlastně s totalitním rozvědčíkem na Pražském hradě. Je to tak, protože žádný polistopadový prezident ještě nebyl komunista. No, Miloš Zeman byl formálně chvíli v KSČ, ale rozhodně to nebyl žádný komunista. Petr Pavel byl aktivní svědomitý komunista a rozvědčík. No a pár měsíců nás zachránilo toho, že k tomuhle prezidentovi bychom měli i vládního cenzora na tenhle ten 17. listopad, protože Michal Klíma možná zachránil tenhle ten 17. listopad pro vládu Petra Fialy, když skončil v té funkci zmocněnce pro boj s dezinformacemi, což nebylo nic jiného než cenzura, a naštěstí už tahle funkce není. Ale představa, že slavíme, kolik je to, 34 let po pádu totality, znovu 17. listopad, když to řeknu, s totalitním prezidentem a s vládním cenzorem, tak i proto já jsem ujížděl do Jižního Tyrolska.
1: Ale jenom drobnost, měl jsem přesto smíšené pocity, protože tam bylo kouzelné to řešení, jaký je ten správný komunista, ten špatný komunista, to, když se řešil Pavel a vedle toho Babiš. A jak jste mluvil o tom vládním cenzorovi, no byl tam Vít Rakušan.
0: To je největší cenzor.
1: Teďka v podstatě všech takových těch typů, jak něco bonznout, jak to poznat a v jakém generačním jazyku to podat národu. A líbila se mi jeho definice, je tady svoboda a demokracie, protože vy na mě můžete křičet. A já jsem si jen tak v duchu řekl, problém je, že často mnozí někdy i opodstatněně křičí, ale nikdo neposlouchá. Tak ono té demokracie taky patří, že jakoby pracujete s míněním národa a že i konstruktivní kritika je vnímána jako konstruktivní kritika a je s ní tak pracováno. Ne, že se můžete vyřvat, no, a to je tak všechno, co můžete
0: dělat. Když
1: jsme
0: tady u Víta Rakušana, já si říkal, že je škoda, že tam nepřines některý z těch svých vnitrářských manuálů na odhalování šiřitelů. On je to prokremelských narrativů, ale řekněme nesprávných názorů. Mimochodem k tomu prezidentovi Petru Pavlovi, čili řekněme prvnímu polistopadovému komunistickému prezidentovi, máme premiéra prvního, to je taky historický milník, který vyhlásil boj nesprávným názorům, který veřejnosti sdělil, že má právo na korigované informace, což vlastně opravdu není nic jiného, než co jsme zažívali před listopadem 89. Já nechci vůbec Petra Fialu obviňovat z toho, že by byl nějaký totalitář, a chtěl se tady rušit demokracii.
1: A to demokracii. Se pohyboval v Dizentu, ale v podzimní
0: právě
1: univerzitě.
0: U něj je to, na rozdíl od Petra Pavla, který vyrost v silových složkách opravdu a je vidět, že ta jeho mentalita až do konce života prostě tou mentalitou tam zůstane. Tak Petr Fiala má jinou historii, proto je u něj takový paradox, že vlastně tohleto on šíří, že to vůbec řekne, že vyhlásí boj nesprávným názorům, ale když jsme u Petra Pavla, on má nějakou smůlu na to, on jako by se nemohl s těmi svými projevy trefit do správného času a prostoru. Tentokrát přenesl projev, kde řekl, máme se, jako jsme se neměli nikdy. Já jsem si to přeložil tak, že manželé Pavlovi se mají jako nikdy, protože myslím, že takhle se ještě neměli, ale on asi vůbec si nepovšimnul, že Česko právě zažilo nebo historický propad životní úrovně, ekonomický propad. Já tady nechci opakovat všechny ekonomické nebo socioekonomické ukazatele, které jsou negativní, ale tohle je skutečně milník ekonomicky pro nás a Petr Pavel přednesl takovýhle projev, proto já si to vykládám tak, že kolik 8 měsíců, 9 po inauguraci, už o sobě začal mluvit jako v plurálu. To se stává.
1: No to je tak, když vám píše 11 lidí projev.
0: No jasně, tak a Pražský hrad je velký, takže tam tomu plurálu propadnete snadno a myslím si, že mluvil o sobě a o své manželce, protože ti se mají jako nikdy. Ale on 28. října mluvil o kvalitních potravinách z EU. Teď nám řekl tohle a pro dokreslení těch paradoxů toho 17. listopadu bych jenom to mě pobavilo na té národní třídě. Já vlastně nevím, jestli on měl vůbec dilema, protože pro mě on je v tomhle gumovej a vlastně zkouší, co všechno mu mediálně projde, ale veřejnost nebo lidi, kteří tam přišli, tak prostě jeho vzývali, předlistopadového komunistu a prominentního člena silových složek toho režimu a řvali tam na Václava Klause mladšího, který toho 17. listopadu roku 89 skutečně šel v tom průvodu a dostal obuškem. A tady vidíme, jakoby se ta historie úplně, jakoby ti lidi, kteří byli na té národní třídě, úplně obrátili, protože Petr Pavel možná jenom o pár dnů unik tomu, že nemusel zasahovat
1: no, v rámci silových složek. Že vedle studoval v ulici Karolíny Světlé a bylo mu doporučeno, ať se tam nemíchá a že teda zaznamená, že se tam něco děje. Ale ještě neměl ten kontakt s Václavem Havlem, aby mohl kriticky přemýšlet o té době a té situaci.
0: Ještě se nečistil reputačně
1: tak.
0: A člověk, který skutečně tam byl zmlácený, tak vlastně je vypískaný, jako kdyby snad tu totalitu reprezentoval. Takže my jsme to obrátili nebo otočili úplně 180 stupňů. Já vím, že ty pokusy privatizovat si 17. listopad a vlastně, nebo jak se dneska říká moderně, přijít s tím správným narrativem, už trvá nějakou delší dobu. Já si pamatuju ještě jako reportér Reflexu v roce 2004, když bylo 15-leté výročí sametu, tak tehdy najednou ta generace studentů, kteří dospěli za těch 15 let, tak najednou začali hlásat vraťte nám ideály ze 17. listopadu, kdy jim ovšem bylo 5 let. A mě to připomnělo tehdy toho Václava Havla, ty trička Markéty Pekarové Adamové, to bylo možná taky 5 nebo 8 let v té době, myslím 17. listopadu 89, a ať má samozřejmě každá generace svoje ideály, to tak je, ale že ty pokusy privatizovat si to datum a to výročí se s námi tahnou už delší dobu a teď s Petrem Pavlem nejvyšší ústavní funkci a ještě ve funkci vlastně, která to tak symbolizuje, protože Václav Havel, hlavní tvář vlastně listopadu a polistopadových událostí se stal prezidentem, což byl ne premiér, čili ten symbol toho nebyl, že bychom měli prvního najednou demokratického premiéra a tak dál, ale byl to ten prezident zvolení Václava Havla prezidentem. A teď najednou tady máme
1: že
0: Petra Pavla.
1: Normalizačního Mariana Čalfu, že jo? Který byl ten klíčník a naopak byl ten převozník a uměl ten proces a proto nás převezl potom do těch raných 90. let a to premiérství si udržel. Ale vy to dobře naznačujete, že já totiž mám pocit, že z toho 17. listopadu 89 teda, protože to mě vždycky velice mrzí, že vlastně ten rok 39 se úplně ztratí. Mimochodem se začíná ztracit i 89., protože já jsem byl zvědav, jestli třeba nedají konečně prostor trošku těm autentickým záznamům, záběrů, dokumentu, že jsem si říkal, že 34 let od toho momentu už bychom si třeba zasloužil i nějakou jako poctivou analýzu, trochu detailnější, co se tam odehrávalo, proč se tam odehrávalo, aby taky jsme se už trochu poprali s těma všema oprávněnejma, neoprávněnejma legendama, kdo to teda zařídil, přesně, kdo lusknul a do koho měnil, jestli to byl souboj křídel komunistů, celé se to utrhlo, nebo zkrátka se to rozsypalo vzhledem i k té vnější geopolitice. To mimochodem taky bylo zajímavé, že to se moc nerozebíralo, něco jako, že v červnu 89 Čína tvrdý rozehnání za cenu opravdu jako šílených ztrát života. Na druhou stranu dávno pár dnů předtím berlínská zeď, můžu ale přidat mimochodem taky teplickou demonstraci. To všechno zapadlo, tohle se ztratilo.
0: To mimochodem, jste mluvil o klimatu, to bylo za klima v severních Čechách.
1: To bylo, a dokonce to byl předvoj. To právě bylo jako zajímavé, že to není sexy, ale teďka vzniklo něco jako butik, mně už to přijde fakt jak butiková značka, 17. listopad 89, vy si prostě ve správný čas jdete za správnými lidmi, koupíte si v úzovkách vstupenku, abyste mohl na tu ulici vstoupit, do toho veřejného prostoru vstoupit a přijít tam s nějakou svou legendou. A zajímavé je, že už se to obrátilo několikrát, že vlastně jednu dobu to bylo takové pro ty opravdu dizentáře, kteří tam byli, dokonce se hádali s některými jinými z dizentů, kteří ještě byli na chalupě a nebyli na národní třídě, tak ten den byli jakoby těmi, co mají tu oficiální mytologii, razítko na revoluci, razítko na změnu. Ty už jsou tak postupně odsunutí a teď se tam do toho začaly přesně dostávat takové skupiny, které to úplně minulo, protože dávno ještě byly nějakým prenatálním období a ti už tam přesně začali tahat teďka ty postmoderní témata, že vlastně za to se bojuje a že o tom to je. A jen to dokresluje velmi zajímavý rozhovor s Igorem Chaunem, který dlouho přesně byl tím obhájcem toho 89., toho jakoby studentského vnímání, toho, za co bojovali a kdo může se k listopadu hlásit, kdo už se nemůže hlásit. No a ten se dostal teďka do situace, že říkal, tak jestli já už jsem pro ten stávající svět dezolát, protože ještě stále jako si chci vyjadřovat svobodné názory, nehodlám se někde obhajovat, nehodlám být ten vypípávaný, tak si říkám, už se něco děje. Jo. Proto mi přišlo, jako jsem krásně stavil proti tomu, nebo přišlo mi jako nádherně charakteristický to vyjádření Igora Chauna a proti Víta Rakušana typu, to, že prostě můžete přijít ke mně a v úzovkách křičet na mě, to je svoboda, přátelé. No,
0: já jsem si Igora Chauna pouštěl, on natočil ten projev opravdu plamenej, já ho znám samozřejmě už od toho roku 89 a to byl typický Igor Chaun. Já myslím, že teprve Petr Fiala a tahle vláda, tahle vládní garnitura v něm dokázala zažehnout znova ten revoluční oheň, protože on tam kráčí takovou zamlženou českou krajinou a říká, já, že jsem pro vás dezolát, co si to ke mně dovolujete a půjdete od válu. A já jsem si vzpomněl, tenhle ten výraz, to půjdete od válu, je přesně ten výraz, vy půjdete od válu jako komunisti, váš totalitní režim v roku 89.
1: Že tohle to říkal Martin Mejstřík, že jo? Co rok?
0: Jasně.
1: To byla jeho politická taktika, strategie senátora a pak se ukázalo, že vlastně nic dalšího, ale překvapilo mě to. U Igora Chauna jsem to nečekal, ukazuje se, že se fakt jako ta situace posunula a jak já jsem naťukával to, co jako lidé tehdy řešili a po čem volali, tak jsem si taky říkal, že bylo velmi zajímavý, kdyby konečně někdo třeba k tomu 17. listopadu udělal něco jako žebříček svobody, a práv a svobody názorů, ale i mimochodem takové jakoby nějaké sociální svobody, jo? Protože si říkám, tak je báječný slyšet od našich hodnostářů, že se máme skvěle, báječně, jako máme se dobře, když to prostě budeme porovnávat tamhle s válečnými zónami, máme se perfektně. Ale je fascinující, že ta stejná politická elita stále jako není schopná vyřešit biznis s exekucema, s lidskou chudobou, pomalou vymahatelnost práva, jo, minimální důvěru ke spravedlnosti. A teď bych mu přidával další a další. Tak jsem si říkal, kdyby se takhle k 17. listopadu vždycky udělal nějaký takový jako žebříček, jak na tom jsme, bylo by to hodně zajímavý, jo, jestli se nám ty ideály toho 17. listopadu roku 89 naplňují opravdu v té reálné míře plurality názorů, svobody, možnosti se vyjádřit, ale dokonce se třeba vyjádřit plodně tak, že třeba k tomu ještě někdo přihlédne a třeba s tím názorem i pracuje, ne, že si vás dá hnedka do nějaké databáze pochybných názorů, anebo typu pozor na tohle člověka, ale že třeba si řekne, na tom je něco reálného, neměli bychom to vzít v potaz, neměli bychom to třeba řešit, neměli bychom to dokonce vyřešit. Na tohle ještě prostě
0: no,
1: nebyl.
0: Já bych dokonce řekl, že se nám tady rozmáhá takový nešvar sice u některých politiků, nebo téměř politiků, až drzost. Já teď mám na mysli Danuši Nerudovou, neúspěšnou prezidentskou kandidátku, která bude kandidovat za hnutí STAN v eurovolbách, která je velmi ambiciózní.
1: A multifunkční.
0: Multifunkční, samozřejmě, žádná funkce jí není cizí a umí si o ní říct. A ta vlastně vzkázala Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, že jim jako nikdo ten 17. listopad neukradl, že nikdy nebyl jejich. A já si myslím, že jí bylo no ani ne 10 let, 17. listopadu 89. Navíc ona pochází z prominentní komunistické rodiny. Já teď...
1: Třeba měli víc informací.
0: Třeba měli víc informací doma, to je možný. Každopádně Václav Klaus minimálně, můžeme říct, že jeho listopad to byl v tom ohledu, že on se okamžitě politicky hned angažoval, byl dokonce záhy šéfem Občanského fóra a poté založil ODS, první jasně definovanou stranu, která vyhrála jasně sněmovní volby v roce 92 a pak byl premiérem, prezidentem. Ale jestli někomu skutečně ten listopad a to dění potom patřilo v tom ohledu, že dokázal prosadit ve společnosti svoji vizi a představy politické, tak to byl on, na rozdíl od Danuše Nerudové, která chodila do školy, nebo možná ani tehdy ne. Miloš Zeman, ten vlastně šel s, řekněme, se zpožděním několika let ve šlépějích Václava Klause a vždycky, když stal se premiérem po Václavu Klausovi, pak prezidentem.
1: Ale byl na Letné, že jo, tam hodně
0: a byl na Letné, samozřejmě. Já jsem na té Letní byl mimochodem taky, takže si ho pořád pamatuju jako řečníka v takový tý beranici s tím kšiltem. Ale oni byli v televizi s Janem Prima News ke speciálnímu vysílání k 17. listopadu u Terezie Tománkové. A vlastně tam mluvili na téma 17. listopad, jak ten skutečný den v roce 89, tak jako ten symbol, co to znamená. A samozřejmě jedním z těch témat bylo to i, jestli se nám skutečně vrací nějaká totalita. A to, co říká Andrej Babiš a používá, on tomu říká nová totalita. A samozřejmě Fialova vláda tuto hrozně dráždí, protože ví, že je to politický nebezpečí. A vy jste to nakous tady, kdy Vít Rakušan se snaží argumentovat tím, žádnou totalitu tady nemáte, protože tady na mě můžete pokřikovat a nesouhlasit se mnou a tak dál. No díky moc. Jako, jestli bychom se měli úplně vrátit do té předlistopadové totality, tak to můžeme zabalit. Ale tady jde o to, jestli se nám skutečně vrací nějaký atributy totalitní nebo manýry. A to jsou ty věci, o kterých mluvili Klaus se Zemanem. A to já musím říct, že bohužel ano. Já už jsem tady nakous tu funkci vládního cenzora. Michal Klíma skutečně zachránil tenhle 17. listopad, že skončil v té funkci, já bych řekl hanebný, protože to nebylo nic jiného. A když jsme mluvili o Vítu Rakušanovi, já už nevím, kolik manuálů na odhalování, že řeknu nepřátel vlády a státu.
1: No pro každou věkovou skupinu, pro každou věkovou.
0: To se mi líbí, že on to takhle rozvinul. Že
1: ještě čekám omlouvánky.
0: Já teda musím říct, že těm pro tu mladou generaci už vůbec nerozumím. Tam jsou slova, který...
1: No to já jsem byl právě tím fascinovaný, protože já jsem tenkrát, jak jsem tady poprvé tak nějak se vyjevil v nějakém dílu Férovky, protože jsem říkal, to je nejzajímavější čtení posledního kvartálu, protože já jsem to četl furt dokola a nevěděl jsem, jak mám někoho nabonzovat, protože já jsem nevěděl za co, jakou formou a jak to vlastně dotyční myslí.
0: Tam je
1: jako
0: krás...
1: To je fenomen. Já dokonce mám pocit, že to je jenom nějaká jako testovací manipulace. Že to je vpuštěný mezi lidi a testujou, co ty lidi snesou a jestli to pochopíme a prozřeme.
0: Krásný krédo, bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí, což já nevím, jestli to opravdu vykradli z totality, ale to je úplně typický. Ani komunisti nenabádali k bonzování.
1: Esence Orwella.
0: Ano, esence Orwella, prostě to nahlašte. Závadové chování se tomu říkalo. A Vít Rakušan je teda v tomhletom největší machr. A já bych řekl, jako opravdu on na tom vnitru musel zešílet, protože on si nemůže pomoct, nemůže skončit. A tohle to jsou přesně věci, které tou totalitou smrdějí. A není to jenom, já už jsem zmínil, máme premiéra, který vyhlásí boj nesprávným názorům a říká, že máme právo na korigované informace. To jsou všechno ty atributy totality nastupující, nebo to jsou první projevy toho. Vláda Petra Fialy neruší demokratickou dělbu moci, neruší demokratické instituce.
1: No je to takový jakešismus. No.
0: Je to jakešismus i v tom ohledu, že vlastně je strašně důležitá atmosféra, kterou šíří vláda v zemi. A když se vám podaří rozšířit atmosféru strachu, nemusíte přepsat jediný zákon. Říkám, policisti, žalobci a soudci se rádi přidají sami záhy, A vidíme to i na tom příkladu, který zmiňovali Klaus se Zemanem a sice profesora Petra Druláka, vyhozený pro názory, akorát se tomu říká reorganizace. Samozřejmě víme, jak to je. Teď tady vidíme snahy o vyhození docenta Ševčíka z Vysoké školy ekonomické a tak dále. Já pocházím ze světa médií, takže že v médiích okamžitě zavládla nebo se vrátila autocenzura, když najednou

0: věci, který pro mě, který zažil totalitu 20 let, tohle to jsou atributy totality.
1: Ne, ono dobře vystihujete to, že já když jsem tak po tom 17. u toho štípání, protože to si krásně pročistíte hlavu a tak můžete o spoustě věcí přemýšlet a dávat si tím pádem důvod na pauzy, tak jsem si říkal, on to je taky docela jako dneska legrační doba, protože vlastně všechno je jinak. Vy jste dobře vzpomínal, Petr Fiala fungoval v disentu, vůbec to neodpovídá teďka jeho vztahu k pluralitě názorů, k otevřenosti, vůbec jakoby vstřícnosti typu budu se zamýšlet nad kritickými ohlasy, postřehy ve společnosti, třeba k některým věcem přihlédnu. On samozřejmě nemůže být jako všeuměle vycházet všemu a taky ne každý výkřik je konstruktivní a opodstatněnou kritikou, to si zase řekněme otevřeně, ale prostě tváří se, že má on tu jedinou pověstnou pravdu, má jediný štempl na ta správná řešení, všechno ostatní je opravdu ten dezolatismus. Až to přesně vedlo k těm Igorům Chaunům, když to řeknu jak Václav Klaus, kteří se začínají ozývat a říkat tohle už je za hranou. Do toho Petr Pavel s paní Pavlovou se prostě s tím svérázně perou, ale já zase říkám na rovinu, jako taky nevidím důvod jako nekonečně jim nechávat cejch, prostě nechce ukážou, ale zatím je to teda neradostný, protože jako ty projevy opravdu to je červeným hadrem předbíká.
0: To je tristní, to je bída.
1: Je no prostě to, když přijdete a hodíte 15 lidem typu každý mě napište 3 věty, já to slepím a ono to tak odpovídá. A trošku jsem si myslel, že se třeba zamyslí právě nad tím 17. listopadem ve vztahu třeba k potřebám národa, k těm sociálním problémům, protože ono to fakt bylo hodně o jako svobodě a sociálních otázkách a šanci lidí růst a mít se dobře a mít se jako v nějaké smysluplné společnosti a smysluplném režimu. Na mimochodem Danuši Nerudovou dobře by sedělo, to doporučuji, úžasnou malou knížečku od báječného sociologa Ivo Možného, proč tak snadno, protože ona možná, ta její rodina už byla tak bystrá a proto Danuše Nerudová je tak bystrá, protože prostě bylo dost finančních prostředků a nebylo je za co zainvestovat a proto potom spousta těch jako předních komunistických dynastií bylo vlastně kuriozně pro tu změnu, protože mohli růst a mohli dělat kariéry.
0: Abych nám řekl, její drzost nezná mezí.
1: Ano, to je volné pokračování téhleté sociologické studie. No ale když jsem říkal, že všechno je jinak, tak vlastně vemte si, disentář Petr Fiala teda vzývá prostě uniformitu. Donedávna svobodomyslný, nebo tak se prezentoval Vít Rakušan, má opravdu na všechno manuály, proto já jsem takový obezřetný, protože sice nemáme toho vrchního přiznaného cenzora s úřadem, ale máme spoustu drobných pracovišť, které jakoby utahují, dělají
0: agenda
1: ty různé,
0: zůstala.
1: Tak, dělají takové ty různé, namísto toho, aby vlastně pomáhali, varovali před opravdu jakoby problémovýma situacema, konfrontovali s realitou a mimochodem byli striktní i na úřady, co se týče otevřenosti informací a pravdivosti informací, tak jenom vlastně vytvářejí furt projekty pro projekty a právě různé takovéhle manuálky, akorát, že není jeden ústřední, ale je prostě 20 mutací, ale pak kuriozně vlastně vy se nejvíc dovíte tam, kde by to člověk téměř nečekal, a to je výroční zpráva vojenské rozvědky, která sama říká, přátelé, neblázněme. Prostě tady jako slovo manipulace, infiltrace, narrativ a všechny možné šílenosti se staly s prostým slovem, protože aplikujeme na úplně vše a hlavně to, co nám nesedí a co je pro nás nepohodlné. Takže vlastně, jak někteří si, pamatuju si to ve svém oboru, v 90. letech přiváželi a ještě dokonce někteří na konci 80. let, protože nám to potom ty profesoři půjčovali do hodin, když jsem pak studoval politologii jako archiv literatury ze Sovětského svazu, protože tam už to vycházelo, tak teď kuriozně vlastně mně přijde jako nejvěcnější analýzy a studie dokonce o manipulaci, hybridních hrozbách a stavu svobodo, myslnosti a svobody v naší zemi píše vojenská špionáž. Takže čemu máte věřit?
0: Jo, za to jim patří velký dík, že to napsali, protože to, co vychází z BISky, my tady vlastně vidíme fakt pro mě úplně strašidelný a toxický spojení vlády, médií a BISky, co ještě nikdy nebylo, ale mě tady napadla neuvěřitelná ironie dějin, a sice, že za toho nenáviděného Klauze, vzpomeňte si, byl ministrem vnitra, kdo Jan Ruml nějaký čas, úplně echtovní disident, bývalý pasáček ovcí. A ten, kdyby viděl Víta Rakušana a to, co páchá na tom vnitru, tak by se zděsil skutečně. Přesně všechny tyhle ty manuály.
1: Já se ptám, Hana Marvanová.
0: No, vidíte.
1: Taky jsem ji dlouho neviděl a myslím si, že zrovna ta by k tomu mohla něco říct, měla říct. A divím se, že mlčí, protože

0: se pod příslibem nějakého veřejného prostoru poměrně jako se nebojí vyjádřit čemkoliv. A soudce Fremer je hotov, takže já se ptám, co si myslí o dalších. A jako fakt mě to překvapilo, protože jsem si říkal, tak dobře, už tam nastupuje a funkce už má, v úzovkách má generace. A jako zvláštně se k tomu postavila, jo? Že z toho starého listopadu si nevzala nic, z těch aktuálních otázek svého druhu taky nic, ale opravdu šli tam vysloveně prostě za ministerstvo pravdy a s oficiálním štemplem a všem ostatním bylo řečeno, tak si tady jako buřte, ale je nám to buřt.
1: No je zajímavý, že když jste zmínil Petra Fialu, že z ODS vlastně nezazněl žádnej jako hlasitější komentář nebo prostě hlas k tomu. Oni vždycky bojovali s tím havlovským pojetím 17. listopadu a disidentským pojetím 17. listopadu samozřejmě, ale současně to byla pro mě strana demokracie a svobody. Byla to skutečně po občanském fóru, který si myslím, že splnilo, že na rozdíl od Petra Pavla bylo přesně ve správný čas na správném místě. A prostě pak přišla ODS, která
0: měla... A zariskovali. Řekněme, otevřeně prostě šli a nevěděli, co bude, protože já zase se přiznám, jako nechci být ten, který jako... Dneska všichni víme, jak to dopadlo, ale jak jsem před chvíli vzpomínal, jo, připomeňme si Čínu, připomeňme si Rumunsko, spousta lidí se fakt bál, že se to zvrhne, že někomu rupne v kouli a řekne si, tak dobře, tak Berlín rupnul, Varšava už je taky vyřešená, Moskva už je dávno vyřešená, ale já tady zrovna v Praze, protože třeba se přidá Sofie, protože se přidá Bukurešť, tak tady zrovna já ten pevný režim budu zachraňovat a prostě zkusím to, jo. Ono bylo spousta scénářů a lidi jsou blázniví. Současnost mnohých to teda taky dokumentuje a jejich vyjádření. Takže jako já prostě na těch lidech si cením, že prostě zariskovali, někteří šli do neznáma, někteří šli po příležitosti. Taky jsme, a mimochodem to je taky zajímavé, že už se docela vytratilo, taky jsme zažili ročníky, kdy se bojovalo, kdo vlastně může se vůbec k listopadu vyjádřit, protože prostě tam byl a kdo ještě dlel na chalupě, pamatuju, že třeba už vzpomínaný Martin Mejstřík se obouval, že vlastně i vůči Václavu Havlovi a některým dalším a říká, vy jste byli na chalupě, vy jste se vrátili až na základě těchto událostí, my jsme ti revolucionáři, my jsme to spustili. Pak se právě někteří ozývali a říkali, přátelé, Praha rozhodně nebyla první, pojďte se pojít do Teplic, pojďte se pojít do Bratislavy. Jo, je to prostě strašně legrační, že vlastně teď se z toho začal dělat takový majáles a že já jsem si myslel, že média si řeknou, tak taky uděláme pásmo, kdy si třeba jenom kdyby spustili v úzovkách ty nahrávky z té demonstrace, jo, z toho zásahu, by to bylo neskutečně hodnotný a rozebralo se to. To ne, teďka už je to prostě o tom, že je majáles a pojďme si vykřičet prostě aktuální témata, ale jenom s těmi vyvolenými.
1: Já jsem vlastně chtěl říct, že ODS vždycky hájila tu představu nebo pojetí 17. listopadu vlastně jakože jasně ten průvod, ten den samotný měl nějakou funkci a posloužil jako velký symbol těch změn, ale vlastně to, co nastalo potom, už bylo něco jiného a to vlastně byly události, které patřily, když to řeknu všem, protože tady vždycky byla nějaká snaha, že si to někdo chtěl privatizovat, stejně jako disidenti si nárokovali prostě, když to řeknu, zásluhy o pád totality, jako kdyby to byli jenom oni. A ODS vždycky v tom byla taková střízlivá a vlastně ten 17. listopad nechávala všem a nesnažila si ho uzurpovat. A teď vlastně ani od ODS jsem nikdy nezaznamenal nějakou reakci v tom smyslu, pro boha, neprivatizujte si 17. listopadu, o to nejde, je důležitý, aby demokracie a svoboda, aby jsme se udrželi a ne o to, aby jsme se snažili se rozhodnout, komu to vlastně dneska patří. A já jsem zažil už spoustu bizáru 17. listopadu, dokonce jednou před lety jsem, ono to samozřejmě vždycky vycházelo z politicko-společenské situace i to, jak se lidem dařilo, čili i z ekonomické situace. Teď jsem jednou přišel na staroměstský náměstí a tam se po hodnotách ze 17. listopadu dokonce pídili šéf komunistů tehdejších Vojtěch Filip.
0: A furt je nemohl najít, ne?
1: A furt je nemohl najít. Takže já jsem zvyklý na ledacos.
0: Taky cinkal klíči?
1: Nevíte? To ne. On měl, takhle cynický nebyl. Ale samozřejmě bylo to bizarní. Ale chci říct, že tentokrát, už, jak se to otočilo těch 180 stupňů, a že to souvisí i s tím, vlastně, co se stalo s volbou prezidenta Petra Pavla, zvolením, kdy tady byl pokus o to udělat z něj skutečně Havla, což je naprosto směšný, když on byl opak Václava Havla. A vzáš toho 17. listopadu, kdyby tam se tehdy potkali, tak Václav Havel bude na straně sametu a Petr Pavel tam klidně může kropit demonstranty. Takhle to prostě bylo. A my se tady snažíme dneska...
0: Naštěstí pro nás všechny jel do Prostějova.
1: Ano.
0: Ale složitě. Podobně jak složitě Václav Havel se dostal z Hrádečku zase do Prahy, aby vlastně už reagoval pak na ten pátek a na tu studentskou demonstraci. Mimochodem, ale tam je taky krásná ukázka toho, nikdy, pokud budete zastupovat někdy politickou moc, tak nikdy neodjíždějte v pátek, když se vám blíží demonstrace, protože názorně vidíte, už to nedoběhnete. Prostě to ne. ten chalupářský životní rytmus je fakt nebezpečný.
1: No, chce to být připravený. I vidíte, jak Miloš Zeman dobíhal vlastně pořád Václava Klause. I on nabral zpoždění. A to v těch listopadových dnech řečnil na Letný.
0: Je to pravda, ale potom ve výsledku to takticky využíval a neskutečně využil. Ne, je to... Fakt jsme se asi dostali do situace, že to začíná být prostě butik. Butik Národní třída, butik 17. listopad 1989. Prostě jak máte určitý módní značky, tak se ten den oblíknete do 17. listopadu 1989, made by Národní třída a jdete se projít a máte hnedka názor na všechno. Já prostě čekám ještě, kdy přijede Greta a stane se toho součástí a dojde k tomu, že právě ten 17. listopad už tehdy byl právě o těch zásadních tématech, která hýbou teďka. Ať je to blízkovýchodní konflikt, ať je to ten neskutečný počet pohlaví, já už to nedokážu ani dopočítat, ať je to prostě aktuální zase jiný pohled na klima, Green Deal a podobně, protože ono vlastně to tam najednou tohle všechno bylo.
1: A ne, vlastně i, už se to zmínil, Andrej Babiše, že ho tam vypískají. Andrej Babiš, ač vlastně taky člověk z prominentní komunistické rodiny a nominálně člen komunistické strany tehdejší, tak na rozdíl od Petra Pavla prostě nebyl členem silových složek, ale on vlastně najednou je tam v horší pozici než Petr Pavel, což je taky ironie.
0: Ne, je to jako docela zajímavý, že jsem si říkal, když jsem viděl jakoby ten dvojí pohled a to schizma, jak teda se porvat o Pavla nebo o Babiše, tak jsem si říkal, pro Bůh, proč ještě držet lustrační zákon? Protože stejně je to jenom pro formu dneska už a hlavně to jenom dokumentuje, že je to naprosto zbytečný, protože pro některý prostě ta tráva je zelenější a jejich jako fungování ve veřejném životě je jako tolerovatelný a náhle jako vše povoleno. Bylo to docela zajímavé, jak někteří jako se museli kousnout dortu, ale překousli se a Pavel jako byl tedy vykoupen. Ale mně to přišlo fakt jakoby zvláštní. Já jsem si říkal, prostě proč se furt tom šplouchat? Ostatně jako ví se to. On to několikrát připomněl i tu svou zkušenost zvláštní, že od toho 17. listopadu, že byl v ulici vedle a de facto o té demonstraci věděl a jak se s tím teda nějakým způsobem
1: vnitřně neřekl popřel. On, že byl vysazený do týla nepřítele?
0: Ne, pokud se to odehrálo v Prostějově, tak jo. Jenom říkal, že se složitě dostal do Prostějova, že byla komplikovaná dopravní situace po Praze.
1: Že mu to komplikovalo.
0: Takže tím chci říct, že pro některé 17. listopad 89 je komplikovaná dopravní situace v Praze.
1: Tak to jsou hodnoty, jo, ne?
0: No, tak je to, jako krásně se bezelstně odkopal. Svým způsobem o Babišovi taky víme, co a jak tehdy fungoval a jak to probíhalo. Já vždycky říkám ještě právě každému doporučuji toho Ivo Možného, proč tak snadno, no to je dobrý, zajímavý pohled, strašně důležité potom ty události dál, ona je potom důležitá i ta generální stávka, že to tady taky potom byly spory, jsem zvědav, jak to letos pojmou, když plánují teda novodobou generální stávku, tak jestli taky bude za ty ideály roku 89, anebo bude hodně postmoderní a současné a bude se vstávat k současné peněžence. Ale taky si pamatuju ty velké spory o to, kdo teda to vlastně zlomil, jestli studenti 17. listopadem a pak s nastartováním stávky a legenda o mrtvém studentovi a nebo právě ta generální stávka 27. listopadu, která jakoby těla do živého a komunisty prostě zablokovala tam, kde byli nejslabší, to zná fakt jakoby v tom národohospodářství a v té ekonomice. Jsem mimochodem na to hodně zvědavý, ale vím, že nám to určitě vysvětlí Danuše Nerudová, protože ekonomka, protože k tomu má vztah A protože už, už tehdy na to měla názor.
1: No ta určitě, ta nám to vysvětlí jako všechno. Mě teď jenom, jak jste zmínil legendu o mrtvém studentovi, vidíte už tehdy vlastně někdo šířil dezinformace.
0: A hybridní hrozby.
1: Hybridní hrozby a nesprávný narrativy a jakou to mělo moc.
0: A to byla ta správná hybridní, protože pomohla. Jako pamatuju to za celou malou neskutečně lidma, protože už jsem byl ve věku, kdy už jsem vnímal, jo, a i jsem viděl televizi a pamatuju si pak ty záběry a to ještě byly zimy mimochodem taky. Vidíte, co nám ta Moderna vzala, teďka jako tady se vyhříváme ve 13 stupních, no tehdy byla strašná klendra, to si pamatuju,
1: no já si
0: neskutečně sněhu.
1: Tuju na Letný, jaká byla zima, kde řečnil Miloš Zeman, to dokonce nějak lehce chumlilo, ale to byly ty, já si ty listopady pamatuju. Samozřejmě jako z dětství.
0: To je pravda, že to bylo fakt mrazivý a hlavně už přenášený, že to už bylo masový s masovým dopadem. Takže jsem zkrátka zvědavej, někdo říkal, že nám, že jo, někdo zprivatizoval revoluci, někdo říkal, že vlastně privatizaci nikdo nechtěl a pak přišla a vše zprivatizovali. Já mám pocit, že nám někdo zprivatizoval, že nám fakt někdo vytvořil butikovou značku. Že už jsme se dostali do privatizace 2.0. Takže uvidíme, příští rok už to prý má být i s umělou inteligencí, což nevím, jestli znamená, že dojde k nějaký vládní jako obměně a přijde víc ministrů, že třeba bude opravdu vedle sebe Helena Langšádlová, pan premiér, nejvyšší ústavní hodnostáři a tím to bude ta umělá inteligence, anebo že už opravdu se do toho zapojí teda umělá inteligence se svou konfigurací, tak pak si říkám potěž pánbu, když teďka už to máme Hilfiger.
1: No mně se vlastně, ono to došlo i tak daleko, že někteří tehdejší disidenti z doby totality nebo lidi, kteří nějak se postavili tehdejšímu režimu, tak prostě si odmítali vzít vyznamenání od Miloše Zemana, který přeci jenom aspoň za totality něco proti totalitě, nějaké projevy má za sebou. A najednou řekli, já si to vezmu až od prezidenta Petra Pavla, to je ten můj správný prezident. To jsem si řekl, tak teď se něco zlomilo. Takhle se to ještě nikdy neotočilo, jako s příchodem Petra Pavla na hrad.
0: Je to unikátní, na druhou stranu, já bych byl nesmírně rád, kdyby Petr Pavel to bral jako obrovskou příležitost a fakt to bral jako velký závdavek a pokorně přijal, že teda spousta lidí je mu ochotná odpustit, nechat ho to odpracovat, nebo prostě už udělat tlustou linku, nevrací se k tomu, má velká očekávání. A já si tak trošku říkám, kdy pan prezident se trochu obuje také do té domácí situace, protože fakt, aby jsme všude jenom slyšeli, že on to chce víc a houšť a tvrdší. A když je zrovna průšvih, tak se díval někam jinam, do boku. Tak téměř by se chtělo říct, za to jsme 17. listopadu 89 necinkali.
1: Ne, no víte co, já totiž bych od prezidenta čekal dneska.
0: Zvlášť mi malé děti.
1: Jo, že přesně jako zvedne ten varovný prst exministra Nekuly a řekne tak, a Vítu Rakušanovi dalším, i premiéru Petru Fialovi, řekne, hejte, dost, jako nebezpečně jsme tady našlápli k totalitním manýrům, nechme toho, 17. listopadu jsme, nebo já ne, ale někteří jiní tady bojovali i proti tomuhle, protože to byly jasné atributy totality, tak pojďme se domluvit, že už to necháme. Tady víte, Rakušan přestane produkovat své manuály strašidelný. Petr Fiala,
0: už je hodně.
1: Už jich stačilo úplně na 20 let.
0: Plus mimochodem bylo by krásné, já využiju jenom vašeho nádechu, že kdyby taky jakoby státní úřady se podle toho chovaly, jo? Protože ono se tady vždycky něco vystřelí, pak se ukáže, že je všechno jinak, ale to se buď o tom nemluví, anebo stát se spletl. Vys jenom daňová reforma, daňové návrhy, vys jenom teďka debaty o zdravotnictví, o ekonomice, o tom, jaký bude výběr jednotlivých daní do státního rozpočtu. Jako kdyby to člověk opravdu bral vážně a srovnával ty výroky v čase, tak já mám pocit, že tady čelíme určité hybridní hrozby a nebezpečným narrativům, protože nám fakt ta čísla Zbyňka Staruji opravdu hodně nesedí. Takže pokud bych byl poctivým čtenářem a rozuměl, ještě, protože ještě nemám furt manuál pro svou generaci, jak mám správně bonzovat.
1: Vy jste se tam nenašel nikde?
0: Ještě ne, já furt nevím, jak
1: pro vás mám... je ten pro mladý, ne? Kde je feláč a tak, ne? Tyhle ty slova.
0: No tomu jsem se právě neskutečně...
1: Vy jim taky nerozumíte.
0: No u úvodního slova jsem se ztratil. Takže čekám, až přijdou omalovánky, kde už bude prostě typu vymaluj si a bude tam to důležitý trojčíslí a tam volej. Protože já bych třeba na občana Zbyňka Stanjuru chtěl upozornit, že ta čísla mu fakt krutě nesedí. No, a tu životní úroveň nevím, jak se nahnat.
1: Mně se líbí, že i
0: naši, ne,
1: pro nás jako padesátníky, kterým tam říkají, nebo pokoušejí jako familiérně,
0: no,
1: říkají boomery, A že nám tykají, to taky komunistický režim taky každému tyká, protože každý pro něj byl soudruh. Mě to vlastně uráží, tyhle ty odporné narrativy Rakušana. Ale já jsem říkal to, že bych od prezidenta vlastně speciálně v téhle době čekal, že zvedne ten prst a když jsem zmínil Víta Rakušana, takže i Petru Fialovi řekne, Petře, ukonči prosím tě boj s nesprávnými názory, který se až nápadně nebezpečně překrývá s nevládními názory, a protože i ty nesprávní a nevládní názory prostě patří k demokracii. A stejně tak v demokracii veřejnost nemá právo na korigované informace, ale na plnohodnotné informace.
0: Přesně. Plus já ještě přidávám B, že ono se tam opravdu u hodně lidí taky cinkalo a volalo potom, aby si lidé zasloužili konečně tu životní úroveň, na kterou mají nárok a pro kterou pracovali či pracovat chtěli. Jo, řekněme si na rovinu, že ono se taky hodně porovnávalo se Západem a teďka nám to nějak kulhá. Já jako, je to blbý, já nechci srovnávat, ono je to nesrovnatelné, jo, a nechci marginalizovat ten vývoj, ale někdy mě napadají nesprávné myšlenky, že si řeknu, tehdy chyběl toaleťák, chobělo ovoce, chyběly některé potraviny, furt se na něco stálo, no ale tak teďka lítáte po lékárnách, chytáte kdyby 1, 2, 10 léků, ono to už dneska lítá ve stovkách, když si vyběháte, nebo když to prostě vzdáte a dojdete k tomu, že česnek stačí, nebo vykliktat s vianským rytířem, tak prostě zase stojíte frontu na něco jiného. Někteří stále ještě stojí frontu na důchod, teď někteří, že jo, doslova stojí frontu před úřadem vlády na důchody disidentů, což mi přišlo teda mimochodem taky docela zajímavý.
1: To je hezký paradox.
0: 34 let po sametu řešit toto. Mnozí stojí permanentně fronty na nepřehledné dávky čehokoliv. Všichni stojíme jednu obrovskou frontu, jak to dopadne s energiema a jejich cenou. Mnohé nás zajímá, jak to vlastně dopadne se státním rozpočtem a jak to teda jakou formou zacálujeme. Řekl bych upřímně a otevřeně, že 34 let po něžném sametu máme opravdu navíc a nerad bych, aby za chvilku měli pravdu ti, kteří říkají, že je to takové trošku celé plyšové.
1: No já se obávám, ale že vy propadáte nesprávným interpretacím některých událostí a jevů, protože například ten nedostatek léků...
0: Moc přemýšlím.
1: Markéta Pekarová, šéfka Topky a sněmovny o Vlastimilu Válkovi, ministru zdravotnictví, který to má na starosti, prohlásila, že má smysl pro humor. Čili já si ten nedostatek léků proti průjmu i antibiotik vysvětluji jako projev smyslu pro humor, naopak.
0: Ale máte pravdu, že smích léčí.
1: Přesně to jsem chtěl říct.
0: Ale blbej, když se směje minister zdravotnictví a pacienti pláčou.
1: Je pravda, že teda moje paměť totality, takže si nevybavuju, že by si soudruzi dovolili veřejnosti říct, že má jako základní...
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na ISKu, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Mm-hmm. Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: no třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: Já myslím,
1: možnosti.
2: Že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jednou prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?

0: Premiérem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už
0: vypršel.
1: Ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politručka.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasraný zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ona je rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: pravda.
2: Myslím, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedno? Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To
2: my?
1: Je to tornádo. To je...
2: Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řáka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo, hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Je tohle.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak ho pochoval. Jak se přesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste se ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák, se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru, ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavre, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Plný.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté?
2: I poté.
1: Pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílý prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: ty
1: a říká,
2: tak ty známe, ale mě stačí tyhle k sebe.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, to celé dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc teď, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku
1: Bilak?
2: Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává méně už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem slyšel... Udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to postura, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, se bere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bylo za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksaver, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. To bude druhá pětiletka.
1: To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hrad, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru,
1: to,
2: jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu. No,
1: tak to jenom, abyste...
2: Kdybyste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neudělal. Neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasterkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Myslím, že je plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: a jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hmm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to,
2: to od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak my teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, a nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik možná, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je. Zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude. Ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10. I v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je.
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívám,
1: představte si, že
2: pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou Nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď jde, a teď, o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál, Ksavere. Zase
1: ne.
2: To, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatný.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl ho má tak rád. Bernard,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková, posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka,
1: probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No, tak žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady. Pejsek. Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak? Ksavere?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám, to mám.
2: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Inflace není, Xavre. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: Snad,
1: i poštovní známky.
2: Já jsem
1: zvědavý,
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus, tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska. Podívejte se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický, že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne, za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovný den, ne?
1: No, tak měl by... Jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtetěl kolem toho dětského hlasu od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
2: já si myslím, že ne, ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: který
1: vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky, Xaver.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký je čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout, on ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal. Vypadalo to jako konec světa. A najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě místě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců, ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ale ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda, Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Ne? Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal.
1: Takže západní, řekněme.
2: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s už těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: Mm-hmm. To ještě je potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu, a inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě, takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté, takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kasíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který skázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tedy ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvalíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nějak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Já nepotřebuji prezidentku.
1: Máme tolik let prezidenta, no, ještě jsme vlastně žádnou prezidentku neměli.
0: Já bych rovnou skočil na prezidentka. Co?
1: Prezidentko. Hm? Ale to může být, no, taky, ale já bych raději teď tam prostě nějakou takovou matku pluku.
0: No dobře, tak Miroslava Němcová.
1: Co? Pan Němcová.
0: To by mohla být vaše kandidátka, ne? Favoritka.
1: Nebo ta teta z toho stanu.
0: Teta Kovářová.
1: Švet. Je jako dobrá tetka. Ono teda je tam prý maličko.
0: A tak to by drželo tradici na Hradě, ne?
1: Jo, takže to nám nevadí. To... Jako.
0: Tak, ale... Akorát trošku hůř mluví.
1: A to je jedno.
0: Tak by třeba nemluvila, ne? Pět let. Tak,
1: když bude, tak Ovčák by to za ní všechno řekl, když nebude na táboře zrovna.
0: Ten už tam asi nebude.
1: Nebude?
0: Za tety. Já si myslím, že by tam za tety nebyl.
1: A kdo by tam byl?
0: Já bych viděl třeba Honzu Farskýho, nebo někoho takového. Někoho důstojného.
1: Tak může být.
0: Kdo hezky mluví, já nevím, Hlubuček, Redl, Krejčíř, já nevím.
1: No nejlíp.
0: Krejčíř mluvil nejlíp, ne?
1: Nejlíp mluví ten Jakob.
0: No, se mu furt vysmíváte.
1: Smutný muž. Ne, já bych toto neřešil, ale tetu bych tam rád viděl.
0: To vám věřím, no. Tak hodila by se tam do té Lánské obory, ne?
1: Ale vy to takhle do Lánské obory, hodila by se na Hrad.
0: Jo,
1: dobře. Prostě jako hlava naší země, nejvyšší ústavní činitelka. Měla by klíče od toho.
0: Od čeho?
1: No, od těch...
0: Od klenotů.
1: Od klenotů, no. Já teda nemám žádný od klenotů, no.
0: Ne?
1: Ne. Pane Holče, nemám. No a ještě vám musím říct, že aby jsme teda, než se dostaneme k vašemu hvězdnímu okamžiku, protože vlastně, co si budeme říkat, teď natáčíme 41 minut, tady vidím na hodinách, a všichni čekají jenom na to, tak, až vy vezmete tu základní listinu Donatů a svobod a tím svým tónem překrásným poděkujete našim tady donatorům. No,
0: taky musím říct, že vlastně celých těch 41 minut tady je kvůli tomu, aby došlo tady na ten moment, že jo?
1: No jasně. A já bych si dovolil ještě říct, že my toto natáčíme ve středu a ve čtvrtek. A zítra bude pátek a do finále jde kauza Okurky. A představte si, že teď už je tam 8200.
0: Vy jste jak Mickey Minář, prostě. Vy si nemůžete pomoct.
1: No s těma Okurkama, jako, je to tam, pane Holče.
0: No.
1: No a teď, přátelé, teď si udělejte pohodlí, dejte si zvuk hezky nahlas.
0: Maximum ne.
1: Protože pan Holec teď, vy jste taky svým způsobem tady v této chvíli vás vidím úplně jako kazatel.
0: Jo.
1: Takže pan Holec vám teď udělí požehnání Urbi et Orbi,
0: jo.
1: Té městu a světu, za donaty. Takže pane Holče, spusťte to.
0: Je to moje.
1: Jo, já jsem neřekl úvod.
0: Řekl. No a musí...
1: Pan Holec vlastně teď poděkuje za ty dary vám všem, kteří jste neváhali a na transparentní účet XTV jste poslali podporu, aby jsme tady mohli sedět a aby jsme tady mohli takhle plantat.
0: Jo.
1: Každý týden. Mm-hmm. Takže my za to děkujeme a transparentní účet máme rádi.
0: Dagmar Juřenová nám posílá velkorysou podporu pro Wilsonovu 10 pro nejlepší komentátory. To je i pro vás. Takže děkujeme. Michal Pokorný, věrný posluchač. Autobusák Michal, zdraví Wilsonku, štvavá vysílačka.
1: Štvavá vysílačka, na to jsme dneska úplně zapomněli.
0: No.
1: Na štvavou vysílačku. No.
0: Tak doufám, že autobusák Michal, že po něm nejdou ještě. Co? Víte,
1: ne,
0: Krakušana?
1: V pohodě.
0: Jo? Tak děkujeme samozřejmě Michalu Pokornýmu za podporu. Jiřina Kalusová, taky posluchačka věrná. Děkujeme i vám. A děkovací část Wilsonovky nemám ráda, protože to znamená, že se blíží její konec. Já už jsem se lekl, že moje může z něj moment jenom, a ono je to kvůli, vidíte, tak je to všechno v pořádku. Začíná mít na vás, pánové, závislost. Jste skvělí, vidíte? Xavere, děkujeme samozřejmě mockrát. Jsme rádi, že se vám Wilsonka líbí. Tomáš Pokorný. My tady máme dva Michala a Tomáše Pokornýho. Tohle Tomáš Pokorný. Taky děkujeme samozřejmě za podporu. Příspěvek na výroční 50. zájmově uměleckou činnost ve Wilsonce a stoupající euronasranost mistrů ironie a politické satiry. Vidíte?
1: To vysíl dobře docela.
0: Jo, jo, jo. To je hlavně na mě, ne? Asi.
1: No, to je hlavně na mě.
0: Jo?
1: Nebo na vás vlastně.
0: Tomáš Sová.
1: Tomík taky.
0: Ano, děkujeme i Tomáši Sovovi samozřejmě. Věrný posluchač a podporovatel Wilsonky. Wilsonova 920 na obnovu výboru lidové kontroly. To by byla vaše funkce, hele.
1: No však jo.
0: To by byla vaše funkce.
1: No to já bojuju, pane Holče.
0: Jo.
1: Jakou dobu už.
0: No. No a pak tady máme super díky. Petr Komínek, Miroslav Charous, Milan Čálek, Petr Bacho, Eva Brodová a Miloš Roušal. Takže děkujeme všem.
1: Děkujeme, milé děti.
0: Už fišerovatí se trochu jedu, už začíná být, tak, už z vás jde strach.
1: Pane Holče, ještě nakonec mám pro vás lahůdku jednu.
0: Já už se bojím trošku dneska
1: ne,
0: vašich
1: lahůdek. Týká se to vašeho pořadu na Férovku.
0: No.
1: Já to sleduju s panem Kubáčkem. Diváci pro jistotu řeknu, najdou na podcast.

0: Já to vy.
1: Vy máte 2% já, nebinárky.
0: Já jdu s dobou.
1: Trpane,
0: já nejsem žádnej starý pšouk. Jakoby.
1: Na to by vám nějaká neziskovka dala nějaký prachy.
0: Víte, já už jsem rozhodil sítě.
1: Jo?
0: No jasně.
1: Máte tam 2 nebináráky.
0: Napsal jsem panu premiérovi taky. Oslovil jsem lidi, co to umějí bačovat.
1: A ještě kdyby ten jeden nebinární byl z Barmy, tak se král. To je jako...
0: Jo.
1: Dostanete hned několik milionů na bružu.
0: No a teď, když vidím tu genderovou nevyváženost, aby na mě nesedla nějaká komis nebo něco, ne? Rada? Co?
1: No, bude už brzo nějaká komis. Bavilo mě to s váma zase a těším se na příští týden. Teď musím jít točit, pane prezidente.
0: Já taky. Tak, mějte se.
1: Mějte se, pane Holče. No a tady máte černýho na bílým toho ovčáka. Já jsem to měl připravený. Co?
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí. Lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. No. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travo dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože ten nedůležitá země ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný. Takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. On ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede se v Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem je Klára Dostálová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Klára Dostálová je místopředsedkyně sněmovny za hnutí ANO, lídrině hnutí ANO do eurovoleb a je také bývalou ministryní pro místní rozvoj. Teď jsem chtěla říct paní ministryně, ale... Paní Dostálová, kdo přišel s tím, že budete jedničkou na kandidátce? Byl to Andrej Babiš?
1: Musím říct, že jsem to byla asi já, kdo vyvolal tu iniciativu, protože mě tím, jak jsem byla vlastně i v pozici ministryně pro místní rozvoj, tak jsem teda opravdu si něco zanadávala na to, když přišly ty nařízení z Bruselu, které jsme museli implementovat do českého právního řádu. A vždycky jsem si jako posteskla, že tam asi nejsou žádní lidé zkušení z exekutivy, aby prostě některým nesmyslům zabránili ještě na půdě Evropského parlamentu. Že ono, když už nám to přijde sem, tak už nám fakt jako nezbyde nic jiného, než nadávat a přijmout. Takže já jsem vlastně s tou iniciativou přišla, říkala jsem, že bych ty ambice měla a pan předseda mě v tom jako velmi mohutně podpořil.
0: Takže teď už nám budou sem chodit nějaké snesitelnější dokumenty.
1: Tak to já doufám, protože je potřeba také na rovinu říci, že samozřejmě Evropský parlament bude mít 720 členů, Česká republika 21, ale bude to právě na tom umění těch kandidátů za Českou republiku, aby našli partnery i v ostatních členských zemí, podobně smýšlející, kteří chtějí skutečně tu Evropu vrátit zpátky na nohy, jak my rádi říkáme, vrátit ten zdravý selský rozum a ta nařízení skutečně se na ně podívat, mít ty dopadové studie, vědět, co se bude potom dít v rámci té legislativy, jak se to bude odrážet v tom či onom prostředí v rámci České republiky. Takže já věřím tomu, že skutečně přispějeme k tomu, že ty věci, které bohužel byly teď schváleny za poslední 2-3 roky, že významně buď zrušíme, anebo napravíme.
0: Mezi jakými státy budete hledat spojence?
1: Tak já očekávám, že ten parlament se opravdu výrazně promění, že skutečně té zelené ideologie už mají jako dost napříč evropskými zeměmi, že jsou si ty země vědomy toho, že se nezvládnul migrační pakt, že ta situace je příšerná, že Green Deal ohrožuje průmysl Evropy, že se stáváme nekonkurenceschopný, že vlastně obětujeme svoji soběstačnost, že se vlastně dáváme šanc třetím zemím, to znamená zejména Spojené státy nebo Asie, Čína, Indie a tak dále, a že ti lidé jsou si vědomi toho, že ve finále se to vlastně dotkne jejich peněženek, kvality života, takže budou i oni ve všech ostatních zemích volit rozumně, aby se tam dostali opravdu rozumně smýšlející lidé, no a to se pak budou hledat ti partneři daleko s nás, než mezi zelenými ideology.
0: Takže až po volbách uvidíte, s kým byste mohla najít společnou řeč.
1: Tak
0: nebo už teď máte vytipované státy?
1: Tak jak se hezky česky říká, zajíci se sčítají až po honu, takže samozřejmě musíme vidět, jak se nám to promění ten Evropský parlament. Pak je jasné, že na půdě Evropského parlamentu to funguje ve frakcích, tam jich je několik a dokonce se říká, že vzniknou i nové frakce, takže je opravdu hrozně jako těžké teďkom předjímat, jak to vlastně celé bude, jak to dopadne.
0: Pokud odejdete do Evropského parlamentu, nebudete potom tady Andreji Babišovi chybět? Nebude vás chtít potom za ruka půl stáhnout zpátky?
1: Toto jsme si také vyříkávali hned na začátku, protože samozřejmě na to upozorňují i naši voliči, že prostě to pak bude třeba jako budu chybět v té vládě, že ministerstvo pro místní rozvoj je taková specifická agenda, to je takový Ferda Mravenec práce všeho druhu, to není žádná ucelená agenda. Nicméně s panem předsedou jsme si toto řekli, že je potřeba prostě lidé se zkušenostmi z exekutivy mít právě na půdě Evropského parlamentu a já vždycky budu komukoliv, kdo bude na ministerstvu pro místní rozvoj, dobrým přítelem na telefonu, prostě partnerem, abych pomohla. Může samozřejmě ministerstvo pro místní rozvoj řídit jakýkoliv zkušený dobrý komunální politik, protože to je takové ministerstvo obcí. Ale samozřejmě ta agenda těch evropských fondů, to je víceméně trošku složitá, jako složitá disciplína, takhle bych to řekla. Já tím, že to mám odžito už od těch předstupních nástrojů, tak je velmi těžké ty zkušenosti předávat, proto já slibuju komukoliv, kdo bude na MMR a bude o to stát, že vždycky budu jako naslouchat jeho potřebám, anebo samozřejmě přiložím ruku k dílu.
0: Bez ohledu na to, z jaké strany bude ten daný ministr pocházet?
1: Bez ohledu, já jsem to nabízela i panu ministrovi Bartošovi mnohokrát, že samozřejmě jsem připravena s ním ty věci řešit, zejména kolem evropských fondů, ale stavební zákon, že to také není úplně jednoduché, jsem samozřejmě celou tu materii naučit, takže každému budu.
0: Pan Bartoš využil vaší nabídky?
1: Tak samozřejmě v kuloárech v rámci poslanecké sněmovny jsme mnoho věcí řešili. Dokonce jsme se samozřejmě sedli i na ten stavební zákon, protože po volbách, když ta situace dopadla tak, jak dopadla, my jsme vlastně nebyli znovu ve vládě, tak prostě oni měli ve volebním programu, že zruší ten náš stavební zákon, který tedy získal titul zákon roku, ale dohodli jsme se na těch základních věcech, aby skutečně tam, kde vlastně už jsou ty dotčené orgány na těch úřadech, tak aby se to tam skoordinovalo, aby se skutečně neběhalo pro prostě desítky razítek. Mm-hmm.
0: Takže v kuloárech ano, to spolu spolupracujete, ale navenek.
1: No tak samozřejmě jsou témata, kde já s tím nesouhlasím, protože buď samozřejmě pocit, že se to dělá špatně a pomalu a tak dále, ale to je logické, když je samozřejmě tam byl původní ministr pro místní rozvoj, taky měl nějakou představu a tak dále, ale ne ve všem, jako jsme úplně kritický. Třeba ten stavební zákon, já jenom se snažím pana ministra přimět k rozumu, že nemůže spustit digitalizaci stavebního řízení k 1.7., když na to nejsou připraveny úřady, nemají techniku, nemají proškolení. Stavebníci jsou úplně v panice, jo? Ty chtějí zavalit stavební úřady do 30.6., protože vlastně nevědí, co bude. A já jenom říkám, pane ministře, my vám pomůžeme. Normálně protlačíme sněmovnou zkušební období, mimo ani nechceme nic rušit, jenom aby měl rozum, že prostě půl roku poběží testovací období. A pan ministr se jako nechce, takže pak už si ty následky musí nést sám. Takže vlastně já ani nejsem kritická, já přišla s nabídkou pomoci, že skutečně je potřeba ten stavební trh trochu uklidnit, ale prostě...
0: Pojďme těm...
1: Kde se to nechce, tak já se nemůžu vloupat úplně, že jo?
0: Pojďme k těm evropským tématům. Obrana svrchovanosti Česka, boj proti nelegální migraci a odpor proti Green Dealu. To jsou hlavní body vaší kampaně. Vy jste říkala, že migrační pakt je od základu špatně, že tam nejsou, nepřináší žádnou explicitní výjimku pro Českou republiku. Není ale přeci jenom lepší něco než nic, aspoň nějak tu migraci uchopit. Vyřešit.
1: No, ale nemůžete migraci uchopovat tak, že vlastně se jako budeme starat o toho, kdo jako skončí zachráněn na moři na evropské pláži. To je prostě cesta do pekela. Skutečně to je o tom, že to bude ohrožovat tu bezpečnost, protože tím, že to nemá v ruku v ruce tu efektivní návratovou politiku, no tak my prostě ty lidi nebudeme mít kam repatriovat, protože je to prostě tak, jenom aby to pochopili samozřejmě diváci. Den uprchlík je na pláži bez dokladu. My mu sice vezmeme otisky prstů, to je super. Vznikne databáze, ale on si vymyslí, odkud pochází. Řekne nějakou zemi, já si tady vymyslím třeba Senegal. No a my řekneme, dobrý, pojedeme s ním to azylové řízení, byť v detenčním zařízení, a pak řekneme, ne, vy nemáte nárok na pobyt v Evropské unii a budeme ho chtít vrátit. A Senegal řekne, ne, to není náš občan.
0: A co s ním?
1: To znamená, tam jako není na tom, co šperkovat. To je prostě od základu špatně. Celé to mělo být postaveno na tom, že se azylové řízení povede v třetích zemích, ne na půdě Evropské unie. Protože ten migrační pakt, který byl schválen, tam je například napsáno, že ten uprchlík má veškeré právní služby od Evropy zdarma. No tak jako pardon, jo, ale na to jsou samozřejmě specializované neziskovky, právní organizace, které udělají cokoliv, aby toho uprchlíka udrželi na půdě Evropské unie. No a pak ty následky vidíme sami, no-go zóny, Švédsko, Německo, Francie, a toto chceme. Proto já říkám, že je od základu špatně. Nám teď nezbývá nic jiného, než vytlouct klín klínem, a protože má odloženou účinnost o 2 roky, tak urychleně připravit na půdě v rámci nového Evropského parlamentu a Evropské komise novou legislativu, která vlastně bude předcházet tomuto migračnímu paktu schválenému, aby se vlastně jakoby nemusel aplikovat už ten další. To znamená, povede se to azylové řízení v třetích zemích, bude tam samozřejmě nějaký efektivní boj s pašeráky, bude tam ochrana hranic a právě ta spolupráce s třetími zeměmi, ta efektivní návratová politika.
0: Tak a já měla za to, že ty 2 roky slouží k tomu, aby jednotlivé vlády implementovaly ten migrační pakt.
1: No, tam hlavně sloužil pro to, aby se vybudovala detenční zařízení. Jo. A to je prostě jako to je jeden absurdistán nad druhým. Jo. Protože celý ten migrační pakt má v sobě tu povinnou solidaritu. Oni neradi slyší slovo kvóty, ale je tam skutečně napsáno v migračním paktu stanovený počet. A kdokoliv si dá slovo kvóta do Wikipedie, tak mu vyjede stanovený počet. To si tady fakt hrajeme se slovíčky. Ano, přesně tak. Takže tam vlastně v tom migračním paktu je minimálně 30 000, anebo se vyplatit. A teď z logiky věci, samozřejmě ty musí prostě se vybudovat ta detenční zařízení, a teď všechny ty země, které nebudou chtít přijímat ty uprchlíky, se budou vyplácet. Všichni radši budou platit, než přijímat toho uprchlíka. No ale kam až to jako může vést? Jo? Teď si vemte, že třeba bude milionová vlna uprchlická a my všichni teda na základě toho distribučního klíče pro Českou republiku by to byly zhruba 3-4% z toho milionu, tak za prvé my máme 4 detenční zařízení pro 1 000 lidí, teď se na nás může navalit tohle, takže my se raději vyplatíme. A teď poplynou těm státům postiženým vlastně na tom pobřeží zejména prostě miliardy korun jako na vybudování detenčních zařízení, ale ty státy si nezaplevely detenčními zařízeními svoje vlastní přístavy. Takže samozřejmě ruku v ruce pak půjde, že si zasedne znova Evropská rada a řekne, no takhle to nejde, nemůžete jenom platit, musíte i přijímat. No a to je jako ten obrovský vlastně nebezpečí, který nám tady hrozí, protože my vlastně toto nechceme. Takže musíme rychle přijmout prostě ty věci, co už jsem tady říkala, nebudu se opakovat.
0: Tak, ale než se ta další opatření a změněný migrační pakt znova schválí, znova projde celým tím procesem, tak se s migrací bude dít co? Budou sem nekontrolovaně, nekontrolovatelně docházet prostě migranti z Afriky, nebo budou policisté honit pašeráky a další?
1: No, ono samozřejmě by stačilo jenom, kdyby se vlastně dodržovaly takzvané readmisní dohody. To znamená, že ten uprchlík vlastně vstoupí do první bezpečné země, což samozřejmě můžou být i země západního Balkánu, kde prostě žádné nebezpečí nehrozí a tam by se měla vést ta azylová politika, ale oni je pouští až do zemí Evropské unie. A je potřeba za ty 2 roky opravdu tomuhle trošku jako přibrzdit, prostě naplňovat to, ale ona ta iniciativa už existuje a mě na tom celém zaráží, že jen co se schválil migrační pakt, tak vznikla iniciativa 15 států, 15 z dneska už jich je dokonce 19, který říkají, že prostě to nebude fungovat a že se musí přijmout nová legislativa. A já se ptám pana ministra Rakušana, proč jste tu blokační menšinu? 15 států by byla prostě úplně jako exkluzivní blokační menšina a nezarazili ten migrační pakt. No, odpověď samozřejmě nemám žádnou. Jo, takže teďko naopak ty státy to tak vnímají, takže já věřím, že po těch evropských volbách těch 19 států urychleně se bude se snažit samozřejmě tu legislativu, aby prošla do těch 2 let. Protože ta první zpráva, vlastně, kdy ten pakt se začne naplňovat, ten, co byl schválen, bude 15. října 2026. To znamená, vlastně první uprchlíky se budeme vyplácet nebo přijímat v roce 2027, že poběží ta zpráva. Takže já si myslím, že relativní prostor na to máme. A co se týká té výjimky pro Českou republiku, tak to dneska všichni víme, že tam žádná explicitní výjimka pro Českou republiku není. A pod dočasnou ochranou v roce 2026 už tady asi Ukrajince mít také nebudeme.
0: No, všichni to nevíme. Jsou někteří, kteří stále si myslí, že tam ta výjimka...
1: Tak stačí se naučit číst.
0: Že tam ta výjimka je, ale vy jste zmiňovala těch 15 států. Jedním z těch států je Česká republika. Když se schvaloval migrační pakt, proti bylo pouze Maďarsko, v některých bodech to bylo Polsko a Rakousko, Rakousko a Slovensko. Mm-hmm. A třeba vítěz nizozemských voleb Geert Wilders, ten teď říká, že bude chtít výjimku, že se nebude držet migrační politiky, nebude dodržovat migrační pakt. Viktor Orbán včera v rozhovoru pro XTV zmínil, že dojde k nějakému právnímu sporu, že vlastně ani nepočítá s tím, že by současný migrační pakt byl někdy uveden v život. Tak jak byste se vy chovala, kdybyste byla v čele vlády nebo teď měla tu moc? Byla byste proti tomu migračnímu paktu nebo byste postupovala stejně, jako jsem zmiňovala toho vítěze?
1: To je skvělá otázka, ještě mi ji nikdo nepoložil, protože já si tuto otázku kladu od samého začátku, protože my se dostáváme tímto vlastně k právu veta. Protože právo veta v rámci zemí Evropské unie se používá na 3 hlavní priority. Bezpečnost, zahraniční politika, daně, finance, rozpočet. A já se ptám, jak je možný, že migrační pakt, který skutečně má velký potenciál ohrozit bezpečnost zemí Evropské unie, prošel pouze radou ministrů. Jak je možný, že k tomu nezasedla Evropská rada, kde zasedají premiéři a prezidenti? Protože pak by mohli použít právo veta. A to je, na co naráží ty státníci, kterým to přijde úplně taky absurdní, jak je možné, že toto takto obešli Evropskou radu, která k tomu v podstatě nedala ty závěry, kde by se vlastně dohodli, že třeba nějaký ten stát, ať už je to Polsko, Slovensko, Maďarsko, jsou prostě zásadně proti. A pak by ten pakt nikdy nemohl nabýt účinnosti, protože by to zavetovali ty státy. Teď se hledá ta složitá složitá cesta, přes tu spolupráci, samozřejmě já jsem za ní ráda, že aspoň něco než nic, protože jsme si všichni vědomi a pokud už další země říkají, že to stejně nebudou naplňovat, no tak se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku, že je od prvopočátku špatně, protože to prostě nebude fungovat.
0: Tak a já se znovu vrátím k té otázce, vy kdybyste mohla hlasovat tak, jak hlasujete ohledně toho migračního paktu.
1: No já bych byla rozhodně proti.
0: Ve všech bodech.
1: Ve všech bodech, bodech a i naši europoslanci byli ve všech bodech proti. Protože je to prostě od začátku špatně. Není možné vytrhávat některé věci z kontextu, to se musí řešit jako balík opatření. Hmm.
0: Pojďme k dalšímu tématu, což je válka na Ukrajině. Určitě jste zaznamenala slova šéfa NATO Jense Stoltenberga o tom, že by se mělo přehodnotit nebo zrušit omezení na zbraně, které jsou dodávány na Ukrajinu, takže by je Ukrajinci mohli použít k zásahům ruského území. Jak jste hodnotila tento výrok? Není to vyhrocování toho samotného konfliktu?
1: No já z tohohle mám velké obavy. Já se prostě bojím, že takovými plíživými kroky se prostě zatahují ostatní státy, zejména tedy pod paktem NATO, do toho válečného konfliktu a že bychom měli být velmi obezřetní teda v některých vyjádřeních. Na druhou stranu je potřeba si prostě na rovinu říci, že prostě my jim dáváme zbraně a nějak je prostě ty Ukrajinci použijí. My taky nekontrolujeme každý muniční granát, prostě cokoliv. Takže samozřejmě je to tak potřeba trochu vyvážit, ale mě tam spíše jako děsí ty slova o tom, že vyšleme vojáky, to už je jako opravdu podle mě jako překročený určité té hranice a zatáhnutí zemí na to do toho válečného konfliktu. Já prostě opravdu si myslím, že je potřeba, aby prostě světoví státníci a opravdu znova a znova říkám, že doufám, že se nečeká jenom na americké volby, že by měli ta Evropská unie mít tu sílu sehnat ty státníky k jednomu stolu a zkusit se domluvit na příměří. Pak teprve mohou následovat nějaké mírové rozhovory, ale prostě dát klid zbraním, prostě uklidnit tu situaci, ale prostě zatím se nic takové iniciativy nedějí. Uvidíme, co se bude dít 15. 16. června ve Švýcarsku. Vkládám v to určité naděje, že snad jako máme všichni rozum a nechceme tady rozpoutat třetí světovou válku.
0: Vkládáte v to naděje, ale má taková konference smysl, když nepozvali Rusko?
1: Z mého pohledu je potřeba si nejdříve mezi partnery říct vlastně co a jak. Já nejsem fakt žádný vojenský strateg, ale velmi to intenzivně sledují v médiích různý názory různých lidí a právě i ti vojenští experti se shodují na tom, že se musí vlastně dojít k nějakému kompromisu. Že to musí být win-win strategie, že samozřejmě tady v tom konfliktu asi nebude moc být úplně jako vítězů a poražených, že se musí zkusit něco domluvit a že nějaký ta cesta kompromisu, ale to asi je potřeba nejdřív, aby se ti partneři, kteří jsou si blížší, zkusili domluvit na různých scénářích a pak samozřejmě musí jednat i s tím Ruskem.
0: Jak ale hledat kompromis, když jedna strana, teď myslím Vladimíra Putina a Rusko, říká ano, my jsme ochotni zastavit boje, ale za cenu toho, že bude dodržena současná frontová linie a Volodymyr Zelenský to odmítá a chce, aby Rusko opustilo území Ukrajiny, tak kde hledat
1: tak
0: ten, nebo jak začít?
1: To jsou první nášlapy takovýhlech jednání, kde se to bude zkoušet, to je první, takže může jich být klidně 20. Ale prostě nikdy nesmíme opustit to diplomatické řešení, musíme se o to neustále pokoušet. A já také nevím, co bude ten kompromis. Zase čerpám z médií, znova říkám, nejsou to moje myšlenky, jenom aby to zaznělo. Ale jako taky asi na tom určitá pravda bude, že samozřejmě třeba to může skončit v té vlastně linii válečné kolem Luhanska, Doněcka. S tím, že třeba se domluví, že tam to bude jako neutrální půda, že prostě se nikdy nestanou prostě členem NATO, tato území a tak dále. Nevím, já jenom čerpám z těch médií, že prostě těch scénářů je asi vícero, ale je potřeba je neustále pokládat na stůl a hledat ty přibližovací, kde se nakonec jako obě dvě strany potkají.
0: Když jsem zmiňovala Jense Stoltenberga, měl by, myslím, že snad zítra, dneska máme středu, 29. května zítra navštívit Prahu. Petr Pavel se rozhodl mu udělit řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zaslouží si takový řád Jens Stoltenberg?
1: To je teda velmi těžká otázka, nevím. Jo. Já samozřejmě nevím, na základě jakých kritérií si to vyhodnotil pan prezident. Je to jeho výsostné právo, samozřejmě ten řád udělit může. No, já si myslím, že by řády se měly udělovat, až když bude po válečném konfliktu a budu vždycky hlasovat pro toho, komu se podaří to vlastně ten mír ve světě jako zajistit.
0: Vy jste mluvila také v některých z debat o euru, přijetí eura, které jste odmítla. Samozřejmě není to evropské téma, je to vnitrostátní téma. Nicméně Petr Pavel toto téma stále protlačuje, to přijetí eura opakovaně v něm hovoří ve svých projevech. Čím si to vysvětlujete, když analytici říkají a odborníci a ekonomové, že se nám to nevyplatí, že lidi by schudli, že to pro nás není výhodné?
1: Tak já jako ekonom taky nevidím ty ekonomické jako výhledy dobře prostě přijmout euro, abychom se stali členem dluhové zóny. Jo, prostě to už se fakt nedá nazvat jinak než dluhová zóna. Nevím, no já samozřejmě spíš si myslím, že pan prezident čeří toto téma, aby prostě probíhala ta veřejná diskuze. Že si musí být vědom toho, že samozřejmě ani nenaplňujeme ještě maastrichtská kritéria, že nejsme ani v tom předpokoji, že to je samozřejmě jako běh na delší trať, že to téma rozvíjí ve společnosti, ale jako je potřeba opravdu asi bez emocí dát na stůl pro a proti, ale já tam zatím vidím jako spíš více proti, ale je to čistě jako národní téma, ale znovu říkám, jako pro mě je absolutně jako je třeba i jeden z problémů, že bychom obětovali část své suverenity, protože by se prostě o nás rozhodovalo v rámci Evropské centrální banky, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou.

0: oslavili 20 let od vstupu do Evropské unie. Jak hodnotíte těch 20 let?
1: Tak samozřejmě, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme vstupovali s nadšením i konec konců to referendum dopadlo vlastně velmi výrazně pro vstup. Určitě těžíme ze společného trhu, určitě těžíme z těch 4 svobod, to znamená svoboda pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a tak dále. No ale ty domácí úkoly nejsou úplně dokončeny a do toho nám tam začaly padat věci, ale znova říkám, je to vždycky dáno volbama, kdo sedí v tom Evropském parlamentu, v Evropské komisi, no a z Evropy se stala přeregulovaná prostě zóna, kde už opravdu jako všichni hledají ty úniková vrátka. To si myslím, že jako do dalších 20 let, pokud se s tím něco neudělá, tak to teda jako bude velký problém. Nevím nic horšího pro Evropskou unii, než je nespokojený občan Evropské unie, který paradoxně pak samozřejmě bude volat po tom, aby se něco radikálně změnilo. A k tomu radikálně asi nikdo nechceme dojít. My jsme čerpali, protože jsme samozřejmě byli takzvanou pod tou politikou soudržnosti, čerpali jsme nemalé peníze, ta čistá pozice pro Českou republiku je asi 1,1 bilionu korun. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme čerpali efektivně nebo neefektivně, tady já mám taky mnoho výhrad, protože když se pám do Španělska, Polska, jak to prostě nacpali ty peníze do veřejné infrastruktury, silnic, tak si myslím, že my jsme si mohli golfová hřiště odpustit a podobné věci.
0: Ale mohli jsme o tom vždy si rozhodovat, kam ty peníze půjdou?
1: Tak, my jsme vlastně měli nejdříve předstupní nástroje, pak jsme měli to první programovací období 2004 až 2006 jenom zkrácené, pak jsme měli 2007 až 2013, kde jsme do toho vlastně vtáhli ty regiony a nechali jsme vlastně regiony si říci, kde mají svoje preference. No a tam byly podpora aktivy v oblasti cestovního ruchu a tam tedy si myslím, že prostě to je takový to bližší košile než kabát, že prostě zvítězily volnočasové aktivity nad tou veřejnou infrastrukturou, proto také skončili regionální roční programy na to nové období 14 až 20 a tam už jsme se snažili hodně peněz dát samozřejmě do železnice, do samozřejmě silnic, dálnic a tak dále. Ale je pravda, že každým tím programovacím období nás ta Evropa omezuje. Ony samozřejmě jsou to daně nás všech daňových poplatníků Evropské unie, ty se nějakým způsobem přerozdělují, ale ta Evropa vám říká 25% na digitalizaci, 30% na klima, že jo? A teď vlastně my říkáme, a kde máme tu silnici, jo? Protože no takže to samozřejmě tyhle ty parametry nás trošičku zužijí a jako musím říct, že v tom prvním období a v tom druhém jsme si mohli dovolit daleko více než teď v tom období, který teď běží 21 až 27.
0: Já vám moc děkuji, že jste přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Klára Dostálová.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Hraje vám
3: All my music.
2: Radio Xaver.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní,

0: dotk se čas.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm.
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
3: Mm-hmm.
2: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého.
3: Mm.
2: Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral.
3: Mm.
2: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Mm. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: A za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Ještě višně taky
3: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve dvě ráno, jo?
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: No, jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
2: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
3: Hmm. To si umím představit.
2: Třeba...
3: No?
2: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená, ani do dneška to nevím. Vlastně.
3: Jo.
2: Byla jste někdy v divčí škole?
3: No, to jsem asi nebyla, byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
2: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
3: No, já nevím, já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
2: Jo.
3: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
2: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
3: Znám.
2: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
3: Ano.
2: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
3: No, my můžeme.
2: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
3: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
2: Gregorová, no tak,
3: no.
2: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
3: No,
2: chování.
3: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
2: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
3: Ano.
2: A nikdo nám nemůže nic říct.
3: No?
2: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
3: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
2: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
3: Jo.
2: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
3: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
2: To mají.
3: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
2: No, ale to jste mě překvapila.
3: Máj.
2: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
3: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
2: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
3: Aha.
2: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
3: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
2: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
3: Je, to je hezký.
2: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
3: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
2: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas, v zahrádce praskla lavička.
3: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
2: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
3: Ano.
2: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
3: bude mít vystužené nohy.
2: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
3: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
2: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
3: Náš pan tady nejvyšší.
2: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni a samozřejmě...
3: A proč jste se jako převlík teda na mě?
2: No, hodil jsem to zpátky do figury.
3: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
2: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čer narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
3: Ano.
2: Července.
3: Tak.
2: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Zítra.
3: Babička má výročí. To
2: a víte, kde byla napsána
3: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
2: V Žitné tady.
3: V Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
2: Tam každý den jezdím a je tam busta.
3: Je tam pamětní deska.
2: Je tam pamětní
3: a je to takový žlutý dům, mám pocit.
2: Ano,
3: světle žlutý.
2: Okruvý,
3: no.
2: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
3: Je.
2: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
3: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
2: No. Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
3: Jo.
2: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
3: Myslíte Zelčo?
2: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
3: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela leda, co jsou.
2: To je Šimek Grossman, podle mě.
3: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
2: A to je návštěva zoo, si myslím já.
3: Aha, no vidíte, tak to nevím.
2: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. nadechni se naposled. To nevíte?
3: Ne, to neznám.
2: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
3: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
2: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
3: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
2: Jak dopadli?
3: No, jak dopadli.
2: Revoluce požírá...
3: Svoje děti.
2: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
3: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
2: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
3: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
2: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
3: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
2: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
3: Že chodíte jeden vedle druhýho.
2: Tomu se říká rojnice?
3: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
2: No tak
3: což
2: to je
3: na
2: té
3: swingers party může vypadat docela zajímavě.
2: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
3: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
2: Tak bychom aspoň měli uklízet.
3: Tyjo, to nechcete uklízet.
2: Jak to?
3: To si myslím, že to bude ještě...
2: Tam budou odhozený...
3: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
2: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
3: Myslíte?
2: No jasně, plný liber.
3: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
2: Myslíte?
3: Plný úplně jiných věcí.
2: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
3: Ano.
2: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
3: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
2: No tak já, než to řeknete,
3: no.
2: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
3: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
2: No představte si, že tam bydlíte.
3: No.
2: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
3: voda, pijete čaj o páté.
2: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
3: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
2: To je jak u nás v baráku.
3: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
2: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
3: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
2: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
3: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
2: Určitě, to je na mě moc složitý.
3: Ne, to je krásný.
2: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
3: Inkluzivní prostor.
2: Právě, že
3: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
2: Inkluze.
3: Inkluze.
2: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
3: Ty kdyby neměl ten kostým.
2: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
3: Jako, čím přispět?
2: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
3: Jo.
2: Tak to se může stát taky.
3: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
2: Jo.
3: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
2: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
3: Queen. Myslíte Mary, drag, nebo queen.
2: Drag queen.
3: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
2: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
3: Ano.
2: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
3: ano.
2: Krásný, a že má boty na podpatku.
3: Jo.
2: Aby už od malička věděla,
3: jak
2: vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
3: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
2: musíte
3: výjímal.
2: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
3: Ne, nechty.
2: Nechty.
3: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
2: maminka
3: a dát jí to jako dárek.
2: Trošku blbá, ne?
3: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
2: Jo, hezký?
3: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
2: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
3: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
2: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
3: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
2: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
3: No.
2: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
3: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
2: Tak to je chyba.
3: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
2: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. No, musí být úplně v prdeli.
3: No jasně.
2: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
3: No.
2: No. Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
3: Vy si pletete swing a swingers.
2: To je
3: no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
2: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
3: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
2: a co
3: pořádně.
2: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
3: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
2: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
3: To budete mít celý víkend.
2: Celý víkend
3: no,
2: to je?
3: No.
2: No tam je i občerstvení jako a tak?
3: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
2: Takže
3: tam byly i stany
2: intimní.
3: Takže
2: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
3: Jo, tak v Anglii tak spíš smažená ryba.
2: Smažená ryba.
3: No.
2: Fish and chips.
3: No.
2: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
3: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
2: Je to tady?
3: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
2: Jakože kámen cihlu?
3: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
2: A víte, že jo?
3: No.
2: Že to má ty znaky?
3: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
2: A je tam i ta inkluze obsažená?
3: Ano.
2: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
3: Jo.
2: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
3: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
2: No to je super.
3: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
2: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
3: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
2: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
3: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
2: No, ono se
3: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
2: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
3: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice. To
2: vám nějakou dobu píchají ty?
3: Hormony.
2: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru.
3: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
2: Jsou nešťastní.
3: Jedou na soutěž do Thajska?
2: Nešťastní.
3: Tak i to vás může potěšit.
2: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
3: No.
2: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
3: A pak do Thajska.
2: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
3: No.
2: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
3: No, ten člověk se probojoval.
2: Ono se to probojovalo?
3: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
2: A jak to skončilo?
3: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
2: Jo, to teprve to bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
3: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
2: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
3: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
2: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
3: No právě, no.
2: Do poslední chvíle.
3: No, a ale...
2: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
3: Čiže na benzínku?
2: O Pezinok.
3: Jo, Pezinok.
2: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako...
3: Ale tam už to jede.
2: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
3: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
2: Proč to není v Petrohradě?
3: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
2: V Ermitáži.
3: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
2: To jsou holky z naší
3: školky. Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
2: Jak to?
3: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
2: Když
3: školky.
2: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
3: No, to jsem ještě nebyla na světě.
2: Jste nebyla na světě? Kde ne. jste byla?
3: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
2: Fakt?
3: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
2: To nevím.
3: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, a to stojí za to.
2: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
3: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
2: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
3: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
2: No není u
3: tak
2: vás...
3: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takovej šláger ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
2: Ano, to byla taková
3: písnička.
2: No písničko.
3: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
2: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
3: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
2: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
3: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
2: Ještě dožijete?
3: No.
2: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
3: O, děkuji.
2: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě bude tak 20 let. Říkal ne, ten
3: jo,
2: chlapec.
3: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
2: To říkal tomu Polarejkovi,
3: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A...
2: No, tak dobře. No.
3: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
2: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
3: Tak když si změní image.
2: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. budu připojit denodenně.
3: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
2: Jo?
3: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás mám z televize, tady máte větrník.
2: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
3: Je to možný.
2: Že jo?
3: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
2: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
3: I drank too much last night, I missed the bus.
2: No ne, to...
3: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
2: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
3: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
2: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
3: Ne, to je úplně v pořádku.
2: Ne, to bychom neměli, bychom mít.
3: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
2: Není,
3: tomu se máme smát.
2: My jsme zlí lidé.
3: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
2: Dobře,
3: proto se tomu smějeme.
2: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
3: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
2: Nemám to vůbec.
3: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
2: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
3: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
2: Mějte se hezky a nashledanou.
3: Vy taky, nashledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

netrap se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, hřmanic je.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak pozor, tady už jde do tvýho. Udělat nějakou blbost, jako byl Krym, by pro otce byla sebevražda, řekl Andrej Babiš mladší. Paní Karol, z tohoto jsem špatný.
1: Vy vždycky tady říkáte, že je vám někoho líto.
0: No,
1: teď jste teda úplně neřekl, že je vám líto mladýho Babiše, ale já vás zastoupím, mě ho líto je. Ale mě ho líto je už dávno. Mě by skoro zajímalo, kde má ty kamarády.
0: No jo,
1: víte, jak před volbama písnička, byli ti kamarádi, jak tam měl pana Novotného a toho pana režiséra Klusáka, nebo jak on se jmenuje, jo, jak měl spoustu těch kamarádů, kde je těm kamarádům teďko konec.
0: No jak to jsme věděli, žádný překvapení, ale...
1: No věděli a o to je smutnější, že na naše slova zase došlo.
0: Jako vždycky, ale ať je to, jak je to, představte si, že tu situaci absurdní, že jednoho dne budete stát před soudem.
1: A svědčit proti vlastní rodině.
0: A Magdalenka bude stát v chodbě a bude proti vám, bude křičet, mama, co jsi to zrobila? A pak tam půjde, no vy se tomu smějete, a tady to tak je.
1: Je to pravda, ale tak ono taky trošku platí, co si vychováš, to máš. Tady prostě je potřeba říct, že ten vztah k těm dětem, to je záležitost i těch rodičů. Tady nejde jenom o to, že to dítě jde proti vám, to je vždycky o obou. Takže tady zase bych asi pana Babiše staršího úplně z toho nevyviňovala. Každopádně prostě pan Babiš mladší od začátku v tom příběhu hraje hrozně smutnou roli a teď evidentně bude nějaké takové poslední dějství, nebo jedno z posledních dějství, ve kterém on si střihne teda hlavní roli. Kamarádi už se rozprchli, ale je vidět, že on to chce dohrát do konce. Že tam ty nevyřízený účty státu jsou natolik silný, že bez ohledu na to, že kámoši jsou fuč, tak on si to dojede.
0: No. Plyde z toho takový poučení, jestli já bych, paní Karol, se neměl nějak víc podílet na výchově vaší dcerky. Protože já jsem zjevně morálně v pořádku v tomto punktu.
1: Já taky, nebojte, já si to ohlídám.
0: Myslím. No ne, že bych říkal, Magdalenko, nikdy nechoď
1: na Krym
0: a svědčit proti mamince.
1: Ne, to já myslím, že Magdalence to říkat nemusíte, ta to bude vědět.
0: No, nevím. Vy, matky, jste zahleděný do těch dětí, nevidíte, neslyšíte.
1: Právě my, matky, jsme zahleděný do těch dětí a proto by se nám něco takového potom nemělo stávat.
0: Jo. A dáváte jí brokolici?
1: Dávám jí všechno možnou zeleninu, na zeleninku papá.
0: Víte, že se teď dětem dává brokoli, papá?
1: Papá a všechno možnou zeleninku, no.
0: Jo, my budeme moc do party naší.
1: Ona papá i masíčko, všechno možný.
0: Jo?
1: No, to
0: a vy zeleninku moc ne, co?
1: Tak když je k ní hodně masíčka, tak taky zahodinku.
0: No jo, mám takový podezření. Toto je smutný.
1: Bude to ještě smutnější.
0: Bude to ještě smutnější.
1: Ostatně celý ten soud je taková smutná záležitost pro média. Vstupenky se na to vydávaly. To je jak ve Francii, když někoho popravovali na gilotině, taky se na to vydávaly vstupenky pro šlechtu a pro tehdejší VIP do první řady. Takže tohle je něco podobného.
0: Paní Babišová,
1: ano.
0: Jako manželka, královna matka, no to není vlastně vodní matka.
1: Ne.
0: Ona tam byla s kabelkou za 450 tisíc. Psali v tisku.
1: To jsem viděla, ano.
0: Ale co to je proti kabelce?
1: Tety Hedy.
0: Ta byla taková, já jsem to měl
1: no
0: fotce.
1: Musím říct, že mě zrovna tahle kabelka, že bych řekla, že má paní Babišová i lepší kousky.
0: Jo.
1: A podle mě ona u toho soudu nechtěla příliš provokovat.
0: Vzala něco obyčejnějšího.
1: A tak si vzala něco obyčejnějšího. Ale dopadlo to, pamatujete svého času, že jo, pan Paroubek s paní Paroubkovou, malá holčička a botičky od Diora.
0: Jo.
1: No, tak tohle to je nějaká podobná kauza. A přitom ta kabelka, ona si řekla, no to nevypadá na to, že to stojí ty peníze. Vypadá tak jako ošuntělé, viděla jsem nějaký flíčky na tom i byly, takže není to úplně jako nejnovější,
0: flíčky.
1: Nejvíc. No, tak byly tam nějaký, nebo to možná bylo špatně vyfocené.
0: Jako pokecala to něčím v oběda, no to se no, stane.
1: Tak kavčo vám vystříkne vodička, ukápne, stane se ledacos, že jo, takže.
0: Vzala nějakou obyčejnější, takhle to
1: vzala nějakou obyčejnější a zrovna jak na potvoru to byla za 400 tisíc.
0: No, ale zase já to moc nevěřím, to může být dezinformace. Jak to poznáte takhle na dálku?
1: No, já to třeba poznám.
0: Jo.
1: Takže musel tam v redakci, když to psali, sedět někdo, kdo tomu rozumí třeba aspoň tak jako já.
0: Kabelka.
1: Mm-hmm.
0: Proč neměla luxusní kabelku XTV, tu, jak máme tu Vix Livantovou.
1: S nápisem Pravda a láska vyděsí. Asi nechtěla provokovat soudce.
0: Škoda, jako bylo všech médií, tam šla.
1: No
0: a je stejně hezká.
1: Počkej,
0: jako
1: poslal stejně jako?
0: Ne.
1: No tak se nedivte, že si ji pak nevzal.
0: No, jasně. Dopříště to udělám. Kdy mají další stání?
1: To nevím, ale zjistíme to a pak by mohla tu za těch 400 tisíc schovat do té naší XTV.
0: Jo. Tak. Paní Karol, včera tady byl.
1: Je.
0: Včera tady byl.
1: A proč jsem to včera nebyla já, když tu včera byl?
0: Vy jste vychovávala dcerku včera.
1: No dobře, no. Tak, ale to není omluva. To my bychom přijeli obě.
0: Jo.
1: My jsme přijeli obě.
0: No tak proč jste tady včera nebyla? Asi jste nepotřebovala dobít mobil. To je jednoduchý. Co to je za otázku? Tady seděl, jak sedíte vy. A byl zase jako břitva pan prezident Václav Klaus. Představte si, paní Karol, 23. díl. Jak ten čas letí. 23 dílů už máme natočený a 25. to už bychom mohli slavit.
1: Já bych udělala nějakou oslavičku, my přijedeme s Magdalenkou. Magdalenka ještě nikdy neviděla žádného prezidenta naživo. A já jich viděla taky po čertech málo.
0: Dobře. No ale co řekl? Václav Klaus. Fialovo veřejností pohrdající hodnocení protivládní demonstrace přesáhlo veškeré meze, paní Karol to říkala. Kvůli zničené dopravě v Praze jsem dnes poprvé nepřijel včas. On přijel později.

0: No, já jsem k demonstracím řekla opakovaně svoje, myslím si o nich svoje, to jsem řekla jasně a stojím si za tím pořád. Na druhou stranu to Fialovo vyjádření bylo fakt nešťastný. On neměl hodnotit ty lidi na pódiu primárně, on měl hodnotit ty lidi pod pódiem, že ti lidé mu vyslali nějaký signál. Tak měl říct, vážení občané, já chápu, že jste se sešli, mrzí mě, že se vás sešlo tolik, že cítíte nejistotu. Něco takového státnického. A pak až nakonec, když si to nemohl odpustit, tak se teda otřít o tu partu, co se tam sešla na tom pódiu, protože souhlasím, že to jako některá, že jistá část těch lidí byla při nejmenším podivná, takže nemělo to ale být to sdělení na úvod, to, že on celou tu demonstraci smetl tím, že to teda pořádal někdo pomalu na podporu Ruska, to takhle být nemělo. On měl jako státník, že já jako komentátor si můžu dovolit třeba jiná slova, ale on je premiér celé země, je premiér i těch lidí, kteří tam stáli na tom Václaváku, takže měl pronést něco takového smířlivého, státnického, něco uklidňujícího k těm lidem a ne teda šmahem říct pomalu, všichni jste tady demonstrovali za Rusko.
1: No, to byla chyba velká.
0: To byla chyba. Na druhou stranu, jak říkám o tom, jestli demonstrace je v demokratické společnosti, kde se ty politiky volíme zrovna tím správným nástrojem, to si nemyslím. Ostatně, když tady na té židli seděl někde minule nebo předminule pan prezident, tak on v podstatě o té demonstraci řekl úplně to tež, co o ní říkám já. V tomhle tom je mezi námi naprostá shoda, což mě těší pochopitelně. Možná to dělá ta židle.
1: Ne, já vám řeknu, co to dělá, no.
0: Jo, tak povídejte.
1: No ne, tak dokončete tu myšlenku.
0: No ty jste mě přetrhnul, tak já už nedokončím.
1: Řekl to samé, co vy.
0: Řekl to samé, co já, tečka.
1: Mě
0: to těší, mě to těší.
1: Neboli vy jste té demonstraci nefandila?
0: Já nefandím žádný demonstraci. Když byly chvilkaři, tak jsem těm demonstracím taky nefandila, protože zastávám názor, že je-li někdo demokraticky zvolen, tak ulice ho nemá odvolávat. A to je názor, který zastávám kontinuálně bez ohledu na to, jestli jsou v ulicích chvilkaři, nebo jestli jsou na Václaváku ti lidé, kteří tam byli přednedávnem, nebo až vyjdou do ulic zástupci Green Dealu a genderismu a LGBT a všeho dalšího, budu tvrdit úplně to též. To znamená, demonstrace nemá svrhávat demokraticky zvolenou vládu. Od toho tady máme volby.
1: Paní Karol, vy jste tak chytrá. Mm-hmm. To jste tak hezky teď.
0: Já se učím od vás.
1: Ne, neskazujte to. To opravdu musím
0: říct. To je tím kouzlem okamžiku, že vy sedíte proti mně. Tady mám pocit, jak kdyby pan prezident tady byl na dosah. Tak ze mě padají takovéhle myšlenky, jinak by se to samozřejmě nepovedlo.
1: Dobrý, to bylo dobré.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksavr to vždycky taky vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavr, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Ksavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: To... I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Ksavr. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Ksavr,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Ksavr. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Ksavr, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Ksavr Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci. a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, které je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Veřejně, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový Vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je... To
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no a já vám to řekl.
2: No?
1: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne?
1: V té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přesvědčil. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši úpejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že... Toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam tak, tramvaj, v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No, to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako... je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na stejnou s ním, já ho rád poslouchám.
2: No, jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a... ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax, Savere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: A já ji.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, co jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavre. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavre.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, počkejte, tak
2: ale jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak se vede.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lháš, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale teď on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
1: no. Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi. Něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju,
2: Stane největší zlo.
1: Běžte k motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavre.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten Pan, on je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lex Aurin svým z toho si nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lex Aurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vilzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Tak Čiči taky.
1: Ta
2: Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
2: tak jsem to
1: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek,
1: žádnou,
2: čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba, že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se rozporoval, ne, že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo, říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Sabere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
2: jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
2: Na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
2: Doživotní židle?
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
2: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: že až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, kumě? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Ne, už a dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
2: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
2: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, to je prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No, já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy, nebo v daném případě předsedkyně, a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
2: Rád jsem tě viděl, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Irena Bartoňová-Pálková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Bartoňová-Pálková je odbornice na úklid. To bychom mohli říct na začátku. Mimochodem také jste podnikatelkou a jste bývalou viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky a také zastupitelkou Středočeského kraje. A to není tak důležité teď. Vy jste absolventkou Britského institutu úklidových věd.
1: Ano.
0: V životě nevěděl, že něco takového existuje a že se takové caviky dělají kolem úklidu. Řekněte mi, co to znamená, že jste vystudovaná odbornice na úklid.
1: Víte, úklid se bere jako něco podřadného u nás v České republice. A já, když jsem přijela do té Anglie a myslela jsem si také, že prostě jako co mě tam budou učit, jak mám držet koště a hadr, nebo čím to bude, tak jsem byla velmi překvapena, protože ta věda toho úklidu je vlastně velmi logická a jednoduchá, ale složitá v tom, že máme spoustu typů úklidů v různých oblastech, protože jak si málo kdo uvědomuje, ještě než vyjdete z domova, tak se tam uklízí a uklízí se ten dům, v kterém bydlíte, musí se uklízet ta ulice nebo ta silnice, měl by se uklízet ta zastávka, ten autobus nebo tramvaj nebo letadlo nebo i vlak, to je jedno, nebo i to auto, do kterého si sedáte, tak se musí uklízet a musí se uklízet hlavně ty budovy, kam jedete. To je od nemocnice počínaje přes různé továrny a to začínáme mikročipama, končíme třeba zpracováním masa nebo různými potravinářskými provozy, anebo naopak zase těmi opravdu hodně zamaštěnými povrchy, jako jsou továrny na výrobu aut, pneumatik a tak dále. Ale také si povídáme o úklidu třeba LDNek nebo různých zdravotnických zařízení, krámů, obchodních center, prostě uklízí se všude.
0: Takže ten úklid, když to řekneme, tak to obecně tak má tolik zákoutí všelijakých,
1: ano,
0: že to unese prostě obor vysoké školy.
1: Přesně tak.
0: No, vy jste ještě prezidentkou Asociace úklidových firem. Prosím vás, co to znamená, to asociace, která sdružuje firmy, které provádějí úklid, co si pod tím mám představit?
1: Představte si pod tím, že úklidu se právě týká mnoho zákonů. A těch mnoho zákonů se prolíná různými typy úklidů od zákona o ochraně zdraví lidu až po chemický zákon, odpady a tak dále a tak dále. Když uklízíme v nemocnicích, tak tam je takzvaný zákon, vyhláška o úklidu v těchto prostorech, to je vyhláška číslo 306/2012. Zároveň máme vyhlášky a zákony třeba na ty HACCPy, což jsou ty úklidy v těch potravinářství a tak dále. A ty firmy, které to dělají, tak jak je známo, neznalost zákona je neomluvitelná. A my jako asociace pomáháme těm firmám nejenom vejít do toho právního prostředí, ale zároveň je učíme ty technologie, ty novinky. Úklid se v současné době odebírá, protože máme velký nedostatek pracovníků, tak se hodně odebírá do těch nových technologií. My už máme autonomní stroje, máme umělou inteligenci už v našich přístrojích, máme speciální přípravky, které jsou chytré takzvaně. A to jsou věci, které když jste sám, tak to těžko zjistíte a najdete. Ale když jste právě v té naší České asociaci úklidu a čištění, tak tam dostáváte tyto informace odborné, pořádáme semináře různé a samozřejmě, že řešíme tu problematiku dopředu, protože úkolem asociace je zastávat zájmy jejich členů a pomáhat jim v tom podnikání.
0: No, já ještě slyším, paní prezidentko, často, že ty úklidové firmy jsou i důležité pro chod státu, protože všechny odposlechy do takzvaných nebytových prostor se dostávají skrz vás, tedy úklidové firmy, ale je to asi důležité.
1: To tam neřešíme.
0: To tam neřešíte. To je takový vedlejšek. Vy jste už zmínila zákon.
1: Ano.
0: A co ukládá vlastně zákon v této chvíli? Úklid je úklid. Jo? Uh-huh. A asi ten úklid doma, tak ten zákon neřeší.
1: Neřeší.
0: Na ulici nevím. Možná jo, ale...
1: Tam už něco řeší, protože ten zákon o ochraně zdraví lidu vám vymezuje hygienické standardy nějakým způsobem. A to je prostě o tom, jak ty povrchy mají vypadat čisté. A to není jenom ve smyslu toho, jestli bude ten stůl krásně lesklý, vyčištěný bez prachu, bez nějakých ohmatů a tak dále, ale jestli tam budou nějaké mikroby, jestli tam budou nějaké viry. A pokud ano, tak jakým způsobem a jak často by se to mělo uklízet a jak by ty povrchy měly vypadat, když si se my dva zasedneme, aby jsme nebyli nemocní.
0: To upravuje zákon?
1: Zákon a různé vyhlášky k tomu.
0: Dobře, a tak zákon je nad vším. Tak se ptám, co říká zákon o našem studiu?
1: Říká, jakým způsobem, co se tady nemá nacházet. Jaké typy virů a bakterií, ku příkladu.
0: A kdo má právo to kontrolovat?
1: Hygiena. A potom ještě je do toho zapojen celý systém třeba inspektorátu bezpečnosti práce a tak dále.
0: Do jaké míry se týká ty úklidy těch veřejných prostor a tak? Teď to období, které žijeme, to znamená, že se k nám dostává mnoho lidí ze zahraničí a já slyším v médiích, že z bývalých zemí Sovětského svazu sem také přicházejí například všelijaké ty nemoci, černý kašel, já nevím co všechno. Je to ten obor, kterým vy se zabýváte?
1: Určitě. To nám patří celkově všude, na každém kroku. Víte, problém je v tom, a to nejsou jenom ti lidé z těch bývalých postruských zemí.
0: No tak těch ale je nejvíc teď.
1: Těch je jich nejvíc, ano, ale veškeré vlastně řešení imigrantů v tomhletom směru má ten problém, že oni nám sem přinášejí nemoci, které my už jsme dávno neměli. Oni jsou na to zvyklí, protože oni jsou promoření z těch svých zemí, mají k tomu už uspůsobenou svoji imunitu, ale my ne. Vy jste zmínil černý kašel, on to není jenom černý kašel.
0: Není, to je celá škála.
1: Celá škála, máme toho teď opravdu hodně. Navíc se začínají vyskytovat úplně nové typy virů a nové typy vlastně onemocnění, nebo spíš tedy než onemocnění, tak různých odnoží těch známých nemocí. A to je problém v tom, že právě nedochází čistému úklidu na té veřejnosti, když to řeknu. Když si povídáme o školách, ku příkladu, kde ten problém teď opravdu vyvstává, protože navíc tam ty děti z těch cizích zemí chodí jsou v té komunitě normální, lépe řečeno těch našich dětí, které jsou již na to zvyklí, na nějaké naše viry, na nějaké bacily, ale nejsou zvyklí na ty nové typy. A velký problém začíná být třeba v mateřských školách, kde se nám ukazuje svrap, protože prostě ty děti mají velkou část svého dne trávit na podlahách, které nejsou studené, a to je v kobercích. A tam to musíme velmi radikálně řešit, aby se nám to neroznášelo, aby nebyla z toho takzvaně epidemie.
0: Dobře, a jak se to teda dá, paní prezidentko, řešit, když ty děti v mateřské školce, tam přijdou ty děti z těch bývalých zemí Sovětského svazu například, anebo pro dospělé, protože existuje několik cest, tak může jít dospělý Ukrajinec nebo Rus nebo někdo tady s těmi nemocemi někam na toaletu a tam jde někdo, kdo na ní není zvyklý. Tak co se s tím dá dělat?
1: Správně uklízet. A to je ten problém speciálně u těch veřejných budov, protože úklid neznamená, že tam nalijete dezinfekci typu Savo a v tu chvíli je to uklizeno. Víte, tak se
0: Recept, řekněte.
1: Recept? Napřed se ty povrchy musí pořádně vyčistit, aby tam na tom nebyly žádné nánosy, a poté by se měly zdezinfikovat. My dneska už máme nové typy chemických přípravků, které nám dělají ty věci najednou, protože profesionální úklid je trochu, víte, v tom je ta věda, trochu jiný, nežli je úklid v domácnosti. Trochu hodně jiný.
0: Ano, ano, a jak my se bavíme o té profesionální
1: bázi. A ta profesionální část dneska znamená, že my potřebujeme, protože máme nedostatek pracovníků, aby nám ty chemické přípravky nedělaly jenom to čištění, nebo jenom tu dezinfekci, ale aby nám dělali víc věcí najednou. Proto třeba teď my jsme řešili třeba v asociaci hodně právě problém toho, jaké přípravky používat i se správným nadávkováním, a našli jsme jeden příklad úplně nádherný, je to úplně nový výrobek, je to patent, který je, pokud vím, z Itálie. A tento patent je vlastně přípravek, kdy je v pytlíčku prášek a ten dělá tři věci v jednom.
0: Počkejte, v pytlíčku prášek?
1: Ano, a ten se veme a hodí se do lahve s vodou, kde se ta účinná látka, to, co čistí, dezinfikuje a zároveň nám to krásně i likviduje pachy. A má to ještě navíc tu účinnost ve smyslu toho, že mi to nedělá žádné alergenní záležitosti, protože máme hodně alergiků jakoby v naší populaci, tak v tu chvíli ta účinná látka se mi rozpustí v té sprejovací lahvi a vy tím můžete začít uklízet.
0: Ale to není to, čemu teda říkáme savo.
1: Ne, savo dnes. Víte, my jsme na to savo zvyklí, protože to bylo tady už za komunistů, když se to tak řekne. A všichni, kde nebylo cítit savo, tak měli pocit, že jako tam nebylo dezinfikováno a nebylo čisto. Ale dnes už víme, a to je dlouholetá zkušenost, že ono to savo není dobré, protože to savo je přípravek, který je velmi agresivní, naruší mě ty povrchy, na které to používáte, a tím pádem se do toho, jak ty nečistoty, tak ty mikroby a viry víc zažírají dovnitř a víc se tam usazují.
0: A rozumím, vy jste skončil ale pytlíkem do vody, tak to pojďme.
1: A to je,
0: říkala jste tři nějaké účinky.
1: Tři účinky, a to je právě to, že místo savá máte v jednom kroku možnost ten povrch vyčistit, vydezinfikovat a ještě zlikvidovat pachy, případně i provonět. Ten přípravek, jestli můžu říct tu značku tady u vás.
0: Už jsme řekli značku Savo, tak.
1: Tak můžu říct, můžeme říct jakoukoliv značku. Ten přípravek se jmenuje Maxidina a. Maxidina.
0: To si napíšu.
1: A ono to Maxi má svůj velký
0: jako
1: význam.
0: X, jo.
1: X, Maxi. Tak, Maxidina.
0: D
1: měkké I, N, A.
0: Maxidina.
1: Původem je z Itálie, je to patent. A právě v tom je ta absolutní výhra tohoto přípravku nad těmi všemi tradičními, že on likviduje takzvaně biofilm. To znamená, víte, když vy uklidíte ten povrch a pak byste to vzal tím savem, tak vám tam ale zůstane na tom povrchu ten biofilm, v kterém jsou ty mrtvý viry, mrtvý bakterie. To tam zůstává. A tento přípravek, aniž by byl tak agresivní a měl tak nebezpečné látky v sobě, on má úplně nové účinné látky, tak dokáže to, že on mi ten biofilm, ty zbytky té chemie a těch virů a mikrobů a těch nečist, tak on mi je zlikviduje. A to je to revoluční na tom.
0: Že revoluce? Mm-hmm. Revoluce.
1: To u nás v úklidu je teď spousta revoluce, ale tohle je jedna z nich.
0: No a jaká je tam ještě revoluce?
1: No to byste se divil. Dneska už je to o tom, že my používáme třeba místo utěrek klasických, tak používáme mikrovláknové. A to není taková revoluce, to si koupíte, ale my pro ten profesionální úklid máme třeba mikrovláknové utěrky, které mají v sobě stříbro. Stříbro je nejstarší dezinfektant na světě, už staří Římané si to házeli do pití, aby vydezinfikovali mikroby a nečistoty. A v tu chvíli to stříbro mi likviduje právě ty mikroby a bacily, které nabere ta utěrka mikrovláknová, která naoproti obyčejnému hadru vyčistí ten povrch dokonce i do pórů.
0: Vy jste mluvila o tom pitlíkovém přípravku Maxidina, jak je to, to mi nedá. Řekněte, jak je to s likvidací smradu z cigaret?
1: No to vám také pomůže. Velmi, protože tím, že to likviduje ty pachy.
0: A kam se to stříká?
1: Můžete to nastříkat na povrchy, to znamená na stěny. Pokud máte ku příkladu v té místnosti sedačky čalouněné nebo závěsy, záclony, tak to postříkáte a ono to ten pach zlikviduje. Toho cigaretového kouře.
0: A jak je to třeba, když někdo má domácí zvířata, která často také jsou velmi cítit?
1: Ano, tak toto je také přípravek, který to likviduje, protože mi zlikviduje právě ten pach třeba v těch pelíšcích nebo v těch vnitřních toaletách od kočiček ku příkladu. Tak to je přípravek, který když na to použijete zase stejným způsobem, buď nastříkáte, nebo nastříkáte a setřete utěrkou, můžete i nastříkat na utěrku a použít to s utěrkou. Ale v případě třeba těch toalet je lepší to tam prostříkat, aby se ten povrch celý vystříkal.
0: Postříkat a utřít?
1: Nemusíte, jenom to můžete nechat.
0: Nechat. Prosím vás, když paní prezidentko, mluvíme o té, ještě o té asociaci úklidových firem, ty věci, které vy tady vyprávíte o SAVu, o zákonech, to oni všechno ví, protože úklidovou firmu si většinou představují tak, že přijdou nějaké starší dámy nebo

0: tu dobu, protože my už jsme asociace stará víc jak 25 let, 25. výročí jsme oslavili v loňském roce, tak jsme vytvořili v Národní soustavě kvalifikací, což je systém kvalifikací každé školy, tak jsme vytvořili vzdělávání právě pro úklidy, kdy se to jmenuje úklidový pracovník a teď je to v těch různých oborech, v administrativních částech, nebo je to v nemocnicích, nebo v potravinářství. Tyhle hodnotící a kvalifikační systémy, které jsou tam napsané a které museli schválit Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj, protože úklid je služba, tu patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam je celý systém toho, jak mají probíhat technologie, jakým způsobem se třeba právě stavíte k těm chemickým přípravkům. Víte, velmi stará přežitá metoda je, že si vezmete nějakou nádobu, do které nalijete vodu a do toho nalijete ten přípravek. Mýtus je, že napřed tam má být přípravek a potom voda, protože když to takhle uděláte, tak tam máte půlku pěny místo toho účinného přípravku. A pak v tom mácháte tu utěrku, kterou čistíte ty povrchy. Jenomže v té utěrce je ta špína. A ve chvíli, kdy mácháte v té vodě s tím roztokem, tak je to špatně, protože
1: tam je to správně.
0: Správně je to právě tím, že máte ten roztok čistý v té sprejovací lahvi. A vy si z té sprejovací lahve ten čistý roztok dáváte buď na ten povrch, nebo na utěrku.
1: Existuje rozdíl mezi tím, když se dělá profesionální úklid, řekněme, kancelářských prostor, anebo mateřské školy, nebo nemocnice?
0: Ano, ano, to existuje a to je velký rozdíl. Právě třeba z hlediska té hygieny, protože tam jsou trochu jiná pravidla, jsou tam třeba v nemocnicích jsou nastavené takzvané infekční oblasti a v těch mateřských školách tam zase nám jde o to, že právě se musí používat přípravky, které moc nevoní, když to řeknu zjednodušeně.
1: Smrdí.
0: Ne, nesmí smrdět, ale nesmí vonět moc, aby těm dětem nevyvolávaly alergenní reakce. Aby ty chemie nespůsobovaly, že ty děti budou mít alergii na to. A zároveň to nesmí být moc přípravky, které obsahují hodně silné účinné látky, jako jsou různé hydrogeny a podobně. A nebo třeba to, co máte v savu, kdy tam máte chlornanzodný. A to z toho důvodu, že to právě nejenom, že způsobuje tedy tu alergii, ale navíc to ty děti nejenom dráždí, ale likviduje jim to i imunitu. Mhm. A tím pádem potom ty děti jsou víc a víc náchylné k těm nemocem. A sám víte, jak to z těch školek bývá, kdy ty maminky pak často jsou doma, protože ty děti jsou pořád nemocné.
1: No, než přijdete příště, tak já musím vyzkoušet tu věc, co jste říkala,
0: že... Tu Maxidinu vyzkoušejte, vřele vám ji doporučuju.
1: Maxidinu, jestli to funguje i na ten cigaretový kouř, na oblečení a tak.
0: Určitě, nebojte se.
1: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
0: Děkuji mnohokrát a nashledanou.
1: Naším hostem byla Irena Bartoňová-Pálková.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver. Radio.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správného prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejhříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč jste to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na tom summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal si to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická ne síla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani. protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct.
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Wait a minute, fellas. Don't go without me. God damn. Okay. I don't know what we're doing. Oh, thank you, David. On top of old... No. Shh. This is my ass musician.

Jarmila Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata, dnes se budu dojímat celý večer, jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jarmila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světový, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jarmilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, je to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano. Prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petrův stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vznikl ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petrův stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek. Předtím i potom, to X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel.

0: Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny, mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard, nám nic. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, tak jsme právě oslavili den vítězství, neboli den konce války, ale i my jako Česko jsme oslavili dvojí vítězství. Já bych spíš řekl ale Pyrrhovo, protože za prvý Eurostat oznámil a potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku mělo Česko nebo české domácnosti nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A to jenom dodám, že my si elektřinu vyrábíme doma a lacině. A druhé to vítězství je to, že soud zablokoval podpis smlouvy vlády s Korejci o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tak takovýhle dvě velký vítězství hned najednou.
3: No, tak se pojďme podívat, co s tím můžeme udělat a jestli u nás může být elektřina levnější.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch

0: 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
0: tím...
1: Takže zdroje jsou.
0: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... Máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
0: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švrt systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě a syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou. Vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních. Protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení, tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo SocDem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Každý

0: hostem je Jiří Beran. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Profesor Jiří Beran je epidemiolog a vakcinolog, také vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Pane profesore, počet onemocnění černým kašlem v minulém týdnu se snížil. Znamená to, že jsme za vrcholem nemoci?
1: Dá se předpokládat, že to, co jsme viděli v minulém týdnu, byl vrchol té malé epidemie a teď už ty počty nemocných s největší pravděpodobností budou klesat.
0: A pomůže tomu i teplé počasí, které má přijít, nebo to nebude mít žádný vliv?
1: Tak určitě vždycky jarní nebo podzimní počasí s velkou vlhkostí, s nižšími teplotami je dobré pro přenos jak bakterií, tak samozřejmě virů.
0: Spoustu lidí nicméně vyděsila přítomnost černého kašle, protože černý kašel byl považován za nemoc minulosti. Nicméně teď se šíří nejrychleji od 60. let. Nakažených od začátku roku je přes 9 000 lidí. Tak co nebo kdo je na vině?
1: Tak já si myslím, že jsou tady na vině v podstatě tři faktory. Jednak tím prvním faktorem je seniorní populace, která nikdy nebyla očkovaná a která prodělala onemocnění a to onemocnění zanechala celoživotní trvalou imunitu. Tyto osoby tvoří dneska v populaci přibližně 25% lidí a jsou to osoby starší přibližně 70 let. A druhým faktorem je to, že se začala používat subjednotková vakcína, to znamená, že z té bakterie byly použity jenom některé součásti a některé toxiny, které produkuje, a ty byly použity do očkovací látky. Tato očkovací látka podle výzkumu, který byl proveden v Kanadě, zanechává imunitu po jednom roce u 80% lidí a po 8 letech u přibližně 50% lidí. To znamená, že ve chvíli, kdy očkujeme naposledy v 10 letech, tak mezi maturanty je přibližně polovina chráněných a druhá polovina nechráněných. A třetím faktorem, který je to, že přibližně před 10 nebo 12 lety se posunulo očkování proti pertusi z 12. na 8. týden, po narození. Samozřejmě v imunitním systému je velmi důležité zahájit ta očkování ve správný čas, načasovat je, ale posouvání víc a víc k narození znamená, že ta finální ochrana nebude tak dobrá.
0: Takže říkáte, teď se očkujou novorozenci ve druhém měsíci a pokud by se očkovali ve třetím měsíci, tak jsou lépe chráněni?
1: S největší pravděpodobností budou lépe chráněni, protože ve vývoji imunitního systému kojence každý týden hraje podstatnou roli a jeho vývoj se dá zobrazit na nějaké exponenciále, to znamená, ta kvalita imunitního systému je týden od týdne výrazně lepší.
0: A neměla by vzniknout nějaká diskuze, debata nad tím, jestli právě neposunout to očkování do toho třetího měsíce, když říkáte, že dítě bude lépe chráněno?
1: Tak já si myslím, že v tuhletu chvíli, kdy tady běží epidemie, tak tomu nebude svolný nikdo. Nicméně já se přimlouvám k tomu, aby tohleto odvážné, řekněme, rozhodnutí, aby se diskutovalo, aby jsme se vrátili k tomu, co bylo dříve, k 12. týdnu a ještě k tomu, když tak posunuli to očkování mezi první a druhou dávkou na třeba, já nevím, místo 8 na 10 týdnů. To bych považoval jakoby za velmi, velmi důležité, kdyby se to udělalo.
0: Vy jste také zmiňoval, že jedním z těch důvodů, proč se tu šíří černý kašel, je i to, že se neočkuje tou celobuněčnou vakcínou. Proč se očkuje něčím, co nefunguje a nezůstalo se u toho, co fungovalo, co chránilo potom ty očkované?
1: No tak to souvisí s tím, že jak se vyvíjí lidská populace, tak samozřejmě je daleko méně rezistentní vůči všemu, vůči bolesti, vůči utrpení a podobně. A ta celobuněčná očkovací látka u těch dětí vyvolávala velké bolesti v místě aplikace, vyvolávala velké zarudnutí u některých těch kojenců, dokonce křeče. vysoké teploty a to byl jeden z důvodů, proč se začala vyvíjet vakcína, která obsahuje jenom komponenty této původní očkovací látky, protože ta nemá tyto nežádoucí účinky.
0: Nemá tyto nežádoucí účinky, ale méně chrání.
1: A méně očkování. Chrání, tak.
0: Čili vy jste říkal, že po prvním roce je tam ochrana 80%
1: očkování. A po 8 letech 50%.
0: Čili kdybyste doporučoval přeočkování?
1: Tak já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se občas s tou očkovací látkou ještě v dospělosti očkovalo minimálně jednou. Já bych to viděl optimálně někde mezi 30. a 40. rokem věku, nejpozději tedy v těch 50 letech, kdy ještě funguje imunitní systém. Po 60. roce zase dochází k poklesu kvality imunitního systému, čili jednou dávkou minimálně. A na druhou stranu bych si myslel, že by se lidé neměli toho onemocnění obávat tak, že by ho nechtěli prodělat. Myslím si, že každý, kdo prodělá onemocnění a byl předtím očkován, tak to onemocnění nebude mít těžký průběh a jeho prodělání zase zanechá celoživotní imunitu a navíc jim může vyvolat ještě imunitu na sliznicích, kterou samozřejmě aplikací očkovací látky do těla nemáte.
0: Čili to je vlastně to nejlepší, prodělat tu nemoc a vytvořit si. Ještě to, jak jste říkal, že je potřeba přeočkovat, to mluvíme ale o té vakcíně, která není celobuněčná. Jinými slovy se chci zeptat, jestli my, třeba můj ročník, který dostal tu vakcínu celobuněčnou, tak jestli je chráněn celoživotně, nebo jestli i ta původní první vakcína, jestli je tam potřeba také přeočkovat během života.
1: Tak já si myslím, že určitě je potřeba přeočkovat, protože jsem to viděl sám na sobě. Já jsem patřil mezi ročníky, které byly jako jedny z prvních očkovány tou celobuněčnou očkovací látkou a ve svých 50 letech, čili po 48 letech od toho očkování, jsem to onemocnění prodělal. Čili to bylo v té přibližně minulé epidemii, která tady byla před necelými 14 lety.
0: Takže i tak byste doporučil přeočkování, ano. Ale je lepší před tím přeočkováním si nechat zjistit protilátky, které máme v těle. Je to žádoucí?
1: Myslím si,
0: nebo
1: že
0: to není potřeba?
1: Není to potřeba, protože jednak jako je velmi těžké stanovit nějaký titr protilátek, kterého můžeme říct, že je dostatečnou ochranou a určitě to vyšetření musí být komplexní. My bychom potřebovali zjistit protilátky nejenom vůči té bakterii, která to onemocnění iniciuje, zahajuje, ale také proti toxínům, které ona produkuje. A jedny z těch nejdůležitějších toxínů jsou toxíny, které vám zničí výstelku na dýchacích cestách a proto máte začátek toho velmi těžkého kašle. Čili zjišťování imunitní odpovědi je velmi komplikované a téměř nikomu nic neřekne. Osobně si myslím, že kdo nechce onemocnění prodělat, bude se muset nechat očkovat.
0: Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, kromě nízké proočkovanosti, stojí za nárůstem případů černého kašle i slabší sociální kontakty, které máme z doby covidu. Ano. Je to také jeden z těch důvodů? Vy jste ho nejmenoval, nebyl mezi těmi třemi,
1: určitě,
0: které jste zmiňoval?
1: Určitě, já bych řekl, že k tomu, že se vlastně rušily ty dětské kolektivy na středních školách, tak to vedlo k tomu, že se postupně nepromořovaly ty ročníky. To znamená, že pokud bychom kumulativně vzali to, co se běžně vidělo jako černý kašel v předcházejících letech a sečetli bychom, tak bychom došli k tomu číslu, které je dnes. Čili to tam hraje také velkou roli. Ano, to má pan ministr pravdu.
0: Hodně se mluví o černém kašli, ale právě o covidu. Jakoby covid jakoby nebyl, tak je mezi lidmi covid, nebo není, nebo
1: je,
0: co je s ním?
1: Covid je a je dneska v mnoha státech světa považován za běžnou respirační nákazu, která se objevuje v časných podzimních měsících. A většinou to bývá konec října, začátek listopadu. Průběh toho onemocnění i v populaci seniorní je relativně mírný. A to onemocnění se potom ještě objevuje na konci sezóny, většinou v dubnu, v květnu a někdy bývá i letní epizoda covidu. Ale skutečně to onemocnění probíhá mírně už.
0: Je nebo je zájem o očkování proti covidu ještě?
1: Myslím si, že v současnosti ten zájem už není tak velký. My máme ve sledování přibližně 150 seniorů starších 75 let, ze kterých se nechalo na podzim, ačkoliv se všichni nechali očkovat proti chřipce, tak očkovat proti covidu přibližně 10 nebo 15%.
0: A je to proto, že chřipka je méně nebo hůře pro seniory, je víc ohrožuje nebo ohrozí na životě než právě covid, který už není tak, řekněme, jeho průběh tak těžký.
1: Já bych řekl, že chřipka pořád může vyvolat velmi závažné onemocnění a navíc velmi často po chřipce vzniká zápal plic. A to je velká komplikace, která toho seniora může ohrozit na životě. Takže to je asi hlavní důvod, proč se lidé nechávají očkovat proti chřipce. My jsme v jednom z minulých výzkumů, který jsme prováděli už asi před 15 lety, zjistili, že vlastně očkování seniorů proti chřipce nevede k tomu, že by u nich ta chřipka nevznikla. Ona vznikne, je mírná, ale dramaticky snižuje počty hospitalizací a snižuje počty úmrtí až o 80%.
0: Jak moc náročné je očkování pro imunitní systém člověka?
1: Tak určitě je velkou zátěží, ale to je jeden z důvodů, proč je dobré vždycky o očkování přemýšlet o tom, zda jsem skutečně zdrav a zda mohu podstoupit očkování. Také je potřeba vzít v potaz to, že dneska se preferuje to, aby se lidé očkovali víceméně do nedominantní paže, takže se dneska aplikují všechny vakcíny u praváku do levé ruky, aniž by se bralo v potaz to, že primární imunitní odpověď se nám vytváří v podpažních uzlinách a že je dobré využívat pravou i levou stranu a že pro stejnou vakcínu je dobré používat pořád stejné místo, aby bylo co nejblíž k těm buňkám, které nám vytváří kvalitní imunitní odpověď. Čili střídat paže, určitě jít v době, kdy jsem velmi zdrav a samozřejmě nejlepší očkování je od března do září, že jo, kdy nejsou žádné respirační nákazy, které mohou ten průběh jakoby zhoršovat.
0: Ale vakcíny se dělí také na vakcíny, kdy jsou živé, kdy vlastně nám aplikují do těla živou, oslabenou asi bakterii nebo ten vir. A potom jsou ty, které, a to mi řekněte vy, ty druhé.
1: No, ty další jsou buď jsou inaktivované, anebo jsou to vakcíny, které jsou připraveny geneticky. Jakoby nejčastější. Ty živé vakcíny, živé oslabené vakcíny, jako je vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, nebo z cestovatelských vakcín, vakcína proti žluté zimnici, jsou vakcíny, které přinášejí relativně dlouhodobou imunitní odpověď, například ta proti žluté zimnici celoživotní ochranu. A ty vakcíny, které jsou inaktivované, nebo jsou to jejich části, tak to jsou vakcíny, které přinášejí jenom imunitní odpověď v řádu několika let, od 5 do 10, možná do 15 let. Stejně tak ty vakcíny, které jsou připraveny geneticky, například vakcína proti žloutence typu B, vakcína proti karcinomu děložního čípku, to jsou vakcíny, které jsou připravovány geneticky a jejich ochrana je svým způsobem relativně delší, ale to jenom díky tomu, že se k ním přidávají takzvané přídatné látky adjuvancia, které prodlužují vlastně tu imunitní odpověď.
0: A bez ohledu na to, jestli je to živá vakcína, genetická, jak jste říkal, nebo inaktivovaná. Tak by vždycky měl dostat absolutně zdravý člověk?
1: Ano,
0: nebo se to liší u těch vakcín?
1: Určitě by měl vždycky dostat zdravý člověk. Samozřejmě, že dnes, pokud se spěchá a je potřeba aplikovat vakcínu, tak vakcínu můžete aplikovat i člověku, který má příznaky mírného onemocnění, ale samozřejmě já se snažím každému v ordinaci vysvětlit to, že ve chvíli, kdy prodělává sebemenší infekci, tak jeho imunitní systém část svých prostředků vydává na to, aby pracoval s touto infekcí a nemůže pracovat s antigenem té očkovací látky. Proto je lepší, aby člověk přišel zdrav a aby mezi vakcínami byl dostatečný interval, aby ten imunitní systém si mohl vytvořit všechny své komponenty, včetně imunitní paměti.
0: Jak je to u těhotných žen? Ty se často obávají očkování, ale teď třeba právě v době epidemie černého kašle je vhodné, aby se těhotné ženy očkovaly?
1: Tak takový konsenzus odborných společností a výrobce očkovací látky je ten, aby se nechali očkovat. Já osobně jsem znám tím, že jsem proti jakémukoliv očkování v těhotenství, byl jsem proti covidu, byl jsem před covidem, ne proto, že by ty očkovací látky přímo byly schopné poškodit ten plod, ale především proto, že vlastně dneska minimálně polovina všech těhotenství v České republice je označována jako rizikových těhotenství a ve chvíli, kdy se cokoliv stane, no tak by se to vztáhlo k té očkovací látce a mně se to zdálo být zbytečné. Prostě si myslím, že pokud žena plánuje těhotenství, může se předtím nechat očkovat a ta ochrana je relativně dlouhá a mohla by ji ochránit taky. Stejně tak má možnost se nechat očkovat těsně po porodu.
0: Tak a pokud by se neočkovala během těhotenství, tak třeba proti tomu černému kašli, o kterém jsme mluvili, tak je chráněn i plod?
1: Tak je chráněn i ten plod. Tam se to považuje za velkou výhodu v tom, že ten plod je chráněn. Já, jak jsem říkal, si myslím, že je daleko lepší, když ty ženy využijí všechny možnosti k tomu, aby ten plod ochránili, aby novorozence ochránili, to znamená po narození, aby se minimalizovaly kontakty, aby se dodržovalo 6 nedělí, aby všichni, kteří chtějí přijít se podívat na právě narozeného potomka a chtějí si ho pochovat, aby si vzali roušku. Určitě je potřeba tyto opatření dodržovat. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že například pertuse není až tak jednoduše přenositelnou chorobou, to znamená, že pokud maminka jede s kočárkem po ulici a vedle projde pán, který zakašle, tak s největší pravděpodobností nedojde k přenosu a k tomu přenosu nedojde ani třeba v nějakém supermarketu nebo tak. Ale je lepší se vyhýbat těm velkým shromážděním. Dneska první ochrana je na 9. týdnu, čili po skončeném 8. týdnu, tak vydržet tuto dobu není zas tak komplikované. I když já jsem to viděl v zahraničí, dnes matky cestují s novorozenci v letadle ve 2 týdnech a podobně.
0: Ale označil byste to jako nebezpečné nebo rizikové pro toho kojence?
1: No, já bych řekl, že je to rizikové. Že to je rizikové, protože samozřejmě to onemocnění černým kašlem může vyvolat velmi závažný stav, zvlášť u predisponovaných dětí, které jejich rodiče už trpěli nějakým chronickým onemocněním a je velmi těžké rozeznat, kdy vlastně to onemocnění už začíná. To je, a kdy jít už co nejdřív do nemocnice.
0: Jinými slovy, hned nevíme, že se jedná o černý kašel, chvíli to trvá.
1: Ano.
0: A jak rozezná maminka třeba kojence nebo kdokoliv, že se jedná o černý kašel, co je takovým prvním?
1: No, tak já bych řekl, že to není u toho kojence ani kašel, jako spíš takové to lapavé dýchání, že to miminko se začíná tak jakoby takto lapavě nadechovat, tak to je možná příznak. A já si myslím, že většina rodičů by měla zpozornět ve chvíli, kdy se objeví onemocnění v jejich okolí. To znamená, pokud se v rodině objeví onemocnění dětí, třeba u sestry nebo u nějakého příbuzného, no tak bych to dítě pozoroval daleko víc, ale k běžné infekci na ulici prostě nedojde.
0: Pane profesore, za nemoc minulosti byla považována také tuberkulóza, nicméně počet onemocnění narostl meziročně o 17%, téměř polovinu ze 447 případů mají cizinci, většinou tedy z Ukrajiny. Máme my se nějak obávat, my se nějak chránit, protože očkování, povinné očkování proti tuberkulóze novorozenců skončilo v roce 2010, tak mělo by se zvažovat nějaká obnova ochrany?
1: Tak já si myslím, že asi ne. Ono se pracuje na nové očkovací látce proti tuberkulóze. Tam je potřeba si uvědomit to, že ta očkovací látka, která se aplikovala novorozencům do toho roku 2010, byla očkovací látka, která spolehlivě chránila jenom proti nejzávažnějším formám onemocnění a bylo nutné ji aplikovat do vlastně co nejdřív po narození, dokud ten imunitní systém nebyl vystaven ptačí tuberkulóze, která se běžně vyskytuje a která by znemožnila vlastně uplatnění té očkovací látky. Čili očkování v pozdějším věku touto očkovací látkou není tak efektivní, jako když se dá hned po narození. A já si myslím, že tady byla obrovská škoda, že se nepodařilo legislativně ošetřit to, že vlastně lidé, kteří přicházejí z ciziny na delší dobu do České republiky, mohli podstoupit velmi jednoduše screeningový kožní test, se provádí na ruce, to je test, kožní test podle doktorky Mantuové, a který odhalí, jestli ten člověk má tuberkulózu nebo ne. Není to drahý test, nicméně z legislativních důvodů údajně toto nebylo možné.
0: Čili tam asi vidíte ten důvod, proč je tolik cizinců, kteří
1: to
0: přijdou s tuberkulózou nebo mají tuberkulózu.
1: Ale já osobně si myslím, že by se rodiče, děti a lidé by se tuberkulózy neměli obávat. Přeci jenom znovu, je to několik stovek případů a nás je 10 milionů v populaci, čili je to opravdu velmi nízké číslo a zatím bych se tím neobával. Naděje určitě bude v budoucí očkovací látce proti tuberkulóze, kterou bude možné aplikovat kdykoliv během života s velmi solidní ochranou.
0: A víme časově, kdyby ta látka měla být?
1: Ty společnosti, které na tom pracují dokonce s podporou Evropské komise, tak hovoří o tom, že by to bylo být během 5 až 10 let.
0: Pane profesore, často se ještě tu střetávají dva názory. Jeden říká, povinné očkování je pozůstatek komunismu. Někdo zase říká, příliš demokracie škodí. Jaký je váš názor?
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že by bylo špatné každého perzekuovat za to, že se rozhodne, že své dítě nebude očkovat a že to odloží. Já se setkávám v ordinaci s mnoha maminkami, které nechtějí své děti očkovat, ale oni ve své podstatě mají výhradu k tomu časovému schématu, čili by byli raději, kdyby se to očkování o nějakou dobu odložilo. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se začalo diskutovat o tom, že by se udělalo něco na půl cesty, to znamená, že by se řeklo, dobře, my budeme akceptovat, že si vaše dítě chcete očkovat, jak chcete, ale termín je, že do 4 let nebo do 5 let musí být přeočkováno a přeočkováno proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné chorobě, a než půjde do školy, musí být očkováno proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, například skončícím 6. rokem věku. Čili dát tomu takový rámec časový a nechat na těch rodičích, aby si ten rámec vyplnili.
0: Jinými slovy, byste pustil neoočkované dítě do školky? Mezi ty očkované děti?
1: Určitě.
0: A je to fér vůči těm očkovaným?
1: No, nevím, jestli je to fér, ale na druhou stranu prostě to neočkované dítě jim žádným způsobem neuškodí. A pokud to dítě začne tu nemoc prodělávat, no tak pro ty očkované děti to ve své podstatě znamená přirozené přeočkování. Takže já bych určitě nejsem pro to, aby se ty děti vylučovali z kolektivů, aby do těch kolektivů nemohli. Jsem spíš proto, aby se vždycky našla nějaká střední cesta. A hlavně je potřeba s těmi rodiči mluvit. Mně se nikdy nestalo za moji kariéru, že když jsem hovořil s rodiči o očkování, že by nakonec svoje dítě nenechali očkovat. Je potřeba jim to vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat a nedávat jim pokuty.
0: Pane profesore, já děkuju, že jste dnes hovořil tady se mnou.
1: Děkuju za pozvání, bylo to velmi milé. Děkuju.
0: Profesor Jiří Beran byl naším hostem.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: V poslední době jsem pořád smutný. Já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak mutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každej člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej. Na světě je spousta hezkých holek,

zrezivělej plout. To mi povídej. To mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý ten, jestli tahle bída nepřestane, skončím asi jako slabobek.

0: Jo, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě

0: zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
2: Že
1: začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a A vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno, uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
2: no tak na politickou stranu.
1: Na
2: tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: článku. Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: No, jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
0: Radio Xaver.

Tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem, sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím.

0: Ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Se senátory jsem již mluvil, cítím podporu. Mám připravená videa, svědectví a petice. Miroslav Ševčík, jeho slova, to je hlavní hvězda vlastně té demonstrace. Co si o tomto příběhu myslíte, pane Tlustý?
1: No tak první komentář je ten, co už jsem řekl. Ona, ta vláda a spol, už tuší, že je zle. Proto vyrábějí tyhle příběhy, teda oni si myslí, že to tím řeší, jo. Oni pravděpodobně vůbec netušejí, co dělají. Já si naštěstí pamatuju to, co předcházelo roku 89. Oni nám tady vyrábějí Havla 2. No.
0: Počkejte, co vyrábí, co?
1: No, vůdce opozice vyrábí.
0: Havla 2?
1: No,
0: to vůdce.
1: No tady ten to bude. Ševčík. Já doufám, že to ví. Tak on fakticky nic neudělal, jo? Když se podíváte na všechna ta videa, naštěstí je těch videí víc, není jenom to oficiální, ale jsou i od těch lidí. No tak to, že se zastal někoho zmláceného, na tom je co špatně, on nikoho nemlátil. Já jsem viděl reportáž, vidíte, koukal jsem se zrovna na České televizi a tam ta redaktorka končila slovy. Ale je prokázáno, jo? Jako, kdo tam koho mydlil, to je o tom ještě diskuze, ale je prokázáno, že děkan Fakulty Vysoké školy ekonomické se zúčastnil protivládní demonstrace. No to je hrůza, jo? No, no tak to je zrovna návrat do toho roku 88 nebo 89. Co by nemohl říkat, že to vláda dělá blbě? Když navíc je to jasný, že to vláda dělá blbě. To je trestuhodný. Tak pak pod záminkou, že se tam připletl k nějaké rvačce, je potřeba ho vyhodit z práce. Myslím, že by nebyl první, už je jeden takový vyhozený. To všechno je vlastně, to jsou zoufalí lidé, dělají zoufalé věci. Zoufalá vláda dělá zoufalé věci, snaží se zahojit tady na panu docentovi, netuší, že z něj vyrábějí národního hrdinu, který se stane autentickým vůdcem odporu proti ním. To je naprosto logické, takže milý Mirku, nezoufej, právě ti budujou velkou slávu.
0: No, nevím, jestli cena nebude vysoká, ale víte, pane...
1: Cena bývá vysoká.
0: Bývá.
1: Hrdina není zadarmo.
0: Ten princip, že se potom semknou studenti a říkají, tebe mi profesore nechceme, ty musíš odejít. A já jsem ještě slyšel o něco horšího, nevím, ROH.
1: Závodní organizace ROH, ano, závodní organizace všech politických stran zastoupených v pěti koalici a všichni mi byli, měli psát pověsit.
2: Mí mládí byli Kamenický Luka a jízda na krách, když led jarem puká. Za vsí jsme měli lípu, stůl plnej rychlejch šípů a divokejch snů pošmistrovic kluka. Jsem moc rád, že jsem měl tátu písta. Nelhal, nekrad, nebyl komunista. Na co šáhnul, to uměl dělat. Málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká. Už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadlý koště. Já měl pod polštářem v kleci ježka. Mí mládí byli Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: jak se ten liněnej kolos složil. Mí mládí byli kamenický luka a jízda na krách, když let jarem puká. Dnes tom starým obydlí už nikdo nebydlí, jen vzpomínky pošmistrovic kluka.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: play.cz.
3: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. Paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
4: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
3: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
4: Jedna z.
3: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
4: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.
3: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Thank you.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

zkazil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě upálil,

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo dva týdny dovole.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtežka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to? On, jak
2: to řekl. Jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sebere, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme s tím mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream, mm-hmm, je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
2: Ve středu. Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, to jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televizi, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo. Pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksele. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksele, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář. No,
1: počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě.
2: Myslíte, že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijde.
1: Pane, oči normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No, víte,
2: vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To je tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek, ne. Vítek, ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už se rozebrali.
1: Jak to?
2: To už se rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to není. To už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste rebel. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžete.
2: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertově.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Hunicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic a on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu, jasně, za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas, už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: jo? A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodňuju. Má to jednu hlavu to, nějakou.
2: To
1: jednu,
2: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale
2: ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej,
1: ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný to hlava naleštěná, všechno byl absolutně. A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale... To byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k sebe, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trumpa a řekne přijeď? Soudružko a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie nebo ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak ty má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já jsem elita, že jste?
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xavere.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak?
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Va?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád, jo, tak nějak,
2: já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
2: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
2: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
2: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
2: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla
1: by jeden by vylízal
2: a ten... Měla by jí mít.
1: No, my,
2: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na to prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal, no, sochu paní.
2: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se nakoupit, ne?
2: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo, a pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo, Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká, tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už půjde tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel? Že by přišel ten? Pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbám by se mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
2: Jasně.
1: On na to by mít čas.
2: To už skončí kam? Páň, ale... Tak počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel... Já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky se.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

a že chce velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se čišník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe,

vlak. Řek mi, já to všechno vyzkoušel. Dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

starej pes tě miluje, i když děláš hlouposti, malí děti chrání Bůh před zlem a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svýho boči. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: A přijde preventivní válka.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. On se dohodnu a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva. V roce 15. Ale špatně to odhadl. Domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství A Viktoria Noulenová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké ve srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt,

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl začen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nezpochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato ta vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to...
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak. A že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama. Já jsem se cítil jak rumburak. Jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena. Což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavý, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
2: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
2: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no, tak ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přestože možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
2: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě, akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spat svířený prach, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat svířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav. Ve tvářích vidím úsměv, jsem bezejmenný.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří

0: Jsou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás teď nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
0: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
0: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí, a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
0: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěly jít, byť tu nabídku měly, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější, a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
0: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí Svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak, ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, než skončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a Myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AFD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. Máme, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie. Hmm.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za co se jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc cesta ven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to proč vy kandidujete a proč chcete ano. do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: nebo že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě vyslechnout. Od té chvíle už nejsem sám, mám mluvícího koně.

0: Xaver najdete na play.cz.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala. Tak no.
2: Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já být jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou nevíme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No, já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

i osud můj. Ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak

ať háda z ruky osud můj. Ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče, klidně stůj.

0: voda nikdy už nedoní.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať

0: poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
1: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
0: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
1: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
0: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
1: No, prosím.
0: Mně

0: zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
1: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
0: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a čert vem politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
1: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
0: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jaký vnímám já? Ano, definici
1: tak,
0: tady nemám,
1: tak, promiňte. Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
1: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
1: Část jednoho videa.
0: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková. Radio Xaver.
2: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků.

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ten,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já jsem jen viděl tuhle zvláštní tvář. Kde jsem jen slyšel tenhle smích? Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavere, ale vypuklo horký září, ne?
0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
0: Babišákovo léto.
1: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický třídy,
0: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berly.
0: Neměl berly, to se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
0: Jako
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
0: Jako že my jsme pozůstalí a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
0: Je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
0: dobře, ale pane Holče.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je. No,
1: to já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu.
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě.
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
0: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: ale to nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestal program?
1: Dneska. Dneska
0: no a je tam něco o nás?
1: Máme tam sýbr nějakou dotaci.
0: Říkají to v programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý?
1: Opravdu celý, Ksavere.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: Nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
0: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukadlo.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
1: Revizor. To je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posraný.
1: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych, já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál Xavere. Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty.
1: Ne?
0: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne, opravdu, co?
0: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. A, ale já nejsem ministrem.
1: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře, dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo, to jo.
0: Brno si Ptičnov pucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
0: No. A z které on strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr?
1: Ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já, protože, jo. No nesuďte, pane Holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Já jsem vám dopsal čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já tak to lže, tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
1: Dobrý člověk. Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já myslel berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší díla?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
1: No.
0: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak já... Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, že za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
0: No, neměl
1: co?
0: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jasný, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený rozhovor.
0: To se potkali dvě to legendy. Co? No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt?
1: Jo,
0: ty,
1: jo.
0: No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když
0: ano,
1: se znáte
0: ano,
1: dobře, tak to tak
0: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoňuji. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno.
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno. Takovým já vím úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost.
0: Názorová.
1: Tak, Savere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. Hmm. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
1: Jo, jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to
0: začnu
1: udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria
1: příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: této zemi.
1: Sloužit. Jo, jo, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských veršů.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: Říkají Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Protože on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No, řekl... Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník@
1: Tak.
0: Vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
1: Jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne.
0: Vlad. Car.
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš,
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan, teda, jako když to...
0: Nevím, já jo, to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Je jich samozřejmě spousta.
0: No, je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, Přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdu. No.
1: Tak se vede, poslouchejte.
0: A

0: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky k Severem.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Sever ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale
1: no asi byla tady, nebo byl?
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, že to uvidí tohle a co Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče, no. Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolit, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka. Ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilý Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo... Holče, o některých věcech bych pomlčel.
0: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashled, Sáre.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý

0: odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne, diskutuji.
1: Vy jste občanem. Tak
0: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
1: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
2: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyl za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor, nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe, to mi pomáhá. Legrace je vzácná věc. Dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si poukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: Pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupovala s odborníkem na zdravou výživu svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: Štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: Já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze. Čtvrtek, 1. května 2003. Jo, tak dnešek se opravdu vydařil. Byli jsme s tátou sami, kolem nás pobíhali naši psi a my si povídali, prohlíželi jsme si fotky a vzpomínali jsme. Hlavně na naše cesty. Viděla jsem hodně zemí, přenádherné krajiny, skvělé historické památky, ale domů jsem se těšila, ať jsem byla kdekoliv. Už jsem se celá tetelila, abych konečně viděla pod sebou z letadla Prahu a když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domů viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby, ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se, pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem Unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí. Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku. Ovšem, nikoli dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo? Ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš. Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru s pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy. Když na mě jde dojetí, řeknu rychle něco drsnějšího a dojetí přejde. Tentokrát nepřešlo a tak jsem papíry s mnoha a mnoha přáními a podpisy slzami úplně rozmáčela. Říkám si, jak je to vůbec možné, že lidé sednou a napíšou pár milých slov nějaké Růžičkové, kterou vlastně ani neznají. Jen viděli pár filmů, ve kterých hrála, nebo mě viděli v nějakém televizním pořadu. Ať se o hereckém povolání říká cokoliv, má jednu opravdu skvělou stránku. Otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své Ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ní panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, všem těmhle ženským vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov. Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech neduhů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila, kdyby ani to

snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Břicháček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, je také publicistou a zejména autorem knihy Green Deal Zelený úděl. Tak to ta kniha vypadá, vydává Institut Václava Klause a já bych řekl, pane Břicháčku, že to je kniha, kde celý ten slavný Green Deal takzvaně, jak se říká hezky česky, rozměňujete na drobné, neboli na prvočinitele. Je to ten Green Deal, je to nebezpečná věc podle vás?
2: Myslím si, že je to nebezpečný projekt, který má potenciál změnit život nás všech generací, které jdou po nás. Bojím se velkých dopadů na naše hospodářství, na naši prosperitu, ale i svobodu, lidskou důstojnost, naše veřejné finance a také na demokracii a svébytnost členských států. Takže myslím si, že to projekt nebezpečný a že je to do extrému dovedená zelená politika, tak jak jsme ji znali dříve.
1: Omezení svobody, to je věc, kterou já slyším v souvislosti s touto knihou a už jsem ji tak trošku prolistoval, nečetl jsem ji úplně celou. Řekněte, jak může Green Deal omezit naši svobodu anebo naše svobody?
2: Tak ono je pravda, že většinou lidé dohlédnou jenom na ty ekonomické dopady, to je velice zajímá, ale musíme si uvědomit, když právě rozložíme ten Green Deal na ty prvočinitele, tak vidíme, že vlastně to především o příkazech, zákazech, o omezeních, o administrativní zátěži a zároveň ohrožení mobility a tím pádem svobody pohybu. Takže na tu svobodu se dostaneme z mnoha úhlů. A Václav Klaus už před mnoha lety, už na začátku 90. let, varoval před tím, že zelená politika může být novou verzí direktivního systému a že ohrožena je především svoboda.
1: Směřuje to k tomu, z toho, co víme teď, v této chvíli o Green Dealu?
2: Tak rozhodně Green Deal je obrovskou soustavou příkazů, zákazů, omezení, které už byly z velké většiny schváleny a které tedy zatím se ještě z většiny neuplatní a čekají nás, pokud s tím něco neuděláme. Takže.
1: No a co je podle vás, jako člověka, který se tím zabývá i profesně, vlastně jako co by publicista také, co je takový úplně nejbizarnější z těch zákazů, z toho omezování svobod? Jsou to ta plastová brčka nebo?
2: Tak plastová brčka to ani bezprostředně nesouvisí teda s Green Dealem.
1: No to teda souvisí.
2: A to už bylo v plánu, ale i dřív. Nejbizarnější. Já vidím spíš bizarní prvky mimo tu oblast příkazů a zákazů v těch věcech, jako jsou tak agitační platforma Evropský klimatický pakt například, která tam není o příkazech a zákazech, ale o tom, jak mají angažovaní občané působit na svoje spoluobčany, aby se zapojili více do té klimatické politiky. Nebo další velice zajímavý projekt je nový evropský Bauhaus, který je zase snahou přivést ten zelený úděl do kultury, protože Ursula von der Leyenová prohlásila, že to není jenom politický projekt, ale v podstatné míře kulturní, že se musí přeměnit nějakou hmatatelnou zkušenost pro lidi, s kterou se mohou v každodenním životě ztotožnit. A že jestli Green Deal má duši, tak je to nový evropský Bauhaus, čili hnutí, které má zapojit architekty, designéry, umělce do služeb zelené politiky.
1: No a teď pojďme na ty ekonomické aspekty, protože to asi bude bolestivé, co budete říkat. My to už ostatně vidíme v našich běžných životech i v médiích. Čteme, že tu brněnský Zetor propouští polovinu zaměstnanců, tu skončila nějaká fabrika a tak. Třeba díky cenám energie, což je všechno v jednom klubku. Tak co jsou podle vás ty nejvážnější ekonomické věci?
2: Tak tady je třeba říct vlastně, že ty nynější dopady, co cítíme, jak říkáte, tak ty vlastně ještě ani nejsou ani nejsou ještě z toho zeleného údělu, ale v podstatě jsou důsledkem předchozí zelené politiky, jejíž je Green Deal pokračováním a zostřením a také vnějších krizí, jako je válka na Ukrajině a podobně. Ale je to taková předzvěst toho, co nás čeká, protože to samozřejmě bude v dalších letech čím dál výraznější. No, všechna ta opatření směřují především k zvyšování cen, protože cílem je zdražit vše, co jak souvisí s uhlíkem, takzvaným, tedy spíš obecně, to je přesně řečeno, se skleníkovými plyny. A Ursula von der Leyenová, když připomínaná, říkala v samém počátku, že emise musí stát tolik, aby to změnilo naše chování. Takže cílem je cíleně zdražit všechno, co nějak souvisí s produkcí skleníkových plynů, což je, dá se říct, skoro všechno. A pokud nejsme schopni nějakým jiným způsobem zajistit levně a efektivně výrobu energií, jako z těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie, které ovšem, myslím, že jejich potenciál se hodně přeceňuje, tak výsledkem bude především zvyšování cen všude přítomné.
1: Vy tady v té vaší knize Green Deal Zelený úděl ve třetí části té knihy rozebíráte ty jednotlivé oblasti. Energetika, stavebnictví, doprava, průmysl, zemědělství, ostatní odvětví a financování. A mám tomu rozumět tak, podle toho pořadí, že nejvíc to zasáhne energetiku, potom stavebnictví, pak dopravu, pak průmysl.
2: Tak není to vysloveně podle pořadí důležitosti. Nejprve jsem vzal ty nejzřejmější, nejsamozřejmější oblasti, co všichni cítíme, že to zasáhne a kterých se většina opatření týká. Taková ta energetika, stavebnictví, doprava. Ale dále jsou zařazena mnoha další odvětví, protože to zasahuje v podstatě do všech. Bylo by nesnadné říci, co stojí naprosto mimo. Hovoříme tam dál například právě o kultuře, o vzdělávání, o právě obchodních společností, o ochraně spotřebitele a tak dále. Takže a ani armáda nezůstává stranou, ale to jsem tam nějak zvlášť nerozbíral, protože tam zatím spíš o takové obecné úvahy, málo konkrétní. Takže v podstatě cílem je, aby ten zelený úděl zasáhl do všech oblastí a také to přímo řečeno i v základních dokumentech, že cílem je, aby všechny unijní politiky a veškerý právní řád směřoval k naplňování těch základních cílů.
1: Pane Přicháčku, jak je ten Green Deal, ten zelený úděl sám o sobě silný i s těmi lidmi v zádech, kteří ho tedy zuby nechty prosazují? Ptám se na to proto, že já těch teď v posledních dnech už třeba sleduji v některých médiích, že například automobilka Mercedes prohlásila, že zastavuje vývoj těch elektroaut, že dokud bude zájem o spalovací motory, tak je bude dělat a tak. Jakoby věděli něco víc než běžní občané, ani bych se nedivil. A krom toho se třeba mluví o tom, že to bude posunuto, ten zákaz výroby. Tak řekněte, není už to náhodou tak, že síla toho Green Dealu slábne?
2: Tak ono od začátku, když se ptáte na tu sílu, tak ta byla překvapující, jak byl to prostě triumfální pochod od toho roku 2019 téměř do dneška bez nějakého zaškobrtnutí, jak tam už byl odepisován ten projekt, když přišel covid a potom, když začala válka na Ukrajině, ale vždycky to dopadlo naopak. Naopak ten projekt se spíš urychlil, spíš to prosazování bylo snažší a ještě někdy byl utužen jako ty cíle, takže on už byl odepisován mnohokrát, ale zatím k tomu nedošlo teď, ale samozřejmě už slyšíme víc těch hlasů ve společnosti i v našich volbách, vidíme, že je to velké téma a tak samozřejmě teoreticky je možné, že do budoucna hlasy směřující proti výrazně zesílí a vynutí si to změnu té politiky. Já ostatně v knize argumentuji poměrně rozsáhle, proč si myslím, že je ta politika odsouzena k nezdaru a každopádně v nějakém střednědobém horizontu skončí neúspěchem.
1: Jde o ve skutečnosti, pane Břicháčku, v tom Green Dealu o dobro planety nebo jde o peníze?
2: Tak ono od takovýhle politik vždycky nechci podceňovat to, nebo odmítat, že jsou tam lidé, co jsou zapálení pro věc, co jsou ty jakobíni takový novodobí, a to určitě v zelené oblasti vidíme i sami z každodenních zpráv v médiích o tom, co se všechno děje, o útocích na umělecká díla, o útocích na dopravu a podobně. Takže ten zápal tam určitě hraje významnou roli, i když poslední dobou by se mohlo zdát, že mírně oslabilo proti té úrovni těch let 2018-2019. A dál si potom myslím, že u některých politiků, co to prosazují, taky může i to populismus v pravém slova smyslu, že se chtějí zavděčit svým voličům, protože si myslí, že to od nich očekávají a chtějí se ukázat, že pečují o dobro planety. A pak tam samozřejmě budou takoví, co nemají sílu se jenom tomu vzepřít, tomu proudu ve stylu našeho pana premiéra a tak dále, co si jenom jdou s tím proudem. A samozřejmě bude i spoustu aktérů, co má na tom svůj finanční zájem, ale tak se dá říct, že je to asi vždycky tady to spektrum těch motivací je velice pestré.
1: Je tedy možné, že za kulisami celého toho příběhu existuje nějaká armáda lobbystů, šmelinářů, kšeftmonů, kteří něco?
2: Tak já zase takhle nechci spekulovat, není to přímo můj obor, ale rozhodně pravda, že si myslím, že někomu v minulosti ta zelená politika prospět mohla, že mluví se o tom, že Číně i Rusku přišla velice vhod v nějakou dobu a samozřejmě některým podnikatelům, některým subjektům z neziskového sektoru, to je poměrně samozřejmé.
1: Kde a v které oblasti zásahy nebo to chapadlo Green Dealu ucítí obyčejný občan?
2: Tak já si myslím, že to dopadá na v podstatě život jako takový naprosto ve všem, protože se občana se to dotkne ve zvýšení cen všeho možného, jiných občanů se to dotkne v tom, že jim zkrachuje jejich zaměstnavatel, jiných se to dotkne v tom, že se jim zdraží bydlení, zdraží se jim energie. Na další to dopadne tak, že si nebudou moci pořídit svůj vlastní automobil a prostě je to naprosto v celé šíři života. Právě to dáno už tou ambicí zasáhnout společnost a ekonomiku jako celek, frontálně.
1: Neboli je jisté, že Green Deal sníží kvalitu života?
2: To bych řekl, že...
1: Ale v tom dlouhodobém horizontu?
2: Já si myslím, že je to cesta navzdory tomu, že se mluví o tom, je to strategie růstu pro to, aby, jak se tomu Brusel říká, pro to, aby náš život byl kvalitnější, naše životní prostředí čistší, abychom všichni prosperovali, tak ve skutečnosti myslím, že je to, když se podíváme na tu definici, která je uvedena hned v úvodu, že je to receptem přesně k pravému opaku všeho, o čem se tam píše, že to strategie směřující k nerůstu, ke zhoršení kvality života, k neefektivnímu využívání zdrojů a tak dále.
1: Je Green Deal ohrožením demokracie?
2: Já ho vidím jako ohrožení demokracie ve dvou směrech. Jednak protože je s ním spojena mohutná expanze Evropské unie, tedy přesun moci na úroveň, kde demokracie plnohodnotná fungovat nemůže, tak to samozřejmě expanduje unijní regulace, unijní právo pokrývá další a další oblasti, vznikají nové struktury, kolem toho. Například také tím, že jsme se mimořádně zadlužili v podobě takzvaného nástroje Next Generation EU, který na celé generace dopředu uvalil těžký 100-miliardový dluh, který se bude splácet, nebo jaká byla ideální představa až do konce 50. let tohoto století, tak prostě tento dluh bude dále působit jako katalyzátor pro centralizaci moci Bruselu. Takže jeden ten aspekt je to posilování Bruselu na úkor členských států a ten druhý vidím v tom, že se z toho stává do určité míry státní ideologie které má být podřízen celý právní řád v Unii, na kterou jde podstatná část unijního rozpočtu a která má být, jak ukazují třeba iniciativy v oblasti vzdělávání nebo no, agitační platformy Evropský klimatický pakt, tak která má být vštěpována lidem, které mají být vychovávání, která je má totálně obklopovat a její zpochybňování má být vyloučeno. V podstatě, když se podíváme na materiály Evropského klimatického paktu, jak mají ti občané angažovaní působit na své spoluobčany, tak jde o to, ne o nějaký dialog o možnostech řešení, ale jde o to, jak oslovit ty, co se, jak se tam říká, ještě zapojili méně, co jsou váhaví nebo co popírají tu situaci. Jde v podstatě o to šířit tu ideologii tak, jak je nastavená, ne nějakým způsobem diskutovat a snažit se naopak o nějakou zpětnou vazbu, o nějakou reflexi. To ne, tohle má být tam jednosměrný proud.
1: Rozumím. Řekněte, pane Břicháčku, existuje někde nějaké místo, nějaký soubor, nějaká něco, kde by všechny ty věci kolem toho Green Dealu byly sepsány dohromady, kde by to mělo nějaký centrální mozek lidstva? Já totiž jsem nikdy nic takového nenašel.
2: Tak je pravda, že já jsem taky nic takového nenašel. I to byl důvod, proč jsem psal tady tu knihu, že snaha byla zmapovat celou tu oblast a zájemcům dát nějaký návod, kde začít, kam sáhnout. Samozřejmě existují ze stránky unijních orgánů, především na stránkách komise najdeme takový velice najdeme obecné pojednání o Green Dealu a odkaz na nějaké iniciativy, ale rozhodně to není nějak vyčerpávající. Takže z toho asi můžeme získat nějakou rámcovou představu, ale to, co říkáte vy, to jsem nikde sám nezaznamenal. A právě i to byla jedna z motivací, proč se do takové práce pustit. Že u nás to, se o to nikdo dřív ani zatím nesnažil.
1: Tomu rozumím. Když vezmeme v úvahu, že většina světa k tomu má takový postoj, že žádný Green Deal nezajímá, ani možná nevědí, co to je, je relativně malá Evropa, relativně malý kontinent, relativně malá Evropská unie schopná vyřešit tímto způsobem všechny problémy všeho lidstva?
2: No, myslím si, že tohle je jeden z hlavních problémů Green Dealu, na který poukazují dokonce i příznivci té klimatické politiky. Protože Evropská unie tak v současné době se uvádí, že vypouští asi 7% skleníkových plynů z lidské činnosti v rámci světa, což je opravdu hodně málo. A navíc část podniků se přestěhovala do zemí s méně ambiciozní klimatickou politikou, takže už ani tím Unie zase tak dalece nepomáhá světu. Ale i kdyby dokázala snížit emise na nulu do toho roku 2050, tak to samo o sobě nemůže mít nějaký zvláštní efekt. Takže myslím si, že to je jeden z aspektů nezdaru, ke kterému je tato politika předurčena. A oni ostatní státy, neřekl bych, že všichni se k tomu tváří otevřeně odmítavě, oni se snaží tvářit konstruktivně a na těch všech summitech samozřejmě přijímají deklarace, poplácávají představitele Unie po zádech a všechno vypadá jako v nejlepší schodě, ale myslím si, že oni sami zdaleka na nic, co by se podobalo Green Dealu ve své většině, nepřistoupili, že většinou je to politika typu slibem nezarmoutíš a oni asi sami čekají, jak za pár let tato politika sama o sobě skončí, takže...
1: No, řekněte, je na snadě, nebo existuje nějaký mechanismus, nějaký způsob, jak kromě deklarací nějak donutit, řekněme Indii, řekněme Čínu k tomu, aby se jednoho dne k tomu přidali, myslím, nějakou restrikcí, že třeba se zakáže dovoz zboží z Číny nebo z Indie úplně, jo, nebo se na ně uvalí extrémní cla. A domníváte se, že by toto mohlo fungovat? Že je zkrátka k tomu někdo časem donutí?
2: Tak to uhlíkové clo, takzvané, to už bylo schváleno, to se opravdu zavede. Už teď je taková startovací fáze, kdy se zatím zkoumá, kdy zatím podnikatelé, co dovážejí z takovýchto zemí některý typ zboží, tak alespoň o tom vedou výkazy, a aby unijní orgány se na to připravili, do budoucna se tedy počítá, že se to clo zavede. Nicméně tak jediný efekt toho bude, že se pro nás to zboží zdraží. Vidíme to, ochráníme trochu místní průmysl, který je nyní chráněn tím, že jsou distribuovány bezplatné emisní povolenky v těchto sektorech, tak teď se to má změnit na to uhlíkové clo. Ale nemyslím si, že Unie by dokázala nějakým způsobem se svojí vahou, jako má ve světě, tyto významné protějšky, jako Indie nebo Čína, k něčemu donutit. Takže...
1: No, pojďme říci na závěr, že kniha Green Deal, Zelený úděl Tomáše Břicháčka je k dostání. Teď tomu dělám bohapustou reklamu, protože si mám takový pocit, že by to notabene před evropskými volbami měl každý číst povinně. Jo. Je k dostání na webu Institutu Václava Klause, IVK, anebo v knihkupectví Kosmas, jste říkal.
2: Tak prostě na internetu je možno ji zakoupit v různých knihkupectvích.
1: No, chtělo by se mi říct, že by to mělo být povinné čtení, ale protože nebudeme nikomu nic přikazovat, abychom nebyli jako oni, tak to jenom doporučím. Ta kniha je výborná, vím to z několika stran a jsem rád, že jste přišel, pane Břicháčku.

0: jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to V zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí 5koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se vám budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já si budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

Posloucháte Radio Xaver.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil některé ty příběhy zpracovat tím způsobem, který mi byl nejbližší. Udělat s nimi rozhovor a pak z nich dát dohromady knížku. Radek mi na to řekl, že je složité a pracné se vůbec k těm lidem dostat, že on to dělat rozhodně nebude nikdy, tak ať to klidně zkusím. Tak jsem na tom začal pracovat a byla to obrovská anabáze. Nejdřív jsem oslovil dopisem odsouzené. Každému jsem napsal dopis, přidal tam obálku se známkou a najednou jsem vedl korespondenci s 30 vězni. Každému z nich jsem vysvětlil, že důvodem, proč by měla knížka vzniknout, je poučení pro ty, co to budou číst, aby věděli, jak také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout.
Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Doživotí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý. Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na gympl, pak na FAMU, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu. Když potkávám lidi, a není jich naštěstí mnoho, o kterých si myslím, že zhola nic neumí, tak je nechávám stát vedle trati. Když je tam nemohu nechat stát, tak je prostě odhazuji za letu.
Jiří Adamec patří k těm, kteří své řemeslo dokonale ovládají a profesionální práci vyžadují i od spolupracovníků. Proto nám hodil na hlavu scénář, který nepovažoval za výborný. Možná byl dobrý, ale to pro něho bylo málo. Pamatuji si, jak jsem seděl v hospodě v Praze 8, kde můj kamarád Miloš Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMSku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídečce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišly další výzvy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
2: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
3: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky, skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy. Uviděl jsem Las Vegas, do něhož jsem se okamžitě zamiloval. A jelikož s láskou se člověk těžko loučí, pořád se tam vracím. Už jsem ho viděl zleva, zprava, znám ho ve dne, v noci, při východu i západu slunce. Znám jeho historii, obyvatele, architekturu, zákoutí, vím, jak voní. A stále jsem se ho nenasytil. Viděl jsem tam překrásná, dokonalá show, slyšel jsem zpívat takové hvězdy jako Celine Dion či Eltona Johna. V country klubu jsem poslouchal Dona Williamse a měl tak vlastně jednu z posledních možností ho naživo slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nich někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského Hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner.
Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje, a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete Rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře, uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu, vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel 4krát, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne po páté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité.
půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Hašek je naším hostem. Ahoj Michale.
2: Ahoj Luboši a díky za pozvání.
1: Tak já na úvod řeknu, jako vždycky při našich rozhovorech, že my se týkáme proto, že pocházíme oba ze stejného
2: hnízda.
1: Ze stejného města téměř a známe se už od dob pionýrských táborů a jiných, takže...
2: Ještě z minulého století
1: a nechceme na naše diváky nic hrát, tak si prostě budeme týkat i tady. Co tě to popadlo, že se vracíš do politiky? Čekal jsem, že to bude nějakou třeba delší dobu a proč zrovna za pro Jindřicha Reichla?
2: No, ono je to, Luboši, poměrně jednoduché. Ty víš i z našich přátelských debat, že já jsem prostě homopolitikus, člověk politický, a i když jsem pár let měl teď pauzu, tak jsem politiku alespoň komentoval. Komentoval jako občan a vlastně vyšel jsem z té komfortní advokátské zóny, protože jsem nikdy nevěřil, že by mohlo nastat to, co teď Česká republika zažívá. Co mám na mysli? To, co předvádí vláda Petra Fialy za 2,5 roku v úřadě, to jsem si neuměl představit ani jako nejhorší sen, a jakože jsem toho zažil v té české politice. Že jo? Zažil jsem pana Topolánka, jeho vládnutí, podivné získávání důvěry, zažil jsem pana Nečase, pana Kalouska a jejich tupé účetní škrty. Ale pořád ta fantazie byla ještě příliš malá na to, abych si představil, že přijde teď pan profesor Fiala, jeho chlapci a děvčata z pěti koalice a to, co předvedou z naší zemí, mě donutí vážně uvažovat o návratu do politiky. Mm-hmm. S Jindřichem Reichlem jsem se potkal nejdřív jako advokát, jsme profesně kolegové, oba právníci, no a samozřejmě po řešení těch právních věcí došlo i na politiku a Jindřich Reichl mě přesvědčoval přes půl roku, než jsem kývnul na to, že jsem vstoupil do strany PRO, jsem předsedou její humorovské organizace, kterou vlastně zakládáme na Zelené louce. A proč právě PRO? Je to strana konzervativní, má spoustu nálepek, údajně je proruská. Já to naprosto odmítám po těch pár měsících, jak jsem poznal PRO i ty lidi tam. Je to strana, která se bije hrdě za české národní zájmy. Je to strana konzervativní a jsou v ní lidé, kteří ten konzervativní pohled mají jak zleva, tak zprava. A já jsem velmi rád, že jsem poznal ty lidi. Poznal jsem zapálené lidi, poznal jsem lidi, kteří sice nemají ještě tolik zkušeností v politice. Ty evropské volby mimochodem jsou teď první celonárodní volby, kterými to PRO bude procházet. Ale na druhou stranu jsou to srdcaři. A já jsem rád, že můžu být u toho, že jim můžu dát z mého pohledu rady, které se týkají jak toho, co se dělat má, tak třeba upozornit, aby neudělali zbytečné chyby, kterými jsem si v historii prošel já. Já jsem zažil to být nahoře i dole. A dokonce jsem dneska zažil při cestě sem za tebou do Prahy, že jsem zůstal i vyset ve výtahu. Takže to je něco mezi tím nahoře a dole, ale i to se zvládlo. A já jsem rád, že můžeme teď spolu diskutovat.
1: Pojďme k jedné takové konkrétnosti. Já sleduju pozorně tvůj Facebook. A před pár dny jsem tam zaznamenal tvůj vlastně částečně právní rozbor, protože ty jsi doktorem práv, advokátem, v kauze hledání ministra pro vědu, výzkum a rozvoj, nebo tak nějak se to jmenuje. To, co tam píšeš ty, to nikdo jiný neví? Že to vlastně je věc, která už je dávno vyřešená, daná zákonem?
2: Víš, Luboši, já jsem přesvědčen, že pětikoalici a Petrovi Fialovi je to vlastně úplně jedno. I kdyby mu to napsalo právní oddělení jeho úřadu vlády, tak on se na to vykašle. A pro diváky je potřeba velmi jednoduše popsat, o co jde. Tak byla odejita paní Langšádlová, mimochodem jedna podle mě z těch zbytečných ministryň ve vládě České republiky. Je jich tam několik bez portfeje, to je ona. To je dál ministr Dvořák, takzvaný ministr pro

0: evropské záležitosti a potom pan Šalamoun, ministr pro legislativu. To jsou ministři, kteří nemají vlastní ministerstva, ale sedí na úřadě vlády, mají celý ten aparát, náměstky a tak dále, a tak dále. Paní Langšádlová takzvaně řídila vědu, výzkum a inovace, ale ve skutečnosti podle zákona nic neřídila. V České republice mají ministerstva svoje kompetence určený zákonem. Je to zákon 2 z roku 1969 sbírky, takzvaný kompetenční zákon. A v tom zákoně se jasně říká, že mimochodem věda, výzkum a tak dále přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Čili tím, kdo podle zákona odpovídá za tyto oblasti, je ministr Mikuláš Bek ze STANu. Mimochodem teda jeho výkony mě také úplně nepřesvědčují, jakkoliv znám ho i pana premiéra jako bývalé rektory Masarykovy univerzity, to teda musím říct na rovinu, že to rektorování v Brně jim šlo mnohem líp než jejich vládní angažmá. Ale teď dosazovat zbytečného ministra pro vědu, výzkum a inovace znamená, že se vlastně jenom obsadí ten pašalík, který si vyhádala TOP 09 v rámci vzniku pětikoalice. Ty věci by měl po správnu zvládat pan ministr Bek. A jestli tam teda dají nebo nedají pana Ženíška, o kterém teď uvažuje vedení TOP 09, je vlastně úplně jedno. Ta vláda mrhá prostředky, vytváří úplně zbytečné ministerské místo, které nemá z hlediska zákona tu vlastní odpovědnost a v podstatě ukazuje lidem, že na ně jaksi uplatňuje přísný metr, utahuje pásek, říká se, musí se všude šetřit, že ano, šetří se na důchodcích, šetří se na policistech, na hasičích, šetří se úplně na všech. Na druhou stranu vláda už po vzoru té pohádky, kde ti rádcové vybírali daně úplně ze všeho, tak já už jenom čekám po zvýšení daně z nemovitosti, kdy tahle vláda přijde z daní z půdy, z daní ze vzduchu, z daní z písničky, a to ber prosím velmi ironicky v uvozovkách, a Bůh ví, co ještě dalšího nám pan Stanjura a jeho parta připraví.
1: Ještě k tomuto dá se říci tedy pohledem právníka, advokáta, že se pohybují mimo zákon v okamžiku, kdy...
0: To má dvě roviny. Ta první je striktně právní, ústavní, ta druhá je politická. Ústava neomezuje počet ministrů. Kdyby pan Fiala přišel a navrhnul prezidentu republiky, že chce mít 50 členů vládu, přičemž většina těch ministrů nebude mít vlastní ministerstvo, pouze kamerlík ve Strakovce na úřadě vlády, a pokud mu to jakýkoliv prezident na hradě podepíše, tak budeme mít hold v té chvíli 50 členů vládu. To je věc politické dohody a takzvané koaliční smlouvy. A ta koaliční smlouva je politická deklarace. To není něco, co může nahradit zákon. A striktně pohledem kompetenčního zákona vědu a výzkum v České republice řídí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten vzkaz lidem je, my kašlem na to, že má nějaký ústřední správní orgán tuhle kompetenci stanovenou, a my si ještě vymyslíme dalšího ministra, který sice k tomu nemá zákonné zmocnění, ale prostě potřebujeme ten pašalík, tak ho obsadíme. Tak to je teď ten pětikoaliční vzkaz občanům.
1: Dobře, ale je to teoreticky třeba žalovatelné?
0: Ne, není.
1: Není. To znamená, že oni, i když poruší zákon?
0: Oni se pohybují mimo zákon, ale ten ministr ve skutečnosti nemůže pak podepsat nic, co by kompetenčně odpovídalo vědě, výzkumu a inovacím. Vždycky k tomu bude potřeba ten souhlas formální ministra Beka. Tak proto je to zbytečné. Mm-hmm.
1: Takzvaný migrační pakt. Předpokládám, alespoň když sleduju tvůj Facebook, že to sleduješ nejen jako politika, tak jako právník. Tak tam, kam se to dostalo a jak to nakonec vyvrcholilo, tak to vidíš, jak je tato dohoda, nebo ten pakt života schopný?
0: Luboši, obrovská tragédie, a dovol mě k tomu říct nějaký stručný úvod. Já jsem totiž na rozdíl od všech teoretiků, kteří teď chodí do televizních, rozhlasových a jiných pořadů, zažil první pokus o migrační vlnu do České republiky v exekutivní funkci hejtmana. V roce 2015 existovala vážná hrozba, že z Maďarska přes Rakousko a Slovensko projde skrze Českou republiku několik desítek tisíc nelegálních migrantů. A samozřejmě my jsme měli vážné obavy, byť by to byl jenom průchod, nebyli jsme cílová destinace, to bylo Německo, kde paní Merklová řekla, wir schaffen das, všechno zvládneme, pojďte, přijďte, máme vás rádi, postaráme se o vás. Takže by to tady znamenalo samozřejmě jako problémy a komplikace. Tehdy to vyslyšela vláda, tohle volání, a skutečně došlo k velmi přísnému režimu na jižní hranici České republiky, tedy konkrétně na jižní Moravě u mě a také v jižních Čechách u tehdejšího hejtmana Zimoli. Zelená hranice byla obsazená, hlídala se, pravidelně se dělaly kontroly autobusů, vlaků a tak dále a tak dále. Já jsem osobně několikrát v noci byl v Břeclavi, když ve vlaku policie kontrolovala každého, kdo k nám přijížděl. Tehdy se podařilo té vlně zabránit. A já jsem rád, že se ukázalo, že když nechybí odvaha, tak jdou dělat i takováto řešení. Potom jsem zažil jednání o migračním paktu krátce na ministerstvu vnitra, když jsem fungoval jako náměstek Jana Hamáčka, ministra vnitra, a tehdy Česká republika tvrdě odmítala to, že by tady vlastně existovalo něco jako migrační kvóty, byť se teď jmenují jinak a říká se jim povinná solidarita, že bychom museli něco platit a podobně. Říkali jsme jasně, nechceme nelegální migraci. Pak přišlo předsednictví Evropské unie, tahle vláda se tvářila, že řídí Evropu, že řídí svět a všechno bude podle nás. Ne, ukázalo se, že to byl hluboký omyl. A to, co tady říkal ministr Rakušan, jak je všechno perfektně vyjednáno, je to výhodné pro Českou republiku, tak to byla blamáž a lež. A já hned řeknu na jednotlivých faktech proč. Za prvé, ten migrační pakt, i když se formálně Česká republika zdržela, to nemělo už vůbec na nic vliv v téhle chvíli, spíš to ukazuje to farizejství české vlády, tak za prvé říká, že bude potřeba v případě, že přijdou nelegální migranti do Evropské unie, tak se o ně postarat tím způsobem, že buď dojde k té takzvané povinné solidaritě, to znamená, bude předepsána nějaká kvota a Česká republika bude muset takovéto množství lidí přijmout. Když to neudělá, tak Česká republika, stejně tak jako další státy, bude muset za každého takto nepřijatého migranta zaplatit, a to až částku 20 000 euro ročně, to znamená 500 000 korun z tvých, mých a peněz všech ostatních daňových poplatníků, budeme muset odvést Bruselu jako takzvaně pokutu za nepřijetí takovéhoto migranta. No a pak nám ještě pan Rakušan říkal, že vlastně ale to je v pohodě, protože my tady máme těch jednou 300, po druhé 600 tisíc, já vlastně nevím kolik set tisíc těch ukrajinských uprchlíků před válkou, a že vlastně to vezme Evropa v potaz a na základě toho, že budeme v pohodě. Ne, nic takového v migračním paktu není. Tam je ustanovení, že pokud nějaký stát přijímá nějaké migranty, v tomto případě tedy jde o ty Ukrajince a válku, tomu všichni rozumíme, takže může požádat slovo Evropskou komisi a ta se rozhodne, jestli v tom daném roce tomu státu uleví nebo ne. Čili není na to automatický nárok, musí to být na žádost a bude záležet na rozhodnutí Evropské komise, jestli České republice uleví nebo ne. Čili spackali to. Podle mého názoru by se Česká republika, a nemyslím si to jen já, ale i strana PRO, za kterou kandiduje do Evropského parlamentu, měli bychom jasně říct, stejně jako Slováci nebo Maďaři, že ten migrační pakt prostě dodržovat nebudeme, že bude platit naše národní právo, a kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak prostě musí platit heslo naše země, naše pravidla.
1: Jak to funguje v praxi? Protože takovej uprchlík, který přijde do Evropy, tak asi u nás podle zkušeností nechce být do této chvíle. Protože to, slyšíme, promiň, já to jenom položím, ano. To bude rychle. Slyším, že v Paříži a v různých městech už se vůbec nedá chodit po ulicích, protože tam řádí ty uprchlické gengy. Nepředpokládám, že by toto byly staré pověsti evropské, ale i když nám ty uprchlíky sem tedy dají na základě tohoto, tak máme tady volný pohyb osob a tak takový uprchlík může být druhý den zpátky v Německu, ne?
0: No, za prvé, teoreticky ano, ale co stihne zvládnout tady, už při tom, když se tady bude třeba dostávat z nějakého zařízení a podobně, to je otázka číslo jedna. Otázka číslo dva, ano, máš pravdu, že bohužel jsou to tito nelegální migranti, kteří až se dostanou do Evropy, tak víceméně v těch státech západní Evropy vidíme obrovské vlny růstu kriminality, pouličního násilí a jsou to velká města i menší městečka. A já v té souvislosti musím zmínit jednu věc. V tomto týdnu Fialova vláda přijala takzvanou zprávu o extremismu za rok 2023. Já jsem si ji prostudoval, konec konců dříve jsem na ministerstvu vnitra působil, tak jsem chtěl vidět, jak tam teď kolegové pokračují ve své práci. No a našel jsem tam velmi zvláštní tabulku. Tabulku, u které je vlastně napsáno, že je to přehled takových typických kremelských narrativů, rozuměj proruských narrativů. A jeden z nich byl, a teď to bude parafráze, nemám tu tabulku teď před sebou, že vlastně některá média straší tím, že migranti v podstatě jako nedodržují zákon, páchají nějakou trestnou činnost. A já jsem se velmi podivil, protože samozřejmě i titulky standardních médií, chceš-li takzvaných mainstreamových, to znamená ti, kteří kamarádí s vládou, aby jsme to přeložili pro diváky, tak v podstatě včera jsem našel článek, kdy Právo, rozuměj Novinky, sdělují, že malé západoněmecké městečko je teďka terorizováno gengem mladistvých migrantů, kteří tam prostě páchají od přestupku až po trestnou činnost. No tak z tohohle pohledu teda asi už i takové novinky se začínají dostávat k tomu prokremelskému narrativu a něco je špatně, ale asi na ministerstvu vnitra. Nikoli v těch novinkách, které už získali taky odvahu informovat konečně o tom, co se děje na západě. Co s tím? Základ je dobře ochránit evropskou hranici. Existovala tady jakási agentura Frontex, která byla právě zřízena pro tyhle věci, ale Frontex příliš účinný v těch minulých letech nebyl. Postupně se to zlepšuje. Evropská unie zvedá platby pro Frontex z hlediska nákupu vybavení, techniky, řekněme, akvizice dalších lidí. Taky jednotlivé členské státy pomáhaly. Já připomenu, že česká policie byla například v Makedonii a hlídala evropské hranice, ale podle mě základ je pomoc těm lidem vlastně v těch státech, odkud oni chtějí utíkat. Najít takový prostor, který bude vně, nikoli uvnitř Evropské unie, kde třeba vybudujeme určité záchytné tábory, uděláme tam základní infrastrukturu, logistiku, zdravotnictví, řekněme školy pro děti a podobně, a budeme se snažit, aby vůbec ti migranti do Evropy nepřišli. Bude to stát peníze, ale pořád je lepší vynaložit ty peníze takto, než řešit to, že někdo potom nelegálně stoupí na území Evropské unie. Migrační pakt počítá s tím, že se má zrychlit v úvozovkách ta hraniční procedura. Znamená, ti lidé přijdou, oznámí, že mají tady zájem o ochranu, o azyl a tak dále. A v podstatě v té chvíli s nimi začne nějaké řízení. Ta nová pravidla je zkracují, čili vlastně mnohem rychleji zlegalizují ty lidi tady v Evropě. A pak právě nastane to lámání chleba, jak se říká, a pak se bude rozhodovat vlastně, v kterém členském státě by měli být, kdo by se o ně měl postarat, případně kdo by to měl zaplatit. Čili když se mě ptáš, co s tím, tak podle mě nejlepší řešení je, aby ti lidé vůbec do Evropy nechodili, ale to znamená, že Evropa bude muset investovat v těch částech světa, odkud právě se do Evropy chystají.
1: Sledovali jsme v médiích a na sociálních sítích před pár dny setkání představitelů strany PRO s Robertem Ficem. Jak tomuto spojení máme rozumět?
0: No zase, stručný úvod. Před nějakou dobou česká vláda přerušila československý vládní dialog. Nějak to komentovala. Druhý den samozřejmě nezapomněl pan Fiala přijmout v Praze současného šéfa slovenské opozice, ten, který prohrál volby a nesestavil vládu, dostal přijetí na červeném koberci v Kramářově vile, jako by on byl premiér a podobně. A my jsme s Jindřichem Reichlem sepsali otevřený dopis, ve kterém jsme se vyjádřili jednak této věci, jednak obecně k československým vztahům, k jejich unikátnosti a podobně. A k tomuto podpisu jsme získali téměř 19 000 podpisů občanů z celé České republiky. My jsme tenhle ten otevřený dopis zavezli Robertu Ficovi, společně jsme mu jej předali. Nakonec, řekněme, z krátkého přijetí byla schůzka, která trvala téměř hodinu a půl. A musím říct, že součástí té schůzky a té debaty byla i možnost, řekněme, navázání spolupráce mezi Smerem jako etablovanou slovenskou politickou stranou, mezi stranou PRO jako novou stranou, která se teprve etabluje v České republice. No a já doufám, že samozřejmě na to navážem. Navážem na to spoluprací jak po evropských volbách, v případě, že se nám podaří získat víc než 5% a někdo z kandidátky pro se stane poslancem Evropského parlamentu, tak tam nejde proto, aby dostával bruselské chlebíčky a bruselský důchod, ale jde tam jasně prosazovat národní zájmy České republiky, čili určitě budeme chtít spolupracovat se Slováky, budeme chtít spolupracovat s Maďary, budeme chtít spolupracovat s Rakušany, nikoli s Vítkem Rakušanem, ale mluvím teď o rakouských politicích v Evropském parlamentu. No a vlastně co je smyslem? Tak smyslem je příprava na situaci, kdy může dojít k velkým vnitřním problémům v Evropské unii. Podle mě právě námi diskutovaný migrační pakt je ve skutečnosti začátkem konce Evropské unie, tak jak ji známe dnes. My nedáváme na stůl otázku, jestli nějaké referendum o vystoupení nebo ne. Dokonce si myslím, že kdyby se dneska konalo, tak tady progresivistická média a pětikoalice udělá úplně všechno pro to, možná schválí i korespondenční hlasování krajů o téhle věci, aby nakonec ten výsledek byl, že zůstaneme v Evropské unii. A pak je vymalováno. Je vymalováno na 10 let, žádné další referendum nebude. Ale i Viktor Orbán naznačil to, že je možné, že Evropská unie sama v téhleté podobě do několika málo let zanikne anebo se významně změní. No a my nechceme čekat, až se to stane, my se chceme připravovat. A součástí té přípravy je právě velmi velká, řekněme, diplomatická ofenziva, ta mezistranická diplomatická ofenziva. Navazujeme úzké kontakty na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Srbsku, v Rumunsku a chceme, aby střední Evropa byla případně na takovou situaci připravena.
1: Požádám teď o stručnou odpověď. Tvoje slova, Michale. Válek by měl říct, kde se v České republice nákaza černým kašlem vzala. No. Tak to je ta citace. No, správně patří, kde se vzala nákaza černým kašlem. A řekni mi, kam míří tady ta tvoje otázka?
0: Ta otázka míří k tomu, že se nám tady v posledních letech objevila řada nemocí, které tady prostě dřív nebyly. Že jo? Vymítilo je dřívější socialistické, posléze kapitalistické zdravotnictví, pravidelné očkování. No a najednou tady máme letos obrovskou expozi černého kašle. Může souviset s tím, že tady máme lidi z jiného prostředí. Já to nespojuji pouze s nějakou jednou národností, to v žádném případě. Ale prostě jsou tady dneska součástí školských kolektivů, jsou tady součástí pracovních kolektivů, jsou tady prostě mezi námi. A otázkou tedy je, jestli to je jedna z těch příčin nebo hlavní příčina takového prudkého nárůstu počtu černého kašle. Co je zase základ? Ministr Válek a hygiena to podcenili. Mně je jedno v zásadě, kde se to vzalo, byť to možná může pro někoho být zajímavý údaj. Pro mě je důležité, aby s tím české zdravotnictví dokázalo velmi rychle, aby si s tím dokázalo poradit, to znamená, aby byl dostatek vakcín, aby jsme naočkovali všechny občany České republiky, případně další lidi, kteří tady s námi žijí. Stejně tak pan Válek by se měl postarat o to, aby byl penicilin, aby tady byly antibiotika. Stejně tak by se měl postarat o to, aby byl Endiaron, a stejně tak by měl přestat říkat, že je normální sedět na chodbě a čekat na vyšetření 4, 5, 6 hodin. Lidi si řádně platí zdravotní pojištění. Pan Válek teď přišel s jakousi super koncepcí a jak jsem pochopil, tak součástí toho má být dokonce rušení nebo omezování péče v regionálních nemocnicích. Tak jako bývalý hejtman říkám, já jsem tvrdě proti. Lidé si řádně platí zdravotní pojištění. Tyhle ty věci by měly naspouvat v České republice zdravotní pojišťovny směrem k poskytovatelům zdravotní péče. A to veřejné zdravotnictví dneska stojí právě na regionálních nemocnicích a jejich nadstavbou jsou už pod ty fakultky nebo specializovaná centra, jako je IKEM v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně a podobně. O toto by se měl starat ministr Válek.
1: Jak je to pro tebe pocit, když seš teď ve volební kampani a SocDem nebo bývalá sociální demokracie je tvým konkurentem?
0: Luboši, plakal jsem v úvozovkách z toho, že jsem nakonec po 25 letech ze sociální demokracie odcházel. Odcházel jsem proto, že ta strana se už totálně zpronevěřila svému původnímu programu, svým původním voličům. Ti už všichni odešli a žádné nemá. Dnes, když vidím, jak amatérsky postupuje Michal Šmarda, vedení Lidového domu, například v otázce ochrany té původní značky ČSSD, jestli už ani toto si nebyli schopni ochránit, tak pro boha, jak chce přesvědčit Luboš Zaorálek a další voliče, že mají volit sociální demokracii a opět jí svěřit věci veřejné, v tomto případě v evropských volbách mandát v Evropském parlamentu. Čili sociální demokracie je mi líto, ale je to pro mě uzavřená kapitola. A já teď to, co jsem prosazoval sociální demokracii za konzervativně levicový pohled na svět, třeba to, že rodina je tatínek, maminka a děti, že manželství je svazek muže a ženy, a tak to bych mohl pokračovat, že máme mít solidární daně a tak dále, tak tohle dneska já prosazuji ve straně pro Jindřicha Reichla.
1: Držím palce, Michale, a jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
0: Luboši, já děkuju tobě i divákům a těším se.
1: Naším hostem byl Michal Hašek.
2: I let my mind wander.

let my mind wander. Can't trust it one minute. It's worth

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela. Radio Xaver.

Tak jsme tam seděli a sledovali neuvěřitelné vystoupení, při němž jsme si mohli hlavy ukroutit a jenom jsme žasli a nechápali, jak je něco takového možné. Představení skončilo a paní manažerka za námi přišla s tím, že pan Copperfield by se s námi rád potkal. Tak jsem se zvedl a spolu s Michalem Klegou následoval manažerku, která nás kamsi vedla dlouhou chodbou. Najednou proti nám šel David Copperfield, podíval se na mě svýma pichlavýma očima, chytil mě za předloktí a řekl: "To je dobře, že jste zhubnul, a řeknu vám, kdybyste tady v Americe dělal pravidelné rozhovory s prezidentem, byl byste absolutní áčkovou celebritou a nemohl byste sám vyjít na ulici. A moc by mě zajímala vaše knížka o vrazích." Nebyl jsem schopný slova. Stál jsem jako trouba, omráčený tím, co o mě věděl, a v tu chvíli mi ani nedošlo, že zřejmě manažerka zadala moje jméno do internetového vyhledávače, pak si text dala do překladače a Copperfielda informovala. Já si tehdy pomyslel, že on je asi opravdový kouzelník. Tak to bylo přesvědčivé. Každopádně to bylo příjemné setkání, prohodili jsme pár vět, zapózoval s mojí knížkou a rozloučili se. Setkali jsme se také se sirem Eltonem Johnem, slavným anglickým zpěvákem, hudebním skladatelem a klavíristou. Dostali jsme se do VIP zóny v Koloseu, hotelu Caesar Palace, kde měl jeden z mnoha svých koncertů. V průběhu let měl v tomto sále 700 koncertů. Tehdy jsme měli možnost s ním prohodit pár vět a vyfotografovat se s ním. Při koncertu jsme seděli v druhé řadě a jelikož Elton John obvykle zve lidi z prvních dvou řad na jeviště, aby si s ním zaspívali jednu písničku, ocitli jsme se mezi nimi. Jelikož jsme se viděli krátce předtím, poznal nás, pozdravili jsme se a bylo to velmi milé. Viděl jsem a slyšel v Las Vegas řadu velkých hvězd. Potkal jsem se s Mike Tysonem, byť v rámci jeho autogramiády, ale bylo to velmi milé, že si na nás udělal pár minut. Ptal se na Prahu a když jsme mu vyprávěli, že jsem autorem knihy o Las Vegas, kladl zápětí základní otázku. Vyšlo to i v angličtině? Píšete tam o mně? Pravda, tady už jsem byl rád, že se naše setkání blížilo ke konci, ale pokud se zadaří a někdy dokončím moje Las Vegas 2, určitě tam bude o něm kapitola. Je to hvězda, která k tomuto městu prostě patří. Viděl jsem a důkladně si užil skvělý koncert Betty Midler a okamžiku, kdy spustila The Rose, věděl jsem, že to je jedno z osudových setkání. Z exkluzivního místa v první řadě jsem hltal Dianu Ross Vevin pár měsíců ve stejném sále Lionela Richie a když jsem se jednou takto toulal nočním Las Vegas, víceméně náhodou jsem zapadl do mimořádně stylového country klubu a tam si jen tak seděl na jevišti Don Williams a hrál, jako by to bylo naposled. Byl to country večer, jak má být. Ale to nejdojemnější hudební setkání v Las Vegas mě potkalo až při cestě s číslem 22. Koncert Willieho Nelsona byl pro mě zatím největším zážitkem, který jsem tam kdy zažil. Hlavně Always on my mind, Mamas don't let your babies grow up to be cowboys, nebo King of the Road v podání mladého pána, syna Lukase. A taky Georgia on my mind, což byl důstojně smeknutý klobouk před Ray Charlesem. To je muzika, která má právo brát za srdce a má schopnost vytáhnout na světlo pravé kovbojské slzy. A pokud by Adonai neměl nic proti, rád bych tento koncík viděl ještě jednou. V Las Vegas jsme toho zažili spousty. Třeba následující příběh, který je z mojí knížky. Betty. Jedna z věcí, které po pár dnech v Las Vegas zaregistrujete, že se tady moc nenosí domácí mazlíčci. Paničku nebo pána s pejskem tady potkáte opravdu jen výjimečně. Na rozdíl od Prahy a asi i dalších měst. U nás celkem běžná rodina žijící v nájemném bytě na Pražských Vinohradech nebo v 1+ na Jižním městě a to se dvěma dětmi a babičkou pečuje o jednoho či více psů a čím větší plemeno, tím lepší. Tedy scénky, kdy obrovský chrt vláčí starou Prahou udržovanou dámu, která za ním vlaje s papírovým pytlíkem na hovínka, dnes patří ke koloritu a nedá se s tím nic dělat.
Milující majitelé mazlíků dřív nebo později utrápí pejska v jednopokojáči, ale jak často slyším, tolik lásky jim nikdo jiný nedá. Svědomím, kolik lidí si teď proti sobě postavím, prohlašuji, že mě psi ve městech obtěžují a myslím si, že tam nepatří. A ještě horší je, pokud oddaný chovatel přichází s čoklem do restaurace, kde zrovna obědvám. Pejsek se mi tu a tam otře o nohy a pan majitel je pyšný, jak jeho nejlepšího přítele všichni okolo zbožňují. Toto se v Las Vegas nestane. Tady při vší americké svobodě mají manažeři hotelů i restaurací, ale i drtivá většina pasantů v hlavě rozum. Vědí, že pes patří na zahradu, na lov, do služby nebo na koženou sedačku podnikatelských obýváků. Ovšem, jednoho zvířecího miláčka jsme ve Vegas zažili. To bylo za všechny psy živořící v pražských bytech a trousící po městských chodnicích hromádky. Čti hovna. Tady si dokonce vzpomínám na přesné datum. Bylo to 11.11.2011 a kvůli tomuto speciálnímu datu prožívalo Las Vegas svatební invazi. Hlavně dopoledne kolem 11. hodiny jsme na stripu potkali několik stovek svateb. Ale to nejbizarnější setkání nás teprve čekalo. U recepce jednoho z největších hotelů stojí možná 50-letá dáma. V ruce LV kabelku, na zemi obrovský jezdící kufr a vedle něj přenosnou klec se slepicí. My sedíme v kavárně a od chvíle, kdy někdo z nás paní zaregistroval, už jsme z ní nespustili oči a začala padat různá vysvětlení, o co tady jde. Někdo tvrdil, že slepice není živá a že je to maketa. Kolega Michal děl, že se jedná o kouzelnici a toto je její živá rekvizita. Pravda nakonec byla prostá, jak výšivka z podhůří. Paní vyřídila formality a namířila si to i s kropenatou krasevicí drobného péří přímo do naší kavárny. Už neměla šanci. Opět příležitost pro našeho průzkumníka Miloše Pínu. Miloš je v civilu metrdotel významného pražského lokálu a v naší partě kromě průzkumnictví je ředitelem divize pro styk s veřejností ve všech jeho podobách. Já, jako enfant terrible naší skupiny, jsem Miloše promptně hecoval ke konverzaci s majitelkou slepice. Ono přinutit Miloše k nezávazné konverzaci není až tak těžké. Například u nás v hotelu jsme se kdysi seznámili s doktorem filozofie, který kdysi učil na místní univerzitě a teď, co by senior, se stal téměř profesionálním hráčem pokru. Pan profesor s námi dokonce poseděl v baru a tenkrát nám vyprávěl mimo jiné o manželce svého syna, která už několik let poskytuje v Las Vegas sexuální služby turistům na nejvyšší úrovni. Přijeli jsme do Las Vegas asi za rok a pan profesor seděl u svého oblíbeného pokru. Miloš na něho vychrlil naprosto bez přípravy. Dobrý den, pane doktore, paní snacha se stále věnuje řemeslu? Ale to byla jen věcná odbočka. Zpět ke slepici. Miloš už vede debatu s chovatelkou a zdá se, že už je v rodině. A za chvíli už víme, že slípka se jmenuje Betty a že je klasickým domácím mazlíčkem. Nás to všechny tak zarazilo, že jsme zpočátku na to téma ani nežartovali. To se stává opravdu málo kdy. Nějak to celé nešlo dohromady, i když za všech okolností víme, že jsme ve městě, kde je možné všechno. Chtěl bych teď smířlivě napsat, že mám skoro pro všechno pochopení, ale nemám. Ještě jedna malá odbočka. Můj tatínek také s námi několikrát navštívil Las Vegas a byl řadu měsíců starostlivým chovatelem slepic. Dokonce vystavil našim osminosnicím na zahradě něco jako zimní palác. I s terasou a výtahem, aby děvčata nemusela na bydýlko po schodech. A jestli ostatní slepice v tišnovských dvorech měly napití jenom korítko s vodou, pak ty naše měly římské lázně. Po pár měsících rodiče udělali inventuru chovu, spočítali, že nás jedno vejce vychází na 137 korun a tím tato chovatelská etapa skončila. A začala slepičí genocida. Ale zpět k Betty. Není sporu, že vztah výstřední dámy k její slepici byl nenormální, ale nás to bavilo. Ta paní se co chvíli nakláněla ke kleci a neustále Betince něco sdělovala.
Nám vyprávěla, že jsou obě vnitřně propojeny, že jsou spolu v Las Vegas už po čtvrté, že Betty miluje nějaký nablblý americký seriál, který sleduje pravidelně, a že paní i Bettinka nerady létají z Delta Airlines. Chovatelka zjevně vyprávěla o své kamarádce s radostí a v jednu chvíli se jí dokonce zaleskly oči a dokonce nějaká slza sjela po tváři a paní pravila: vůbec si nedovedu představit, až tady Bettinka jednou nebude. Začal jsem v tašce hledat kapesník, protože mi to přišlo líto, a najednou mi též začalo docházet, že jednoho dne tady Bettinka nebude. Ale zachránil to Miloš. Klobouk dolů. Pohotově paní nabídl, že pošleme z naší vlasti DVD se seriálem Nemocnice na kraji města a že jestli si Bettinčino srdce nezíská doktor Blažej, tak Strossmayer určitě. A tady jsem se do událostí vložil já a paní jsme vysvětlili, že jsem novinář a že by mě o tom hlubokém přátelství zajímalo něco víc. Položil jsem tu nejblbější otázku, jakou jsem mohl. Madam, a snáší Bettinka také vajíčka? Nemohl jsem čekat jinou odpověď, teď už to vím. Promiňte, ale na tak intimní otázky nebudeme odpovídat. Ocekla mi dáma s mediální bravurou Miroslava Kalouska v nejlepší formě. Betty už byla unavená a tak se obě dvě odebrali do pokoje. Kdykoliv jsem já nebo někdo ze zúčastněných vyprávěl tento příběh z Las Vegas, reakce byla podobná. Kluci, vy byste v tom Vegas neměli tolik pít. Jenže je nás celkem 6, co jsme to zažili osobně.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, představte si.
1: Ksaver to vždycky taky vidíš.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
1: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
1: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
0: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
1: To není pravda.
0: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
1: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
0: No, to je skoro...
1: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
1: To... I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
1: Fialu.
0: No.
1: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. Ale to je jedno.
1: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
1: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
1: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
0: Tak já vám řeknu,
1: je, Xavere,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako dozimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
1: Oho, počkejte, dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
1: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.
5: Novinky.cz, poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
6: Ježiš, tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
5: No, tak teď má obavy ještě větší.
6: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu.